vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

vítězme, musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, dnes poprvé se setkáváme u poslechu pořadu Desky, pásky, vzpomínky, kam Český rozhlas pozval mě, teda Václava Hybše. Bavit se budeme o písních, hudebnících, zpěvácích a o životě se vším, co k tomu patří. Buďte vítáni.

0: Dobrý den. Další osobností v našem speciálu Desky, pásky, vzpomínky je kapelník, skladatel, dirigent, aranžér, ale i trumpetista Václav Hybš. Václave, vítej ve studiu.
1: Ano, ahoj.
0: A já hned na začátek upřesním jednu věc. Václav Hybš měl jedno přání. Chtěl při svém vzpomínání mít ve studiu parťáka, bedlivého posluchače i někoho, kdo se nestydí zeptat. A tak se budeme slýchat v tomto složení. Václava Hybše bude velmi rád doprovázet Tomáš Kačner. A ještě si dovolím vysvětlit jednu věc. K panu Hybšovi jsem poprvé přijel s velikou úctou a po setkání odcházel ještě s větším dojmem, ale i s tím, že mi pan kapelník nabídl tykání. Řekl mi k tomu jasnou větu. Když spolu dva lidé hrají nebo se vážně baví o muzice, tak na nějaké vykání není čas. Je to tak?
1: No je to tak, samozřejmě.
0: A první otázka. Když jsi byl mladý, pamatuješ na nějakou obdobnou nabídku k tykání od nějakého slavného muzikanta?
1: Samozřejmě. Josef Suk.
0: A jak k tomu došlo?
1: No tak takhle asi jako mezi námi. On mě říkal, asi by bylo jednodušší, kdyby jsme si tykali, ne?
0: A jak jsi se v tu chvíli cítil?
1: No potěšilo mě to samozřejmě.
0: Jistě se o Josefu Sukovi budeme ještě dnes a snad i v některých dalších dílech bavit, protože jste práce udělali velkou spoustu. Pojďme ale teď zaspomínat na to úplné dětství. Narodil jsi se?
1: Ano, narodil.
0: Já jsem chtěl slyšet, kde. Narodil jsi se?
1: No právě v Hradeckém kraji, v Polici nad Metují.
0: Jak vzpomínáš na to místo?
1: No tak jednak na tu dobu to už si nemůžu pamatovat. A tu já celý kraj Hradecký miluju, protože sem patřím, tak nevím, co by tě zajímalo. No jednak můj tatínek pracoval a vyučil se u firmy Petrov, takže mám i k Hradci určitý úžasný vztah.
0: Jako dítě si samozřejmě musel hlavně pomáhat doma se vším, to je jasné, ale určitě také své místo v tvém životě už od dětství měla hudba, protože v tvé rodině ta hudba byla.
1: No jo, no tak můj dědeček hrál se slavným Juliem Fučíkem.
0: A možná bychom měli vysvětlit toto jméno, protože ne každému naskočí, že se jednalo o skvělého kapelníka.
1: No ne, no tak tohle to už jsem tolikrát vysvětloval. I ten Fučík, vlastně ten vlastně novinář, tam byl, já nevím, ten skladatel byl jeho strýc. Já tohle to nevím přesně, jak to je. No a samozřejmě, že docházelo mezi mnou a mezi dědečkem k takovým situacím, že jsme se i hádali, protože když já jsem říkal, no dědo, ty jsi nemohl hrát s tím Fučíkem, když byl popravený za... A děda říkal, jaký popravený, co blbneš, Jula? To byl úžasný, tak můj děda s ním procestoval kus světa taky. No a ten Fučík byl úžasný skladatel. To je bez debat. No a mimo jiný jsem se dočet, že to byl taky žák Antonína Dvořáka. No a děda mě říkal, no tak počkej, Julius. Já jsem dědovi říkal, počkej, a dítě byl, ale to už jsem nepleť pořád. No tak samozřejmě je tam spousta těch skladeb, úžasný je třeba Florentinský pochod, anebo Věz gladiátorů. Úžasně, nedávno mi někdo říkal, že ten Věz gladiátorů je vůbec nejhranější skladba na celém světě. Já nevím, já jsem tomu ani snad nechtěl věřit, ale oni i ty jazzmeni si to tam jako si to tam dá, tak ale úžasný skladby, no teď my si některou z nich taky můžeme pustit.
0: Takže to... Florentinský pochod může být?
1: Může.
0: A bude tady v úpravě, jak jsi to nahrál?
1: Ty? Ne, je to já, samozřejmě jsem to nahrál, aby měl můj táta radost. Když už jsem to nahrával, tak už můj dědeček nebyl mezi námi. Ale vzpomeňme teda na mýho dědečka aspoň tímto pochodem.

0: desky Pásky vzpomínky Václava Hybše a tohle byl florentinský pochod jako vzpomínka na dědečka, který k trubce právě Václava Hybše přivedl.
1: No tak byla to taky vzpomínka na Julia Fučíka. Ano, správně si to řekl, že můj dědeček mě potajmu učil na trumpetu. Táta si to nepřál. Táta chtěl mít ze mě houslistu, ale k tomu se ještě dostaneme. Potom bych třeba doporučil něco, že bychom si poslechli, jak mě ten děda na tu trumpetu naučil, ale pojďme ještě zazpomínat na toho Fučíka. Ten Fučík napsal úžasnou skladbu Starý bručoun pro fagot a my jsme pro jeden televizní pořad to nahráli s Felixem Slováčkem a on na baritón. No poslechni si to, to mělo být pro televizi, ale pak už to tam snad ani nebylo v té televizi. Ten Felix, ten part zahrál úžasně, no uslyšíš to.
0: Čili Felix Slováček na bariton,
1: na bariton saxofon
0: a Starý bručoun.
1: No jo, a Felix trošku do toho dělal takový legrácký.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách se bavíme o tom, jaké bylo dětství Václava Hybše. Jaký jsi byl žák? Teď nemyslím žák ve škole, to by bylo jistě také zajímavé, ale teď teda myslím to, jaký jsi byl žák svého dědečka, který tě po tajmu, to je důležité si připomenout, po tajmu učil hrát na trubku.
1: No, protože táta si to nepřál, táta ze mě chtěl, to už jsem asi říkal, že můj táta si přál, abych byl houslista. No tak dědeček po tajmu mě učil na trumpetu. Kam až jsem se s tou trumpetou dostal, až do orchestru Karla Krautgartnera, tedy do

0: rozhlasu.
1: To je velká věc, protože no, Karel Krautgartner byla obrovská osobnost.
0: No jistě. Taky tenhle ten snímek dirigoval a je to jedno z mých prvních aranžmá pro Toucher. Solo Richard Kubernát a já na dvě trumpety.
1: La Paloma.
0: Jo, tak takhle jsme hráli před 60 lety.

0: Tak to byla La Paloma. Já si vzpomenu, že jsem viděl tvoje fotky u tebe, kde jsi vyfocen se svým tátou před velkou kapelou právě v Polici nad Metují.
1: No jo, tak táta měl, to byla 60členná velká kapela, tak tam byl listonoš, krejčí, obuvník, prostě chlapi, ale dělali to s velkou láskou, tu muziku. Hráli, no, ne na vejdělek, ale milovali to. No a já jsem to od těch starých pánů jsem se učil a byla to úžasná škola a hrál jsem s nima od nějakých, já nevím, 8-7 let na bubínek. Takže jsem byl pořád v té muzice a dědeček v té době už hrál baskřídlovku jako bývalý trumpetista, ale můj dědeček neměl vzdělání, tudíž on jako basový klíč a tyhle ty věci neovládal. Ale musel teda hrát na tu trumpetu asi dobře, když si ho teda ten fučík vzal. No, nevím, tak pojďme si dát ještě jednu skladbu.
0: A to je slavné Trumpet Blues?
1: Ano, tak jak to, já nevím, jestli to napsal Harry James, ale hrál to slavný americký trumpetista. No a já tam mám takovýto solíčko taky.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Trumpet Blues, kde jsme slyšeli krásné solo našeho dnešního hosta. Tvůj táta si nepřál, aby si hrál na trubku. Chtěl tě mít jako houslistu. Jaké to potom pro něj bylo, když zjistil, že hraješ trubku, hraješ ji skvěle, hraješ ji tak, že tě zvou do kapel, aby si ji tam hrál?
2: No, tak můj táta vlastně nejdřív protestoval, ale potom se nedá nic dělat. Už se s tím smířil. A bohužel už se nedožil mý spolupráce s Josefem Sukem. Ale samozřejmě by měl velikou radost, protože s Josefem Sukem, s naším houslistou, jsem nahrál víc jak 50 titulů. Možná, že bychom si mohli něco pustit.
1: Určitě. Možná pojďme ještě víc představit tu vaši spolupráci, protože to, že se potkávají lidé z klasické hudby, klasické vzdělání, s lidmi, kteří jsou na té straně, dejme tomu té populárnější hudby, tanečnější, přitom víme, že to rovnítko jenom jedno jediné. Buď je hudba dobrá, nebo špatná. A zde je právě skvělé to, že se tyto světy, které se občas naprosto zbytečně od sebe vyhraňují, že se právě přiblížily a krásně pronikly. Vás nepojilo jenom to, že jste spolu hráli?
2: Ne, z nás se stali téměř kamarádi, jezdili jsme spolu i na dovolený. Skutečně pro mě to byla úžasná škola. Ten Josef Suk byl tak dokonalej a přesnej, to ti jednou budu vyprávět.
1: A jaký byl jako společník na těch dovolených?
2: Ohromné.
1: To je právě hezké, protože někdo si myslí, hele, to je vážná hudba, je to frakoun,
2: Ne, Josef Suk jednak byl fanda na auťáky a měl i tu muziku, kterou já dělám, protože my jsme vlastně dělali tu muziku komerci a no prostě trošku a ty frakouni, jak ty řek, ty se na nás dívali jako tak nějak divně, ale on ne, on měl to rád. Teď ti řeknu zajímavou věc. Třeba říkal, pojď půjdeme na pivo ke Švejkovi. Tam je ohromná muzika, tam hraje chlap na harigonku a k tomu tuba. To je takové obsazení. On prostě se smál, říkal, no je to krása přeci, ne? Tak co tomu říkáš? No dali jsme si vepřový koleno, pivo a už to jelo. Tohle to byl Josef Suk, úžasný kamarád.
1: Takhle vzpomíná slavný kapelník Václav Hybš a my si teď poslechneme Josefa Suka ve dvou věcech. Uslyšíme slavné Yesterday a Oslí serenádu.
2: No tak dobře.

0: o svý serenádu hrál Josef Suk, tvůj táta. Tě chtěl mít jako houslistu, ale on prodával piana Petrov, byl takovým obchodním zástupcem a do té své takzvané rodinné firmy určitě přizvali i tebe a určitě si mu s ní pomáhal. Nebo jak to bylo?
1: No tak když stěhovali třeba piano, křídlo, tak já jsem podstrkával takovou tu stoličku a no tak byl jsem přitom. Ta muzika a ten kšeft, to furt ruka v ruce, to nejde bez toho. Takže já jsem mezi tím žil.
0: A sáhnul jsi vždycky určitě na klaviaturu?
1: Ale trošku, jo. No tak já teď, když už teď si vzpomněl na mýho tátu, tak ti jenom prozradím, že miloval skladbu Antona Rubinsteina Melodie. A to nikdo netušil, co to udělá, tak já, abych si vzpomněl na tátu, tak jsem požádal Ivo Fischera, který mě napsal krásný text k této skladbě. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. A zaspěje nám i Valdemar Matuška. A tak tím vzpomenu na tátu.

0: Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám, a Valdemar Matuška. Mimo jiné s tímto interpretem se tady rozhodně mnohokrát ještě setkáme. Vy jste spolu spolupracovali opravdu řadu let.
1: 14 let.
0: No, takže máme se na co těšit a jistě se dozvíme i něco ze zákulisí spolupráce. Ale pojďme teďka dál. Ty jsi se kromě interpretu potkával občas i s autory. Třeba v poměrně mladém věku jsi se potkal s autorem skladby Vzpomínka na Zběrov, s panem Vačkařem.
1: No tak to mě bylo asi 12 let. V té době můj tatínek pozval celou rodinu pana Vačkáře do Police nad Metují, kde trávil dovolenou. A tak jsme tam uspořádali koncert, kde já jsem hrál na bubínek v ty tátovy kapele. No a pan Vačkář si to dirigoval, tu slavnou svoji skladbu. Jak se to jmenuje?
0: Vzpomínka
1: na Zbíroch. No a to já jsem ji po mnoha letech potom nahrál se sopran saxofonistou, s Felixem Slováčkem.
0: Jak tě to vůbec napadlo? Protože tohle je opravdu naprosto slavná, jakoby standardní skladba pro českou dechovku. Ty jsi ji pojal trochu jinak a dal si do popředí právě Felixe. Ty máš velmi často právě takové neotřelé nápady.
1: Schválnosti,
0: ale ono to vždycky zní skvěle. Tak jako, jak se to rodí v hlavě?
1: To já nevím. Tak se to narodilo, no.
0: Tak já myslím, že jsi to povedlo. Pojďme si to poslechnout.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Bavíme se o Polici nad Metují, kde si prožil své dětství. Bavili jsme se o tvém dědovi, o tvém tátovi. Vy jste pak ale z policie odešli.
1: No, já jsem teda odešel na konzervatoř. A můj táta byl zástupcem firmy Petrov. Hradecký firmy, úžasný firmy. V těch 50. letech tátovi sebrali tuto živnost. No, byla to doba tak trošku těžká, tak mě nezbylo nic, než poslouchat rádio.
0: A co tenkrát se hrálo, pamatuješ si?
1: No jistě, tak si můžeme třeba i dokonce poslechnout dechovku, ale to už jsem nahrál, když už jsem měl svoji kapelu. Pochod Castaldo, tenkrát to hrálo denně, to rádio.
0: Takže poslechneme si Pochod, který si poslouchal v 50. letech, ale už v tvé úpravě, kterou si nahrál o mnoho let později.
1: Ano.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Skladba Castaldo, která se hrála v 50. letech, v podání o něco novějším. Co vůbec ještě, když si vzpomeneš právě na ta 50. léta, na tvé dětství, co ještě jiného než pochody znělo tenkrát?
3: No tak tenkrát denně zpíval v rádiu Rudolf Cortés. Mně tenkrát nenapadlo, že jednou se z nás stanou téměř kamarádi. S tím Rudlou jsme natočili krásnou Haschlerovu skladbu Staré topoly. Tak si to můžeme pustit.
2: Dobře.

0: Vzpomínáme na dětství Václava Hybše. Téměř každé dítě je ovlivněno nejenom tím, samozřejmě, co zní z rozhlasu či rádia, ale i hlavně tím, co slyší doma. Co zpívala třeba maminka, když byl úplně malý? Asi předpokládám písně lidovějšího charakteru.
1: No jistě, tak já jsem miloval národní písničky. Samozřejmě první písničku, kterou mě naučil táta na harmoniku, byla Ach, synku, synku v F-duru. No a tak pojďme si třeba zahrát v mý úpravě, jak Jožka Černý naspíval Zdálo se mě má panenko.
0: Jaké to bylo s Jožkou Černým?
1: No víš co, to si necháme na jiný pořad. Ale samozřejmě úžasný zpěvák, moravský, to byl král moravský písně. Tak pojďme si to zahrát.

0: To byl Jožka Černý v úpravě našeho dnešního hosta Václava Hybše. Kdo ještě další byl takovým, řekněme, idolem nebo někým, s kým si moc přál se potkat, setkat a co se ti v životě povedlo?
1: No tak v té době vlastně jsem poslouchal rádio, no a denně hrál orchestr Karla Vlacha a nestydím se za to, jak si říct, že to byl můj životní sen se dostat k orchestru Karla Vlacha, hrát s ním. A pak už, když mě nabídl tu spolupráci, tak to už jsem byl u Karla Krautgartnera, tudíž jsem mu říkal, pane Vlach, už ne, ale přesto jsme byli přátelé, skutečně teda, dokonce můžu soukromně ti říct, že mě půjčil i prachy nějaký Vlach.
0: Tak to asi nebylo běžné, to asi nebyla věc, která by se stávala.
1: Miloš Kopecký říkal, on vám půjčil Vlach prachy? No půjčil, tenkrát jsem na něco potřeboval. No tak ani by tady do toho pořadu nemělo zaznít, ale bylo to tak. No a já jsem se i stavoval v divadle, kde ten Vlach byl, a vždycky jsem mu říkal, pane Vlach, vám to hraje. A Vlach, jak jistě asi víš, že každý mu onikal, tak mě říkal, ale teď oni to taky nemají tak špatný. No byl to jednak pro každou srandu byl ten Vlach. A tak jsme si rozuměli, pojďme si vzpomenout na pana Vlacha krásnou měsíční serenádou, kterou jsem nahrál, a je to vlastně vzpomínka na Karla Vlacha.
0: A kdybys měl charakterizovat Karla Vlacha jako aranžera, jako kapelníka, čím vlastně jeho práce byla mimořádná, výjimečná, čím tě oslovovala?
1: No, tak já jsem se jednou někde přiznal, že jsem měl tři vzory. Karel Vacek, ten, co napsal Cikánku, Karel Vlach a Karel Krautgartner, všichni Karlové. No a ten Vlach, jak ses mě teda ptal, čím mě... No byl to úžasný, jednak velice dobrý obchodník jako manažer, ale uměl bruslit v mnoha věcech, když musel i proti, víme, za války, jaký asi byly problémy. A potom ta doba po 48. roce, ten Vlach v tom uměl prostě, takže já jsem si vždycky říkal, jak by tohle to třeba řešil ten Vlach. Jo, takže jsem se učil od něho. A byli jsme takový přátel, že když on potřeboval, tak jsem zaskočil, když potřeboval trumpetistu, anebo aranžma, když potřeboval, tak jako řekl, kouknou, Hybš, udělal byste mě tohleto, no tak samozřejmě pro Vlacha, proč ne? A jednou, když byl u nás jako na obědě, tak jsme si pak dali kafíčko a štrůdl, nebo závin. No a najednou mě zvonil telefon, tak já telefonuju, a najednou koukám, že se mě Vlach hrabe ve skříni. Je pan, pane Vlach, co tam hledáte? A on už ládoval do aktovky nějaký noty. Já pan, neberte mi to, teď já to budu nahrávat za 14 dnů. Než oni se zpamatujou, já už to budu mít nahraný. Takováhle byla mezi náma opravdu kamarádská.
0: O dalším splněném snu Václava Hybše jsme si povídali v dnešních deskách, páskách, vzpomínkách. A teď už tedy měsíční serenáda a od mikrofonu se s vámi loučí Tomáš Kačner a můj dnešní host
1: Václav Hybš.
0: Za týden naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

Prođe že si rano zavola. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
2: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
1: Ano, začínáme.
0: Humoriáda.

0: tatínkovi stěžovat. A takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tatí vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
1: Tak, Martina Hudečková slaví svátek památky ze Sulík. Jako, no, takhle...
0: Ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo, ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jak mám starosti.
1: A buď rád, že seš tady.
0: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tímhle.
1: To říkám, sama vyrábíš tyhle ty věci.
0: Ale ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo, ten listopad. Tak mu tam položím ten načančanej věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec buřtu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
1: No jo, to je pravda, ale je pravda, s tím alkoholem to byl nádherný zvyk, který měla, možná jste to vyprávění slyšeli, Jiřinka Jirásko a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby ji netípala blízko, protože ona říkala, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
0: Přesně.
1: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulí, který jde úplně mimo vás?
2: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
3: Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
5: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy s vnoučaty, tak to ještě byli mladší, a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako tam oni viděli, že něco jako my mumlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? A já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já, když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě seseká na zadek a že to teda bude A tak mu říkám, dědečku, představte, a tatínku, představ si, pořád to drží, pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych si taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? Říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, no tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
4: Zdeněk Junák, další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivo Šmoldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka, houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízím ji proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS na čísle 90 011 04 humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě hlasování Ivoš Moldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky a já chci pokračovat stejně jako v pátek.
3: Dobře.
4: Ačko.
3: Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopoledne, panové. Zdraví vás, Petr Zerhoty. A přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy. Další telefonát a hlas.
7: Dobrý den. Tady je František z Javorníku. Já vás tam oba dva zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Frantíku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: To byl vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu a od té doby jsem ji neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
7: V srdcovkách byste ho třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
5: Ano, Řeka Zambezi.
7: Už jednou jsem je vyhověl taky po takovéhle, jsem měl na vás jeden takovej dotaz.
3: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
7: Jo, Ačko.
3: Dobře.
5: Tak jo, Frantíku, mějte se hezky.
3: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B?
8: Páteční odpoledne, přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
5: Je, děkuju takže, vám.
8: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky,
3: naschánou. Děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme.
5: Jdeme na hřbitov.
3: A jdeme se popovídat hrobům.
9: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
10: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
9: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
2: Co jinýho, že jo?
9: Tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
2: to je romantický,
9: branku,
2: ale zeď hřbitova, no, to jak...
9: A dcera potom konstatovala, že konec konců jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to byl. Já si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
2: To se vám zalíbilo.
9: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku a koukám a tam bylo napsáno rodina blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
2: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to
9: no,
2: tam
9: no,
2: používají?
9: Jako mají rovnou... Jakmile někoho pasujou asi na blábolila, tak...
2: Tak si tam jde rovnou
9: tak
2: potom
9: tam
2: lehnou.
9: Přilehne.
2: Tak to musel být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
11: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
9: ona
11: představu.
9: Ona ještě vypadá zdravě.
2: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
11: Držím. Jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.
3: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba
5: ne.
3: By si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
5: Nemám ani jako nějaký
3: ani skladbu
5: hřbitov,
3: vybranou.
5: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
3: jsi
5: já bych
3: nepřipraven.
5: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučím všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se škrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně takový nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby, třeba v Brně máme taky krásný, nebo v Třebíči je nádherný, že jo. Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
3: to, se losuje.
5: To zatím. No ne, já pro sebe, jako já si myslím, že zatím... Jo. Jako nemám to.
3: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, no, tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
5: No.
3: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti. A
5: ano,
3: tady
5: ano.
3: Bývá opravdu klid.
5: Tam
3: slyší
5: ticho.
3: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
5: Akor, když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
3: Jo.
5: Tak já bych ho nerad zklamal,
3: ano.
5: Takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 6 4 roky z té druhé sedmdesátky, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
3: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80, tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
5: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
3: a
5: mám...
3: A prodlouží ti to do 120.
5: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, nebo řekl, vám to dám jenom na rok. No uvidíme, co to udělá.
3: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Minákem v Humoriádě vybíráme další ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdeněk Junák v Humoriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Spíš jaknu paličku do ruky a postavím je k plotně a nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce dlouhý, široký, bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali a ta...
1: Že zůstávali u země.
2: U země a ten dojem zůru. Byl opravdu jako, že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že jo, ty jako když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne.
1: A nějakou divokou paruku? Jako vyloženě,
2: divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak? Já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku. Říkám, no to ne, ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázním, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak spadl.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože, špatné, k něčemu
2: protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, tak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy přesně, jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako, takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlenou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavě, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak, ty, jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaní, tak pak jako říkala, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal na růst vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy, rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou. Díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si... Brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Prosila Ačko. A chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý devíti, jak vysíláte, zahrát písničku Večerní četro dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Nasánou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Junáka a i vás, Patriku. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Siháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Poslech. Ano.
1: Dobře, tak i váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, svěl, vy jste lahůdka, vztahuji. S jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: No, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už... Čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: Ale no to víte, že ne.
7: 100, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná, to máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat. Jo, tady mám takovou, hledajte, takovou silnější vdovičku, nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no.
7: No,
8: co říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: Ano, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. Haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadrám?
7: Ne, Sýkora.
8: Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje. Jo. A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No, spíš takovej ňouma to je.
9: Co?
8: No, ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, tak, diskrétně.
8: Tak, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Úžasná dvojice Miroslav Homor a Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou, už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště,
3: ne.
1: Nebo zazvonil ti někde nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, takže já když
1: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
1: no.
3: Byť má tichý chodou, já ty tam blum, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech?
3: Ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Říďo, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zas není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakýho kovu. Že ano. Třeba nějaká malá
1: dýka.
3: Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš na jevišti, ty bys jako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju Sirana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne, já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no, tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, takové v té auře svojí, prostě v ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefony v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdeňkem Junákem.
2: Ještě jednou za zrkavy a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdonek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sadíkem a Sabínkou. To už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Milost Podhůří od Lipských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat. To znamená, dokončíme scénku nazvanou V seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Bože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: Já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, tak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Ve 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: No, tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takovej 10 let už.
6: Že jich bude dneska 31.
7: No vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Helejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamaci.
6: Když já se cítím takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuální.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám?
7: A prosím vás, ta bude přečuhovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takovej prcek?
6: To nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No, prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už v téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že se srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svého kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Zábřehu začala oprava frekventovaného mostu. Olomouc chystá stavbu nového bytového domu. Stovky středoškoláků dnes nastupují na dobrovolné vojenské cvičení. Budeme mít oblačno s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Zábřehu začala oprava mostu v Olomoucké ulici. Řidiči na frekventovaném úseku na trase mezi Šumperkem a Mohelnicí musí jezdit k Vadlově. Práce skončí na podzim, potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
2: Olomouc rozšíří počet městských bytů. V současné době dělníci opravují dům na Dolním náměstí. Díky investici za 86 milionů korun v něm vznikne 21 bytů, uvedl to mluvčí radnice Jan Horejš. Dalším projektem je podle něj novostavba bytového domu v Janského ulici. V něm bude 29 nájemních bytů. Práce si vyžádají 180 milionů korun a začnou ještě v průběhu letošního léta. Vojenskou uniformu od dneška oblékne více než 1100 plnoletých středoškolských studentů. Nastoupí k celkem 10 útvarům v Česku a absolvují měsíční dobrovolné vojenské cvičení. Projekt má motivovat mladé lidi ke vstupu do armády, říká mluvčí Prostějovského 53. pluku průzkumu a elektronického boje Jan Králíček.
4: Hlavní novinkou letošního ročníku je sjednocení výcvikového programu napříč všemi útvary armády České republiky, které dobrovolné vojenské cvičení organizují. Cílem je zajistit stejný standard přípravy pro všechny účastníky, bez ohledu na místo, kde výcvik absolvují.
2: Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné dopisy, které je vyzývají k registraci do takzvaného centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody, říká šéf asociace Josef Jaroš.
5: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací, to znamená živnostenské rejstříky, obchodní rejstříky a tak dále, nerozesílají dopisy s tím, že má podnikatel uhradit jakoukoliv částku, aby byl zapsán. Sport.
2: Fotbalisté Spojených států vypadli na domácím mistrovství světa v osmifinále. Seattle prohráli 1-4 s Belgií, která se ve čtvrtfinále utká se Španělskem. Španělé totiž v Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 40-letý kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo potvrdil, že odehrál svůj poslední světový šampionát. Počasí. Dnes čekáme oblačno, přechodně skoro zataženo a místy přeháníky ojídněle bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dálnice D1 u Bělotina směr Ostrava je zúžena na 2 jízdní pruhy kvůli pracím na silnici. Omezení potrvá do 18. září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 7. července, svátek má Bohuslava. Vše nejlepší. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Opět se těším na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáři a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Michal David. Non-stop. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. Ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986. Jezdili či stále ještě jezdí v Brně, Mostě, Ostravě nebo Plzni. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou 80 slaví hudební hvězda 80. let, rodák z Mnichova Manfred Alois Segít. Celý svět ho poznal jako Fancyho a já přeju hezký den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 7. července, je minuta po čtvrté na šest a svátek má dnes Bohuslava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červenec, úrody, blížené ceno, dnes sluníčko i přehánky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 19 stupňů Celsia. Prostějov 19,5 stupně, oblačno, napsala Míša, které se po prodlouženém víkendu nechce do práce. A Šumperk 17 stupňů, tolik má na teploměru Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Kde vlastně končí úrodná Haná a začíná hornaté Valašsko? A jak zní písničky z malebného kraje, který si od obou vzal něco a přesto zůstal svůj? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát vezme na hudební výlet do Hostýnského nebo Lipenského záhoří. Vypravíme se přímo nad Hostýnskou horu a objevíme kouzlo tohoto jedinečného pomezí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno. Přes 2500 lidí loni využilo výzvy k přihlášce trvalého pobytu v Olomouci za bonus 10 000 korun. O jejich vyplacení si můžou žádat od začátku června, čas mají do konce července. O slíbenou odměnu si zatím požádalo 900 Olomoučanů.
2: Dobrý den, posaďte se prosím a poprosím občanský průkaz. Předpokládám, že jdete žádat o dar 10 000.
3: Ano, přesně tak.
4: Paní Simona Skopalová už má v ruce doklady ve složce pěkně spořádané. Už jste obyvatelkou Olomouce. Od kdy?
3: Bude to tak půl roku.
4: Jak dlouho už v Olomouci žijete?
3: Bude to 5 let.
4: Bonus 10 000. Už víte, co s tím?
3: Tak v prvé řadě to bylo asi to, že už tady žijeme 5 let, takže stejně by to přišlo, ta změna trvalého bydliště, ale tady ten bonus určitě taky a využili jsme ho na svatbu.
4: Už nás poslouchá vedoucí ekonomické oddělení Jana Dokoupilová. Od paní Simony jsme slyšeli, co všechno má připravené. Bude jí to stačit nebo ještě něco chybí?
5: Má všechny přílohy, které byly i ve výzvě.
4: Paní Simona je asi velmi pečlivá. Vypadá to, že bude všechno
5: vzorným, ano.
4: Co ale lidem nejčastěji chybí, kteří přijdou a žádají o vyplacení té slíbené částky?
5: Většinou je to ten doklad o tom vlastnictví té nemovitosti a nebo ta nájemní smlouva. To je ten doklad, který nejčastěji zapomínají.
4: Jak dlouho trvá vyřízení, a než jim dojde na účet slíbených 10 000.
5: Pokud jsou nachystaní, tak jak tady žadatelka, která je s námi, tak je to otázka opravdu 5 minut. Peníze se budou vyplácet až v září. To znamená, že do konce července my bereme ty žádosti, potom máme měsíc na to, abychom je zadali do systému a v průběhu září budeme vyplácet ty částky.
4: Za každého obyvatele Olomouc dostává z rozpočtového určení daní 21 000 korun ročně. Letos město z této částky odepíše 10 000 korun jako slíbený bonus. Do rozpočtu tak přibude 11 000 korun. V dalších letech už to bude celá částka. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Radnice v Lipníku nad Bečvou podpoří opravu významné památky ve městě. Kostel svatého Jakuba Většího se dočká nové fasády, dělníci také opraví věž, kamenné ochozy a portály. Práce si podle radnice vyžádají zhruba 11,5 milionu korun a skončí na jaře příštího roku. Poslanci se dnes znovu vrátí debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně, opozice ale přínosy zpochybňuje. Hygienici dnes opět odeberou vzorky vody z Plumlovské přehrady a umělého jezera Poděbrady na Olomoucku. Pomocí testů budou zjišťovat, jestli je voda vhodná ke koupání. Výsledky měření budou k dohledání na portálu koupací-vody.cz. V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO. V hlavním městě Turecka se sejdou lídři 32 členských států, včetně amerického prezidenta Trumpa. Hlavními body jednání budou zvyšování obranných výdajů, podpora Ukrajiny nebo vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v alianci. Ze sportu osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Před půlnocí se utkání kvůli pozdnímu času přerušilo. Zverev vede 2-0 na sety a v tom třetím je to vyrovnané 3-3 na gemi. Do čtvrtfinále postoupila Linda Nosková, s turnajem se loučí Marie Bousková. Počasí dnes se čekáme oblačno, přechodně skoro zataženo a místy přehánky, ojedněle bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Olomoucku je částečně uzavřena silnice v obci Pískov, místní části Troubelic. Důvodem jsou stavební práce, které potrvají do konce roku.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad okolo češtiny, 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už o půl desáté nás čeká pořad okolo češtiny. Proč říkáme blbec i blbka? Proč blázen nemá rod a jak vznikla i kuriózní volice? Peprnému tématu a tomu, jestli mají nadávky v češtině jmenný rod, se bude věnovat bohemista Ondřej Bláha v jazykovém okénku o půl desáté. Kdybyste pořad nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 7. července, úterý, svátek má Bohuslava, vše nejlepší. Za 3 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když je červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. No dnes sluníčko i přehánky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 18 stupňů, částečně zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa. Konice 17,5 stupně, chystáme se otrhat rybíz a zavařit ho, píše Honza. Sobotín 16 stupňů Celsia. Dobré ráno, přeje Renata.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
2: Rozhlas, to je výhra!
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
4: Policejní statistiky zaplavují příběhy lidí, kteří sedli na lep internetovým podvodníkům. Jaké podvody kyberšmejdů jsou nejčastější? Jak se na ně připravit a jak se podvodníkům bránit? Poradí vtipný pan Prokoukl, webová stránka k prevenci kriminality, kterou v prázdninové repríze Dobré rady představí Zuzana Slabá a Markéta Kalerová z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, dnes po 13. hodině. Vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, zpěvačka Marta Jandová. Dozvíte se například i to, jestli koncertuje v Německu se stejnou kapelou, jako když v zahraničí začínala.
1: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu moji Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi ji vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva tý mamince, ona udělala první krok, tak říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc.
0: Celý rozhovor s Martou Jandovou si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6 hodin. V Olomouci dnes začíná oprava frekventované křižovatky na náměstí Národních hrdinů. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V centru Olomouce začíná oprava frekventované křižovatky. Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Fotbalisté Španělska porazili Portugalsko a jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Dnes čekáme oblačno, přeháňky a maximálně 27 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. V centru Olomouce dnes začíná oprava křižovatky na náměstí Národních hrdinů. Světelná signalizace bude mimo provoz zhruba měsíc. Místem neprojedou osobní automobily. Hromadná doprava bude projíždět bez omezení. Uvedl to mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
2: Dělníci zmodernizují semafory a propojí křižovatku s křižovatkou ulic Havlíčkova a Třída svobody pomocí optických a koordinačních kabelů. Součástí prací bude také instalace kamerového systému a opravy chodníků. Po jejich dokončení se práce přesunou na křižovatku Třídy svobody a Havlíčkovy ulice a zde po celou dobu prací zůstane zachován plný provoz.
1: Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód. V nabídce byly celkem tři typy dluhopisů, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhalo.
3: Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let. Protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%. Výnosy ze všech státních dluhopisů jsou osvobozeny od srážkové daně.
1: Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1 milion a 700 tisíc korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi za ANO se svobodou projevu. Dostala 370 tisíc korun, konkrétně bere 1150 korun na hodinu. Zjistil to Český rozhlas podle informačního zákona. K nejlépe placeným poradcům patří například i právnička a manažerka ANO Michaela Pobořilová nebo ekonom Jaroslav Ungerman. Podle úřadu vlády dělají pro Babiše analýzy, stanoviska a další úkoly. Celkem radí premiérovi 11 lidí. V Kyjevě je dnes den smutku za oběti ruského útoku z noci na pondělí. Při něm v ukrajinském hlavním městě a okolí zemřelo nejméně 620 lidí. Den smutku vyhlásil kyjevský starosta Vitalij Kličko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před cestou na summit NATO řekl, že chce s aliancí jednat o lepší podpoře ukrajinské protivzdušné obrany.
0: Sport.
1: Fotbalisté Španělska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 40-letý Cristiano Ronaldo po porážce potvrdil, že si na světovém šampionátu v budoucnu už nezahraje.
4: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak se reprezentací dál. Budu s rodinou, nebudu se rozhodovat s horkou hlavou, budu prostě pokračovat v životě.
1: Ve čtvrtfinále se Španělsko utká s Belgií, která v Seattlu zvítězila nad domácími Spojenými státy 4-1.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo a místy přeháňky ojediněle bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Šumpersku je částečně uzavřena silnice 11 mezi obcemi Chromeč a Olšany. Stavební práce tady potrvají do konce července.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šouka. Je tady období, kdy se sousedy zahrádkáři nezdravíme klasicky ahoj, ale jako první zazní nechceš cuketu, máš rajčata. Možná to máte podobné. Hlavně, že se našemu pěstování daří. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Psali o zrušení státního hřebčince v Olomouci Hřebčíně a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď nás čeká skupina Žlutý pes a jejich Modrá. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. O zrušení státního hřebčince v Olomouci Hřebčíně se psalo před 100 lety v novinách. Listovala jimi Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Státní hřebčinec byl zrušen 1. července 1926, respektive splynul nově s dříve už zrušenými státními hřebčinci Hodonínským a Opavským v ústřední státní hřebčinec v Tlumačově na Moravě. Sloučení státních hřebčinců na Moravě a ve Slezsku v jeden ústav centrální, na kterém se shodla vláda Republiky Československé v roce 1923, se právě od té doby pozvolna realizovalo. Vybudování ústředního hřebčince mělo, jak se psalo v novinách, zjednodušit administrativu a snížit správní a věcné náklady spojené s udržováním státních ústavů pro chov koní. Stavební objekty hejčínského hřebčince měla po předchozí domluvě převzít 1. srpna 1926 vojenská správa.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 7. července, svátek má Bohuslava, vše nejlepší, jsou 2 minuty po 6:45, nejvyšší čas na snídani, dobrou chuť a dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký červenec, takový leden. No dnes sluníčko i přehánky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr je v Kroměříži. Hlásí 20 stupňů Celsia a zataženo. Zdravím Jirku z Olomouce. Ulice Stupkova také 20 stupňů, Zábřeh 18,5 stupňů. Mě oblačno, tolik hlásí Lenka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás. Igor Bareš.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
3: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li, jste-li na cestách, dobře dojeďte. Už příští sobotu 18. července nás čeká parádní hudební zážitek a vy můžete být u něj a nebude vás to stát díky Českému rozhlasu Olomouc ani korunu. 22. ročník legendárního hudebního festivalu Šternberský kopec je tady. Čeká nás opět den plný rockové energie, skvělé atmosféry a kapel, které znají celé generace fanoušků české i slovenské rockové scény. Vystoupí Alkohol, Tublatanka, Argema, Martina Pártlová, Metalinda, Legendy se vrací nebo Michal Hruza. Nezapomeňte, v sobotu 18. července ve 14 hodin startuje Šternberský kopec 2026. Připomínám, že kdo se v příští hodině dovolá na mou výzvu jako první, tak získá dvě vstupenky na Šternberský kopec. A také připomínám náš telefon, který budete potřebovat. 221 555 444.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Zábřehu začala oprava mostu v Olomoucké ulici. Řidiči na frekventovaném úseku na trase mezi Šumperkem a Mohelnicí musí jezdit kyvadlově. Práce skončí v druhé polovině září a vyžádají si zhruba 3 miliony korun. Uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Olomouc rozšíří počet městských bytů. V současné době dělníci opravují dům na Dolním náměstí. Díky investici za 86 milionů korun v něm vznikne 21 bytů. Dalším projektem je podle radnice novostavba bytového domu v Janského ulici. V něm bude 29 nájemních bytů. Práce začnou ještě letos. Do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení dnes nastupuje více než 1000 studentů středních škol. Armáda ho pořádá na 10 místech v Česku. Školáci se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní nebo poskytovat první pomoc. V Hrabině na Opavsku přibylo další zastavení unikátní opavské planetární stezky. Je to první ze 7 nových modelů planet a vesmírných těles, které budou během léta umístěné v přesném poměru vzdáleností od zmenšeniny slunce v centru Opavy. Stezka se tak prodlouží až za Ostravu. Ze sportu čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace na mistrovství světa nepostoupili. V závěrečném dolu základní skupiny sice v Brně porazili Estonsko 75-73, přesto skončili v tabulce poslední. Počasí dnes čekáme oblačno až zataženo a místy přehánky ojídněla bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Hranicích je částečně uzavřena ulice Bělotínská. Kvůli stavebním pracím omezení potrvá do konce srpna.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli navštívíme mauzoleum rodiny Kleinů v Sobotíně. Dobré ráno, přeje 2 minuty po půl sedmé ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé. Dobré ráno. V minulosti mauzoleum rodiny Kleinů v Sobotíně na Šumpersku chátralo, chyběla mu okna a po malbách, které zdobily jeho kapli, tekla voda. Cenou památku ve stylu vrcholné italské renesance navíc ničili vandalové. Vedení obce se před lety pustilo do nákladných oprav. Restaurátorky nyní pracují na obnově posledních částí vnitřních maleb.
1: Tu houbičku teda používáte k čemu?
2: Tu houbičku otírám potom tu injektážní směs, která by zůstala na malbě, tak aby vlastně tam nezůstaly fleky.
3: Restaurátorka Anna Ferdu se zachraňuje zbytky malebe v mauzoleu rodiny Kleinů.
1: Stojíme na třetím patře lešení a kolem sebe tady jsme na úrovni těch maleb, ale na první pohled je jasné, že z těch maleb nic moc nezbylo. Z té celé postavy, kterou předpokládám, že tady stála, tak vidím jenom ramena a hlavu.
2: To všechno vlastně opadalo, protože dřív tady nebyly okna, zatékalo sem. Bohužel nevíme předlohu, jak to vypadalo, takže se prozatím nebudou doplňovat ty výjevy, protože to bychom si museli opravdu vymýšlet.
3: Anna Ferdus tak sahá po injekční stříkačce a kousku vaty. Vlhkostí poničené zbytky maleb jsou popraskané a vyboulené.
2: Ta omítka je napuštěná takovým zpevňovačem organokřemičitým. Ty boule se snažím přilepit zpátky do roviny a zachránit, co se dá.
3: Vedle poničené výzdoby tak vynikají v loni obnovené malby v kopuli mauzolea. Tam se voda před lety nedostala a strop tak září barvami a zlatem. Na lešení je i pozlacovačka Monika Bujnochová. V rukou má štětec a sklenici s tekutinou, která vypadá jako hodně řídký med.
4: Podkládám to šelakem, což je taková přírodní pryskyřice naložená v lehu.
1: Kolikrát se tomu místu musíte povinovat? Kolikrát vlastně na tom místě stojíte? Kolik kladete vrstev, než teda přijde ta finální, kterou uvidí návštěvník?
4: Jenom já jako pozlacovačka, tak vlastně jednou, po druhý, po čtyřikrát.
3: Obnova maleb bude hotová letos v říjnu. Práce na mauzoleu ale nekončí, říká nezávislý starosta Josef Roch.
5: V letošním roce se začalo oprava krásného parku, takže v letošním a příštím roce bude realizovaný obnova parku za cca 14 milionů.
3: V dalších letech vedení obce počítá i s obnovou fasády mauzolea. Turisté se do něj ale mohou podívat i teď v létě. Konají se tu komentované prohlídky krypty. Ze Sobotína Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Eva Richteríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí přináší úterý? Co nás čeká?
2: Dnes bude hodně oblačnosti a zejména v odpoledních hodinách se vyskytnou místy přehánky. S malou pravděpodobností to může být i bouřka a teploty ty budou o něco vyšší než v uplynulých dnech, mezi 23 až 27 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20, ale vítr povane mírný, západní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci očekáváme přechod fronty, bude zataženo deštivo, zejména od západu v těch večerních hodinách očekáváme déšť, který potom bude zase k ránu ustávat. Teploty budou mezi 16 až 12 stupni Celsia, vítr povane mírný, západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a postupně se bude měnit na severozápadní. Během zítřejšího dne už srážky nečekáme, bude polojasno až jasno, teploty už ale o něco nižší než dnes, mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni a vítr povane mírný, přechodně až čerstvý, severozápadní, rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richteríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
4: Loni jsme si připomněli 25. výročí zapsání olomouckého sloupu Nejsvětější Trojice na seznam světového dědictví UNESCO. Proč je důležité chránit naše kulturní dědictví a jak se české památky na seznam UNESCO dostávají? O tom si budeme povídat v prázdninové repríze s Michalem Benešem, členem České komise pro UNESCO. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.

0: lásku, tvůj žár. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme ručník. Začínáme ve výpadu vzad pravou nohou. Kolena pokrčená, pravé těsně nad zemí. Paže propnuté před hrudníkem drží napnutý ručník. S výdechem prohodíme pravou nohu za levou. Kolena stále pokrčená těsně nad zemí, paže propnuté. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 7 hodin. V průběhu září začne Olomouc vyplácet bonusy za přihlášení k trvalému pobytu. Podrobnosti už ve zprávách v celou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V průběhu září začne Olomouc vyplácet bonusy za přihlášení k trvalému pobytu. Sněmovna ve druhém čtení projedná elektronickou evidenci tržeb. Festival Kniha vlastně nabídne na Šumperku autorská čtení. Dnešní počasí má být oblačné s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Do konce července přijímá olomoucká radnice žádosti o vyplacení bonusu 10 000 korun. Je určený lidem, kteří se loni přihlásili k trvalému pobytu ve městě. Nabídku využilo přes 2,5 tisíce lidí. O slíbenou odměnu si zatím požádalo 900 olomoučanů. Lidé při vyřizování příspěvku často zapomínají na důležité dokumenty, upozorňuje vedoucí ekonomického oddělení radnice Jana Dokoupilová.
2: Většinou je to ten doklad o tom vlastnictví té nemovitosti a nebo ta nájemní smlouva, to je ten doklad, který nejčastěji zapomínají. Peníze se budou vyplácet až v září, to znamená, že do konce července my bereme ty žádosti, potom máme měsíc na to, abychom je zadali do systému a v průběhu září budeme vyplácet ty částky.
1: Poslanci se vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Vládní návrh dnes míří do druhého čtení. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat třeba obchody, restaurace nebo řemeslníci. Zvláštní režim dostanou malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Opozice návrh kritizuje. Třeba místopředseda rozpočtového výboru Vojtěch Munzar z ODS přínosy EET zpochybňuje.
3: Nejvíc nám vlastně vadí, že tam není skutečná výjimka pro malé živnostníky, například pro ty, co mají živnost jako vedlejší, co třeba prodávají na trzích při svém zaměstnání. Na ty se ta výjimka, kterou navrhuje tato vláda, neuplatňuje, protože oni nemůžou z podstaty věci využívat paušální daň.
1: Ministryně financí Alena Schillerová za ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Zhruba čtvrtina e-shopových objednávek v Česku je na dobírku. Ty ale postupně zdražují, protože jsou pro prodejce nevýhodné. Upozorňuje na to společnost Upgates. Zájem o balíky na dobírku dlouhodobě klesá. Před pandemí COVID-19 službu využíval každý druhý zákazník. Na Šumpersku dnes začíná pátý ročník literárního festivalu autorských čtení s názvem Kniha vlásni. Na programu je celkem 13 setkání se spisovatelkami a spisovateli. Jiří Hájíček, Iva Pekárková nebo Markéta Pilátová se s lidmi setkají například v šumperské městské knihovně, v Loštické synagoze nebo v zámecké kavárně ve Velkých Losinách. Vyplývá to z informací na webu šumperské městské knihovny. Sport. Tenisové osmifinále Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Zverev ovládl první dva sety. Kvůli pozdnímu času organizátoři před půlnocí duel přerušili ve třetí sadě za stavu 3-3. Poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Linda Nosková. Američanku Kýsovou přehrála 6-4 a 7-6. Marie Bousková naopak podlehla Belgičance Mertensové 2x4-6. Bousková po utkání vysvětlila, že chtěla hrát hlavně aktivně.
4: To byla taková mentalita do toho dneska jít takhle a dobře jsem ten zápas rozjela. Potom samozřejmě škoda, že trošku tam přišel takovej blok na servisu, že jsem si to potom přestala vyhrávat i své servisy a tím ona se dostala do toho zápasu. Počasí.
1: Dnes se čekáme oblačno až zataženo a místy přehánky ojedněle bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u obce Haňovice směr Hradec Králové pracují dělníci, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, je tady úterý, prodloužený víkend za námi, do dalšího víkendu daleko, držím palce, ať nám úterý přináší i tak jen a jen radost. Třeba za malou chvíli vás stejně jako mě rozveselí a rozespívá písnička Černý brýle od skupiny Redy Kirkena Michala Hrůzy. Ten bude také zpívat na hudebním festivalu Šternberský kopec. Už v této hodině vás čeká soutěž o dva lístky na tento skvělý hudební festival. Připomínám telefon 221 555 444. Budete ho potřebovat.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Chystáte se i dnes pracovat na zahradě? Dobře si prohlédněte rajčata a okurky. V červenci si dávejme velký pozor na to, zda se na rajčatech a okurkách neobjeví plíseň. Napadené listy je potřeba hned ostříhat a aplikovat postřik. Je potřeba také chránit rostliny před suchem, přičemž vhodnější je méně častá, za to vydatnější zálivka, aby se závlaha dostala až hluboko do země ke kořenům. A jestli vytáhnete sekačku, nezapomeňte sekat trávník, bychom měli raději dopoledne nebo naopak k večeru. Při sekání ve vedrech hrozí obnažení zeminy a spálení trávníku. Tak držím palce, ať se nám na zahradách a zahrádkách daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je minuta po čtvrt na osm a svátek má dnes Bohuslava. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červenec, úrody, blíženec, no dnes sluníčko i přehánky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. U nás je 18 stupňů, napsala Zdena z Holubic, která se chystá trhat rybíz a dávat ho do mrazáku. V Javorníku máme polojasno, pofukuje slabý větřík, teplota 21 stupňů, na déšť to zatím nevypadá, píše František. Bohdíkov 13 stupňů oblačno, po nočním deštíku vlahý vzdoušek, napsala Vlaďka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.
3: Sedmé studiové album skupiny Genesis vyšlo v roce 1976 pod názvem A Trick of the Tail. Bylo prvním po odchodu zpěváka Petra Gabriela a přes prvotní protesty se nakonec k mikrofonu postavil bubeník Phil Collins. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Genesis.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Útočník Michal Tomeček je jednou z 8 nových tváří v ofenzívě hokejové Olomouce, i když je to tvář spíš staronová. Na Hané odehrál 2 sezony v juniorské extralize a v ročníku 2023-24 vyhrál bodování celé soutěže. Po 2 letech v první lize se do Olomouce vrací a sám popisuje, jak se za tu dobu posunul.
1: Tak určitě už jsem juniorský hokejista, protože dospělá juniorská soutěž jsou úplně rozdílné věci a ty návyky jsem měl juniorský a přemýšlel jsem dětsky a myslím si, že za ty 2 roky jsem udělal obrovský kus práce a už přemýšlím úplně nějak, jak naladit tak mimo něj a posunulo mi to ve všech ohledech.
2: Velký vliv na progres Michala Tomečka měl teď už bývalý trenér Přerova Michal Mikeska, který se během 2 sezon zmíněné mládežnické návyky snažil z jeho hry co nejvíce odbourat.
1: Když jsem tam vlastně přišel do Přerova, tak se mě hodně ujal a první, co ty mi hnedka říkal, že vlastně ty věci, na kterých musím zapracovat, a dával jsem tomu velkou koncentraci na to, abych se soustředil na ty věci hlavně směrem do defenzívy, zrychlit myšlení na ledě a být trošku zodpovědnější směrem dozadu. On se mnou vlastně pracoval 2 roky a ta práce šla rozhodně vidět, myslím, že už ten druhý rok v Přerově. Já jsem byl komplexnější směrem a dopředu jak dozadu, takže jsem potom hrál oslabení a i přesilovky a pomohlo mi vlastně obrovským způsobem. No. Kdybych ho nepotkal, tak otázka, jak by to vypadalo.
2: Jenže zatímco v Přerově o patro níž si postupně vybudoval silnou pozici a spoléhalo se na něj, v premiérové extraligové sezóně bude muset začínat úplně na novo.
1: Těžko asi přeskočíte někoho, kdo tady má odehráno víc nebo je v jiné pozici, takže se musíte smířit s tím, že třeba máte malý ice time, ale to je ta challenge právě pro vás, abyste ukázal během třeba těch 8 minut, že na to máte a ta sezona je dlouhá, může se stát cokoliv, někdo se zraní, někdo vypadne, někdo je z formy a můžete dostat šanci nebo něco, nebo taky ne, ale to jenom o vás čistě je a musíte se poradit s tím minimem, co se dostanete.
2: Vysvětluje 22-letý útočník, který může hrát na křídle i na centru, což by mu mohlo se zapracováním do sestavy pomoci. Olomouc bude sázet na spoustu hráčů s podobným příběhem. Hlavně na ty, kteří čekají na kariérní průlom a extraligovou šanci, kterou by v movitějším týmu nedostali. A pro hráče typu Tomečka, Herčíka, Štohanzla, Kose nebo Vitoucha není v jejich cestě překážkou nebo strašákem ani to, že na Hané se extraliga spíš zachraňuje, než že by se vyhrávala.
1: Každý rok píše úplně skutečné příběhy, takže vůbec nevidím problém v tom, že bychom mohli hrát na nejvyšší příčky, jako je to o těch našich výkonech, jak my budeme hrát, jak budeme bojovat. Takže to jako nemusí být ani o síle toho kádru, jak je ten tým silný na soupisce, je to spíš o tom, jak ten tým funguje uvnitř. Myslím si, že ta motivace pro kluky určitě není jako zachránit se, ale je prostě udělat to maximum a uvidíme, na co to bude stačit. Že jo? Karlovy Vary taky, že jo, nebyly úplně favorit a uhráli jsme finále. Že jo? Takže každá ta sezona se vyvíjí nějakým způsobem a my jdeme do toho naplno a uvidíme, co to přinese.
2: Vyhlíží Michal Tomeček, který s celým týmem po krátké pauze vyjede na led koncem července. První přípravný duel se hrají Hanáci 11. srpna doma proti Vítkovicím. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V centru Olomouce dnes začíná oprava křižovatky na náměstí Národních hrdinů. Světelná signalizace bude mimo provoz zhruba měsíc. Místem neprojedou osobní automobily. Hromadná doprava bude projíždět bez omezení, uvedl to mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš. Neskončí termín, kdy je potřeba zaplatit za dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Dnes je už musí zaplatit v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Platit je možné i přes QR kód. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodlo o stížnosti bývalého ředitele Motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Zpochybňuje důvodnost trestního stíhání v korupční kauze. Kritizuje také rozhodování o vazbě. Od ledna je Ludvík stíhaný na svobodě. Ve vazbě strávil téměř 11 měsíců. V Kyjevě je dnes den smutku za oběti ruského útoku z noci na pondělí. Při něm v ukrajinském hlavním městě a okolí zemřelo nejméně 26 lidí. Den smutku vyhlásil kyjevský starosta Vitalij Kličko. Za sportou fotbalisté Španělska a Belgie se utkají ve čtvrtfinále mistrovství světa. Španělé porazili v Dallasu Portugalsko 1-0. Belgie vyřadila v Seattlu domácí Spojené státy po vítězství 4-1. Počasí dne se čekáme oblačno až zataženo a místy přehánky ojídněle bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na D1 u hranic směr Brno pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V průběhu září začne Olomouc vyplácet bonusy za přihlášení k trvalému pobytu. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do úterního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Přes 2 500 lidí loni využilo výzvy k přihlášce trvalého pobytu v Olomouci za bonus 10 000 korun. O jejich vyplácení si můžou žádat od začátku června. Čas mají do konce července. O slíbenou odměnu si zatím požádalo 900 Olomoučanů.
1: Dobrý den, posaďte se prosím a poprosím občanský průkaz. Předpokládám, že jdete žádat o dar 10 000.
2: Ano, přesně tak.
3: Paní Simona Skopalová už má v ruce doklady ve složce pěkně spořádané. Už jste obyvatelkou Olomouce. Od kdy?
4: Bude to tak půl roku.
3: Jak dlouho už v Olomouci žijete?
4: Bude to 5 let.
3: Bonus 10 000. Už víte, co s tím?
4: Tak v prvé řadě to bylo asi to, že už tady žijeme 5 let, takže stejně by to přišlo, ta změna trvalého bydliště, ale tady ten bonus určitě taky a využili jsme ho na svatbu.
3: Už nás poslouchá vedoucí ekonomické oddělení Jana Dokoupilová. Od paní Simony jsme slyšeli, co všechno má připravené. Bude jí to stačit nebo ještě něco chybí?
5: Má všechny přílohy, které byly i ve výzvě.
3: Paní Simona je asi velmi pečlivá. Vypadá to, že bude
5: všechno vzorným, ano.
3: Co ale lidem nejčastěji chybí, kteří přijdou a žádají o vyplacení té slíbené částky?
5: Většinou je to ten doklad o tom vlastnictví té nemovitosti anebo ta nájemní smlouva. To je ten doklad, který nejčastěji zapomínají.
3: Jak dlouho trvá vyřízení, a než jim dojde na účet slíbených 10 000?
5: Pokud jsou nachystaní, tak jak tady žadatelka, která je s námi, tak je to otázka opravdu 5 minut. Peníze se budou vyplácet až v září. To znamená, že do konce července my bereme ty žádosti, potom máme měsíc na to, abychom je zadali do systému a v průběhu září budeme vyplácet ty částky.
3: Za každého obyvatele Olomouc dostává z rozpočtového určení daní 21 000 korun ročně. Letos město z této částky odepíše 10 000 korun jako slíbený bonus. Do rozpočtu tak přibude 11 000 korun. V dalších letech už to bude celá částka. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 7. července, úterý, svátek má Bohuslava a za minutu bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když je červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. No dnes sluníčko i přehánky a teplota do 27 stupňů. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Žárové je dnes ráno polojasno, 16 stupňů, vlhkost vzduchu 93%, hlásí Tonda. Zábřeh 18 stupňů, ukazuje se sluníčko, píše Hanka, Velké Losiny 16 stupňů, tolik naměřila Božena.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Policejní statistiky zaplavují příběhy lidí, kteří sedli na lep internetovým podvodníkům. Jaké podvody kyberšmejdů jsou nejčastější? Jak se na ně připravit a jak se podvodníkům bránit? Poradí vtipný pan Prokoukl, webová stránka k prevenci kriminality, kterou v prázdninové repríze Dobré rady představí Zuzana Slabá a Markéta Kalerová z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:15. Dobré ráno a je tady soutěž. Už příští sobotu 18. července nás čeká parádní hudební zážitek a vy můžete být u něj a nebude vás to stát díky Českému rozhlasu Olomouc ani korunu. 22. ročník legendárního hudebního festivalu Šternberský kopec je tady. Mám pro vás dvě vstupenky. Volejte na telefon 221 555 444. Čeká nás opět den plný rockové energie, skvělé atmosféry a kapel, které znají celé generace fanoušků české i slovenské rockové scény. Vystoupí Alkehol, Tublatanka, Argema, Martina Pártlová, Metalinda, Legendy se vrací a nebo Michal Hruza. Nezapomeňte, v sobotu 18. července ve 14 hodin startuje Šternberský kopec 2026. Kdo se právě teď dovolá, kdo vyhraje vstupenky? Dobré ráno, zdravím vás.
1: Dobrý den.
0: Tak, kdo pak je na telefonu? Dobrý den.
1: A tady Zdena Suchánek.
0: Zdeno, odkud voláte?
1: Já volám sice z Olomouce, ale si od Krnova.
0: Zdeno, tak vyhráváte dva lístky na Šternberský kopec. Už jste někdy zažil atmosféru Šternberského kopce, nebo to bude pro vás?
1: Zažil jsem to jednou, ale už je to nějaký pátek, takže...
0: Jo, tak si to připomenete.
1: Připomenu si to, no, ale spíš by... No, připomenu si to.
0: A koho vezmete sebou?
1: No, já bych to rád vzal sestru.
0: Sestru. Tak jo, od nás pozdravujte, vydržte mi ještě na telefonu a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 6 minut bude 8 hodin. V Česku dnes začíná dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky. Podrobnosti už ve zprávách v celou.

0: Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Česku dnes začíná dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky. Poslanci budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Čeští basketbalisté porazili Estonsko, přesto kvalifikace na mistrovství světa končí. Dnes má být oblačno až zataženo s přeháníkami, naměříme až 27 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. U 10 vojenských posádek, včetně hradní stráže, dnes začíná dobrovolné vojenské cvičení pro plnoleté středoškoláky. Akci pořádá armáda a chce tak přilákat do uniformy mladé lidi. Loni se cvičení zúčastnilo 800 studentů. Letos má narokovat o 300 více. Přicházejí i do kasáren v Prostějově, kde je reportérka Lenka Kratochvílová.
3: Tady všichni studenti už sedí v přijímací místnosti, kde absolvují vstupní školení. Je to přesně 52 chlapců a 17 dívek. Čeká je dnes nezbytná administrativa, zdravotní prohlídky a nafasovat musí bez skladu taky výstroj. Následně se přesunou do vojenského újezdu Libavá, kde už zahájí vlastní vojenský výcvik. Potrvá nepřetržitě měsíc. Z Prostějova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: O změně rozpočtových pravidel dnes budou znovu jednat poslanci. Novelu do sněmovny vrací senátoři. Vládní koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nově nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice to ale bude znamenat další zadlužování země. Podle ministryně financí Aleny Schillerové za ANO je nemožné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Turecké Ankaře dnes začíná dvoudenní summit NATO. Za Česko tam poletí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Toho vláda do delegace zařadila až po předběžném opatření ústavního soudu. Babiš několikrát zopakoval, že prezidenta v Ankaře nechce.
4: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Je to neuvěřitelné, už jsme to vysvětlovali opakovaně, my ho skutečně tam nepotřebujeme, my budeme obhajovat výsledek neplnění 2%.
2: Europoslanci budou dnes hlasovat o aktualizaci práv cestujících v letecké dopravě. Dokument počítá se zachováním nároku na finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letů. Proces vrácení peněz by měl být také rychlejší a snazší. Letečtí dopravci budou také muset zajistit, aby dítě mladší 14 let sedělo vedle doprovázející osoby, a to bez příplatku. Sport. Čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace na mistrovství světa nepostoupili. V závěrečném dolu základní skupiny sice v Brně porazili Estonsko 75-73, přesto skončili v tabulce poslední. Nejlepší český střelec zápasu s Estonci Ondřej Sehnal si vážil aspoň toho, jak Češi zvládli dramatickou koncovku utkání.
5: Jsme tam jenom udělali trošku chybku, když jsme vedli o těch 10 bodů, že jsme si to hnedka nechali utéct zase zpátky na nějaký 2. Z toho se musíme poučit, ale jsme prostě mladý tým. Prostě se z toho musíme poučit a doufám, že se do těch dalších oken z toho něco odneseme.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až zataženo a místy přeháňky ojídněle bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u Velkého Týnce směr Hradec Králové dělnici sečou trávu, pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, možná právě teď jste v práci a tak trochu závidíte těm, co mají dovolenou, no berte to ale z té lepší strany, zatímco oni utrácejí, vy vyděláváte. Viděli jste někdy polární záři, jak tenhle úkaz vzniká, přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Rezek, Jsi. Dobré ráno.

prostě si, rozumíš, nejen snadne asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tíž.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Polární záři nám právě teď přiblíží Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo?

0: vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 7. července, svátek má Bohuslava, vše nejlepší za půl minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký červenec, takový leden, no dnes a sluníčko i přehánky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 20 stupňů, červená voda 18,5 stupně, hlásí Petra a Jeseník 18 stupňů naměřila Dáša, zdraví z práce a už se moc těší na další víkend.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13:00 v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13:00 v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30, dobré ráno. V minulosti mauzoleum rodiny Kleinů v Sobotíně na Šumpersku chátralo. Chyběla mu okna a po malbách, které zdobily jeho kapli, tekla voda. Cenou památku ve stylu vrcholné italské renesance navíc ničili vandalové. Vedení obce se před lety pustilo do nákladných oprav. Restaurátorky nyní pracují na obnově poslední části vnitřních maleb.
1: Tu houbičku teda používáte k čemu?
2: Tou houbičkou otírám potom tu injektážní směs, která by zůstala na malbě, tak aby vlastně tam nezůstaly fleky.
3: Restaurátorka Anna Ferdu se zachraňuje zbytky malebe v mauzoleu rodiny Kleinů.
1: Stojíme na třetím patře lešení a kolem sebe tady jsme na úrovni těch maleb, ale na první pohled je jasné, že z těch maleb nic moc nezbylo. Z té celé postavy, kterou předpokládám, že tady stála, tak vidím jenom ramena a hlavu.
2: To všechno vlastně opadalo, protože dřív tady nebyly okna, zatékalo sem. Bohužel nevíme předlohu, jak to vypadalo, takže se prozatím nebudou doplňovat ty výjevy, protože to bychom si museli opravdu vymýšlet.
3: Anna Ferdus tak sahá po injekční stříkačce a kousku vaty. Vlhkostí poničené zbytky maleb jsou popraskané a vyboulené.
2: Ta omítka je napuštěná takovým zpevňovačem organokřemičitým. Ty boule se snažím přilepit zpátky do roviny a zachránit, co se dá.
3: Vedle poničené výzdoby tak vynikají v loni obnovené malby v kopuli mauzolea. Tam se voda před lety nedostala a strop tak září barvami a zlatem. Na lešení je i pozlacovačka Monika Bujnochová. V rukou má štětec a sklenici s tekutinou, která vypadá jako hodně řídký med.
4: Podkládám to šelakem, což je taková přírodní pryskyřice naložená v lehu.
1: Kolikrát se tomu místu musíte povinovat? Kolikrát vlastně na tom místě stojíte, kolik kladete vrstev, než teda přijde ta finální, kterou uvidí návštěvník?
4: Jenom já jako pozlacovačka, tak vlastně jednou, po druhý, po čtyřikrát.
3: Obnova maleb bude hotová letos v říjnu. Práce na mauzoleu ale nekončí, říká nezávislý starosta Josef Roch.
5: V letošním roce se začalo oprava krásného parku, takže v letošním a příštím roce bude realizovaný obnova parku za cca 14 milionů.
3: V dalších letech vedení obce počítá i s obnovou fasády mauzolea. Turisté se do něj ale mohou podívat i teď v létě. Konají se tu komentované prohlídky krypty. Ze Sobotína Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný Králův rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospícháloba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
3: Je 9:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Do konce července přijímá olomoucká radnice žádosti o vyplacení bonusu 10 000 korun. Je určený lidem, kteří se loni přihlásili k trvalému pobytu ve městě. Nabídku využilo přes 2,5 tisíce lidí. O slíbenou odměnu si zatím požádalo 900 olomoučanů. Poslanci se dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně, opozice ale přínosy zpochybňuje. Zhruba čtvrtina e-shopových objednávek v Česku je na dobírku. Ty ale postupně zdražují, protože jsou pro prodejce nevýhodné. Upozorňuje na to společnost Upgates. Zájem o balíky na dobírku dlouhodobě klesá. Na Šumporsku dnes začíná festival Kniha v lásni. Na programu je celkem 13 autorských čtení. Jiří Hájíček, Iva Pekárková nebo Markéta Pilátová se s lidmi setkají například v Šumperské městské knihovně, v Loštické synagoze nebo v zámecké kavárně ve Velkých Losinách. Ze sportu osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Před půlnocí se utkání kvůli pozdnímu času přerušilo. Zverev vede 2-0 na sety a v tom třetím je to vyrovnané 3-3 na gemi. Do čtvrtfinále postoupila Hlinda Nosková, s turnajem se loučí Marie Bousková. Počasí dnes se čekáme oblačno až zataženo a místy přehánky, ojídněle bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D1 u Kojetína směr Ostrava stojí porouchané auto, očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli připomenu pořad okolo češtiny. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl deváté, dobré ráno, zazněl výherní signál, startuje další kolo soutěže Českého rozhlasu Olomouc, rozhlasuje výhra, telefon k nám 221 555 444. Dobré ráno, pochlubte se, kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, zdraví vás Zdena z Holubic.
0: Zdeno, právě teď si můžete zvolit číslo od jedničky do 33, čímž si vyberete výhru. Připomínám, která čísla, tedy i ceny, už někomu udělala radost, tak to najdete vždy na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz. Jaké číslo vás potěší? Jaké si zvolíte?
1: Dáme sedmičku.
0: Sedmička, šťastná sedmička. Tak je to dárková vstupenka, zámek Čechy pod Kosířem a houbařský košík. Tohle to je vaše, gratuluji vám.
1: Děkuji moc.
0: Ať se vám výhra líbí. Prozraďte, jaké máte ráno, co děláte?
1: No, já se chystám ještě teďka na ten rybis, černé už mám otrhané, teďka ještě tam mám nějaké červené, dám to do mrazáku. Uhum. A odpoledne budu zase chvilku na Holubice.
0: Tak ať se vám daří, krásný den přeji a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li a jste-li na cestách, dobře dojeďte.
1: Počasí.
0: Pranostika říká v červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se. No dnes sluníčko i přehánky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za zprávy. Bělkovice 20 stupňů, polojasno, dnes už na zahrádce pozaléváno, dopoledne na nákup, napsala Eva. Jindra ze Šumvaldu hlásí 19,5 stupně a hranice 20 stupňů. Dnes s manželem dáme hrášek a budeme ho mrazit, píše Věra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kde vlastně končí úrodná Haná a začíná hornaté Valašsko? A jak zní písničky z malebného kraje, který si od obou vzal něco a přesto zůstal svůj? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát vezme na hudební výlet do Hostýnského nebo Lipenského záhoří. Vypravíme se přímo nad Hostýnskou horu a objevíme kouzlo tohoto jedinečného pomezí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
3: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Hrajeme písničky, které nestárnou. Meteor lásky a Věra Špinarová právě teď zněla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Už se chystá například Karel Černoch. Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Už o 9:30 nás čeká pořad okolo češtiny. Proč říkáme blbec i blbka? Proč blázen nemá rod? A jak vznikla i kuriozní volice. Peprnému tématu a tomu, jestli mají nadávky v češtině jmenný rod, se bude věnovat bohemista Ondřej Bláha v jazykovém okénku o 9:30. Kdybyste pořad nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Už 12 let nám dělají radost jejich písničky. Skupina Miraj nám připomněla song Jahoda. Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 8 minut bude 9 hodin. Jste-li na cestách, dobře dojeďte. Snídáte-li teprve teď, v tom případě přeji dobrou chuť. A jste-li v čekárně u lékaře, držím palce, ať dlouho nečekáte a ať slyšíte samé radostné zprávy. V Zábřehu začala oprava mostu v Olomoucké ulici. Řidiči na frekventovaném úseku na trase mezi Šumperkem a Mohelnicí musí jezdit kyvadlově. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno, za chvíli kolega Bořek Volný.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Kulturní centrum v Prostějově má nové pódium, opravy stále pokračují. Do září potrvá v Zábřehu oprava mostu v Olomoucké ulici. Unikátní robot bude v Třinci třídit plastový odpad. Dnes čekáme oblačno až zataženo, přehánky a teploty do 27 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Prostějově pokračují opravy kulturního a společenského centra. Dělníci vyměnili pódium i osvětlení a modernizují také zázemí. Uvedl to náměstek primátora Jiří Rozehnal z Hnutí ANO.
2: Už čtvrtým rokem do toho dáváme kolem 26 milionů ročně, abychom ten objekt postupně v tu sezónu, kdy je zavřeno, obnovovali a nenarušili tak chod toho centra, které je samozřejmě mimo tu letní sezónu kompletně vytížené.
1: V Zábřehu v pondělí začala oprava mostu v Olomoucké ulici. Řidiči na frekventovaném úseku na trase mezi Šumperkem a Mohelnicí musí jezdit kyvadlově. Práce skončí v druhé polovině září a vyžádají si zhruba 3 miliony korun. Uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Technici v Třinci montují novou linku na třídění odpadu. Lidské ruce tam částečně nahradí nový robot, který by měl dotřídit plasty. Půjde o první technologii svého druhu v Česku.
3: Stovky metrů ramp, schodů a pásových dopravníků a na konci nenápadná kabina se dvěma robotickými rameny, která trochu připomínají mizí tykadla. Šéfmontér Juraj Nemeš má na starost kompletaci celé linky.
4: Tie ramena sa posúvajú zhruba 2 úkony za sekundu. Pred robotom je kamera, ktorá sníma zloženie materiálu a podľa toho ona vie vyhodnotiť, ktorý materiál má do ktorej bunky vyhodiť.
3: Přesnost dotřízení má být až 98%. Nová linka má spustit provoz na začátku příštího roku. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
1: Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1 milion a 700 tisíc korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi za ANO se svobodou projevu. Dostala 370 tisíc korun, konkrétně bere 1150 korun na hodinu. Zjistil to Český rozhlas podle informačního zákona. K nejlépe placeným poradcům patří například i právnička, manažerka ANO Michaela Pobořilová nebo ekonom Jaroslav Ungerman. Podle úřadu vlády dělají pro Babiše analýzy, stanoviska a další úkoly. Celkem radí premiérovi 11 lidí.
0: Sport.
1: Fotbalisté Španělska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 40-letý Cristiano Ronaldo po porážce potvrdil, že si na světovém šampionátu v budoucnu už nezahraje.
5: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak s reprezentací dál. Budu s rodinou, nebudu se rozhodovat s horkou hlavou. Budu prostě pokračovat v životě.
1: Ve čtvrtfinále se Španělsko utká s Belgií, která v Seattlu zvítězila nad domácími Spojenými státy 4-1.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo a místy přihánky ojídněle bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D48 u Hustopečí nad Bačvou směr Frýdek místech pracují silničáři, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pak to tady píšou blbec, blbka, ale i volice. A co pak blázen? Je i blázna? Mužský, ženský rod a nadávky klení. Ta jsou ještě přijatelná. Další možná přijdou na přetřes před desátou v dnešním kuriozním prázdninovém jazykovém okénku o nadávkách a gendru, jak se dneska módně říká. Tak můžete přemýšlet. Domácí úkol z češtiny ještě do desáté rozřešíme, opravíme, skorigujeme s bohemistou panem učitelem Ondřejem Bláhou v jazykovém okénku. Prázdninové vydání dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc dalo lehce taky na frak moderátorům, když se tady přečtou, pozor, ve zkratce popisek další reportáže v pozdějším dopoledni. Pekaři prázdniny, a ono ne, pekaři horko v pecích, ale pekary bělohradí, což je tvor Zezo, a my se za ním ještě vydáme, ale za chvilinku do našeho kraje za pověstmi prázdninovými, kouzelnými, čarovnými pověstmi na Litovelsko konkrétně, a to v pověstech Olomouckého kraje v našem prázdninovém programu.

0: herec a zpěvák. No a teď zase něco od nás z regionu kraje, Hané, ale také ten kraj Jesenický je velmi rozmanitý, pole střídají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokliny a horské vrcholy. Ke všem těm místům známým i pozapomenutým se vážou pověsti. Pojďme je poznat opět v prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc v celkem 20-dílné četbě na pokračování, kterou připravila Markéta Kočí-Machačíková. V režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš. Díl druhý našich pověstí nás zavádí na Litovelsko.
1: Kamenělý zámek. Východně od hradu Bouzova se nad těsným údolíčkem vypíná vápencová skála podobná bráně. Říká se jí Skamenělý zámek. Před dávnými časy tu stával opravdový zámek, byl mohutný a nádherný, avšak rod, který ho obýval, byl stižen ustavičným neštěstím. Nakonec páni vymřeli. Jeden se zabil na lovu medvěda, druhý padl ve válce a třetí podlehl zraněním utrpěným v boji s loupežníky. Na celém zámku zůstala jenom stará paní, jako poslední člen rodu. Byla tam sama. Služebnictvo propustila nebo se rozuteklo. A tak si sama vedla malé hospodářství, jenom tak, aby se uživila. Jedinou společností dělali pejsek a kočička. Stará paní měla dostatek mléka, másla, sýra a chleba a aby měla co jíst taky v zimě, kdy je mléka málo, hnětala a sušila si v létě z tvarohu homolky, tvarůžky. Právě když si jednou podala z komory mísu tvarohu a hnětala tvarůžky, pejsek s kočičkou se k ní jako obvykle hned nahrnuli, obskakovali ji a lísali se. Zkrátka číhali na každičký ždíbeček tvarohu, který jí upadl. To se ví, že jim stařenka taky dala, každému přímo kousek, zás a znovu. Ale obě zvířátka byla jakási nenasytná. A přestože jim domlouvala, odstrkovala je a odháněla, vždycky si našli cestu, přiskočili zás, strkali hlavičky a packy do mísy a oblizovali tvarůžky. Když už toho bylo akorát moc, stařenka se rozlobila a křikla po nich. I vy, holo to nezbedná, kéž byste se raději v kámen proměnili i s tím prokletým zámkem. V tu chvíli uhodil blesk, zaburácel hrom a všecko, celý zámek se stařenkou i zvířátky, rázem stuhlo v kámen. Ještě dnes lze prý malou trhlinou ve skále, malým okénkem, spatřit starou paní u mísy s tvarohem a u ní pejska a kočičku. Od té doby, co zámek skameněl, se to místo stalo sídlem zlých duchů a čertů, kteří tam hlavně za noci vyvádějí a řádí a vyrážejí odtamtud do okolí na své rejdy. Jenom málo kdo se do těch míst odváží i za světla. Vládne tam podivné ticho. Stromy šumí a potok Špranek temně bublá a šmráz člověka obejde.

O sedlákovi, co spal jenom ve stodole. Ve veselíčku, nedaleké vsi, co by od skamenělého zámku kamenem dohodil, umřel jednou náhle mladý sedlák a nechal po sobě vdovu. Byla taky ještě mladá, pěkná, děti neměli. A tak se selka ohlížela po novém hospodáři. Ale přebírala nápadníky vidlema. Nikdo jí nebyl dost dobrý. Až jednou se objevil kdesi u muziky dobře urostlý mládenec s černýma, jiskrnýma očima, který se jí zalíbil. Toho dne si zatancovala jako nikdo.

nikdy předtím. Pak se ukázalo, že mu práce taky není cizí. Rodičům se líbil. Selka sice pořádně nevěděla, odkud je. Jmenoval jí jakousi vzdálenou ves až někde poblíž Rajhradu, ale na tom jí tolik nesešlo. A tak byla svatba. Všechno bylo v pořádku. Jenom na druhý den po svatbě sedlák řekl, že nebude spávat ve světnici, ale ve stodole. Že je tak prý zvyklý. Přišlo jí to divné, ale přemlouvat ho nepřemlouvala. Muž pracoval za dva, všechnu práci zastal, co jí na statku bylo. Ráno byl první na nohou a večer chodil spát poslední. Až jednou ráno se stalo, že zaspal. Selka vstala a šla ho budit. Vešla vesele do stodoly, rozverněna koukla za trám, kde spal, a krve by se v ní nedořezal. Sedlákovi spod duchny nečouhaly lidské nohy, ale koňská kopyta. Tiše se zase vrátila na dvůr a pak hlasitě otevřela vrata od stodoly a zahalekala na něj, aby mládence probudila. O tom, co viděla, před ním ani nemukla. Dala mu snídani, vyprovodila ho ze vrat a ještě mu zamávala. A jen co zmizel za humny, honem běžela na faru do Luké poradit se. Pan farář ji vyslechl a řekl jí, aby udělala na trám nad vraty 3 křížky svěcenou křídou. Pokud je její muž člověk, jako každý jiný, projede. Pokud je to zlý duch, zůstane stát. Selka to udělala podle jeho rady, schovala se do chalupy a čekala. Když se v poledne sedlák vracel z pole, koně s vozem projeli vraty, on však ne. Před vraty se zastavil, jako by před ním byla neviditelná zeď. Zaklel a odplivl si. Dupnul a s ohromným rachotem zmizel. Selka ho pak už nikdy víc neviděla. Byl to zlý duch ze skamenělého zámku, říká se.

Fajrmoni u Chudobína. Na polích u Chudobína se odpradávna zjevovali fajrmoni. Nejsou to bludičky, se kterými si je kde kdo plete. Jsou to ohnivá světýlka, koule, co hoří stovkami plamínků. Ve fajrmoni se po smrti proměňovaly duše lakomých lidí, kteří svým sousedům uorávali z jejich polí nebo přesouvali ve svůj prospěch hranečníky nebo škudlili tak, že to pěkné nebylo. Jedné noci se z tancovačky v sousedství vracel kolem pole do Chudobína mládenec. Jak byl sám, nebyl žádný hrdina a taky už měl něco vypito. Děsilo ho každé zapraskání větvičky, šelest v křoví u cesty, nečekaný poryv větru i zahoukání sýčka. Když před sebou zahlédl obrysy kostelní věže, trochu si oddechl a přidal do kroku. V tom se před ním přímo nad cestou objevila plápolající koule. Fajrmon, vydechl mladík, pambu se mnou. A zlý pryč. Opatrně a pomalu se Fajrmonovi vyhnul a rozběhl se k vesnici. Utíkal, jak nejrychleji uměl, ani se neohlídnul. Fajrmon ho dohnal a letěl dál vedle něho. Jeho světlo svítilo mládenci pod nohy. Mládenec měl strach, že mu chce Fajrmon ublížit. Bez dechu doběhl k chalupě, vpadl dovnitř, zavřel za sebou a na petlici zamknul dveře. A zůstal tam na zemi, u dveří. Nějakou chvíli trvalo, než se odvážil vykouknout z okna. Opatrně se napřímil a zase se lekl, když zjistil, že Fajrmon stále poletuje před chalupou. Mládenec pro jistotu ještě zabednil okno a schoval se do komory, kde usnul. Jestli na něj venku Fajrmon číhal až do rána, nebo se vrátil k lesu, už nevěděl. Procitnul až s prvním světlem. Kdyby mládenec víc chodíval na zimní přástky a poslouchal, co se povídá, věděl by, že Fajrmon spravedlivému člověku neublíží, ani ho nesvede z cesty. Naopak, za své svícení po cestným pod nohy, aby nezakopli, očekává protislužbu, správné poděkování. Kdyby mu mládenec byl řekl, pambu ti splať na stokrát, vysvobodil by ho ze zakletí. A Fajrmon by se mu za to dost možná i odměnil. Teď bude muset čekat na další noční opozdilce a doufat, že bude někdo z nich vědět, jak mu pomoc.

tvorstvo, až po tvorstvo hanácké a moravské. Tím se uzavírá druhý z 20 dílů četby na pokračování z pověstí Olomouckého kraje. Byli jsme v okolí hradu Bouzova ve Veselíčku, tom na Litovelsku, a u Chudobína na Litovelsku připravila Markéta Kočí Machačíková v režii Michala Bureše, vyprávěl Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudební spolupráce Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2023. No a další, možná i několikanásobná porce tajemných i veselých pověstí z Olomouckého kraje v dalším dopoledním programu zítra po 9:00 dopolední. Hezké prázdniny.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zapraszamy do Polski.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Chceme vám pěkně hrát třeba Hlavolam kapely Činasky nebo za chvilinku Madonu a taky ještě jednu tramskou či folkovou klasiku Jižní kříž. Jako takový trénink na prázdniny k ohni, k opékání. František Nedvěd za pár minut a už pak také klasika prázdninová, tedy ve 15:45 prázdninové zámecké léto. Proč ovšem říkáme blbec i blbka, proč blázen zdánlivě nemá rod a jak vznikla kuriozní volice pepernému tématu a tomu, jestli mají nadávky v češtině jmenný rod, se bude věnovat dnes v prázdninovém jazykovém vydání svého okénka jazykového Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Před časem jsme si v našich jazykových okénkách povídali o jmenném rodu v jazyce a mimo jiné o tom, že jsou slova jako švadlena, ke kterým neexistuje mužský protějšek. Stejně tak existují i slova mužského rodu, ke kterým neexistuje ženský protějšek, například takové slovo sirotek. To je jenom v mužském rodě, ale může se samozřejmě vztahovat i na osobu rodu ženského. A třeba když se o někom řekne, že je osobnost ve svém oboru, nebo třeba celebrita, tak to jsou zase podstatná jména ženského rodu, která automaticky dovedou označovat nejen ženy, ale i muže, a to rovnou měrou. Z těchto příkladů plyne, že jmenný rod nemusí nutně a vždy korespondovat se skutečným rodem, tedy s ženskostí nebo mužskostí člověka, o kterém se mluví nebo píše. Tento rok na jaře jsme se ve škole v semináři bavili při nějaké příležitosti o tom, jak je to v češtině se jmenným rodem v nadávkách. Ta debata byla o to zajímavější, že se jí účastnili i zahraniční studenti češtiny, tedy nerodilí mluvčí. Z pobytu v Olomouci si tito studenti například odnesou poznatek, že slova blb a blbec jsou podobně jako třeba měkké kontaktní čočky něčím, co bylo vynalezeno tady, v českých zemích, a expeduje se to do světa. Slovo blb je původem české a v jiných slovanských jazycích se jako domácí slovo nevyskytuje. A hle, máme ke slovu blb i spravedlivou přechýlenou podobu. Pokud na tom záleží, můžeme používat slovo blbka, které se velmi líbilo i těm Slovanům v semináři, kteří ve svých mateřských jazycích nemají slabikotvorné L. Taková nadávka, ještě poměrně jemná, je slovo blázen, které rodově rozlišené vlastně vůbec není. Takže například na sociálních sítích čtu, jak si někdo libuje těmito slovy. Cituji. Ona je prostě blázen. Miluju její energii a povahu. Konec citace. Někdo se mě ptal, jestli se v češtině, kdyby záleželo na rodu, dá někomu nadávat například slovy ty bláznivá. Odpověď je, že určitě ano. Ovšem ta nadávka ty bláznivá zní dost vznešeně, skoro básnicky. Dovedu si představit, že například v bytě básníka Vladimíra Holana by takové nadávky jako ty bláznivá mohly padat. A pak je tu slovo, které bylo a je v češtině nad jiné časté, a sice slovo vůl. Je pravda, že být vůl je původně výsada mužská, ale dnes si vole běžně říkají i holky, což jednak sám slyším i ve škole, jednak mi to studentky rády potvrzují. K tomu ještě dodejme, že v lístkové kartotéce, která je online k dispozici na stránkách Ústavu pro jazyk český, je doložen, byť ojediněle, i výraz volice, což je ženský protějšek vola, a jinak je to výtvor českých obrozenců. Je vidět, že naši předkové mysleli opravdu na všechno. Od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Policejní statistiky zaplavují příběhy lidí, kteří sedli na lep internetovým podvodníkům. Jaké podvody kyberšmejdů jsou nejčastější? Jak se na ně připravit a jak se podvodníkům bránit? Poradí vtipný pan Prokoukl, webová stránka k prevenci kriminality, kterou v prázdninové repríze Dobré rady představí Zuzana Slabá a Markéta Kalerová z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Sedmé studiové album skupiny Genesis vyšlo v roce 1976 pod názvem A Trick of the Tail. Bylo prvním po odchodu zpěváka Petra Gabriela a přes prvotní protesty se nakonec k mikrofonu postavil bubeník Phil Collins. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Genesis.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pěvecké léto.
1: Přeji krásný den, hezké prázdninové úterý. Tak jak jste si užili ty dva sváteční dny? Pravda, kdyby věrozvěsti připadaly nikoliv na neděli, ale na pondělí, bylo by to asi lepší. V příštím roce to tak bude, tak se můžeme už teď těšit. Ale pro nás včerejšek byl dnem pracovním, protože jsme zahájili další soutěžní týden našeho zámeckého léta. Představujeme vám zámecké objekty, jejich pány, kastelány, pracovníky, průvodce, prostě spousty zajímavostí. No a soutěžíme. Tak já to nebudu dlouho natahovat. Soutěžíme o zámecký cestovatelský balíček, to už možná znáte. No a na jaký objekt se dnes vydáme, tak to už nechám na Františku Kinském, který vás provází těmi zámeckými informacemi. Jdeme do toho.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbramy.
4: No, park je úžasný, je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná, má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl v roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tam padla jedna informace, že nejhezčí je z vrchu. To je pravda, že dnes nám pomáhají ty drony. Jinak drony, to je něco jako oheň, dobrý sluha, zlý pán. Však víme na východ naší republiky, co dovedou udělat za paseku. Ale tady, když mají kameru, krásně natočí nějaké ty exteriéry, tak si to můžeme užívat. Je to opravdu pak krásná podívaná. No, teď bude krásná jsem chtěl říct po soutěžení, ale nevím, jak bych to řekl. Prostě budeme soutěžit, hrajeme o zámecké cestovatelské balíčky, tam jsou brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. No a v pátek budeme opět losovat o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A to ani nemluvím o tom, že na konci léta pak losujeme výherce a ti si užijí nějaké pobyty a tak dále. Takže 731-800-900, telefonní číslo je prozkoušené, teď je vypnuté, abyste měli všichni stejnou startovací část. Jdeme na to, máte-li chuť soutěžit, tak vám držím palce, abyste se dovolali jako třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Děkuji Věře Martinové, teď je to opět na nás, na mě a na posluchačích. No, kdo se dovolal jako třetí, já už vím, tím byl posluchač ze Světle, pan Radek. Pane Radku, hezký den, zdravím vás.
1: Hezký den přijím.
0: Jste soutěživý typ, soutěžíte, voláte často nebo ne?
1: No tak soutěžím, ano, občas si zasoutěžím.
0: Vyhrál jste něco, nějaký jackpot pořádný?
1: No, manželka vyhrála vysavač, myslím. No,
0: tak paráda.
1: To byl takový největší.
0: Tak to vidíte, to se hodí vysavač. A vy ho ovládáte doma, určitě. Ne, teď ten vysavač?
1: ten už dosloužil, už máme jiný od synu.
0: Já jsem tím myslel, jestli vy jste povinován luxovat potom doma, ano nebo ne?
1: No tak někdy se toho chopím, tak.
0: Dobře. Tak, pane Radku, půjdeme na to. Soutěžní otázka je velmi krátká. V jakém období zažil zámek Březnice svou největší slávu? Za A. renesance, za B. baroko, za C. secese?
1: Tak byla to renesance.
0: Je to přesně, jak říkáte, je to renesance, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek pak poslouchejte dobře, protože jste druhým, řekněme, semifinalistou, v pátek losujeme pak ten zmíněný ne pobyt, ale tu soukromou prohlídku s Františkem Kinským nebo na jeho zámku. Takže, pane Radku, gratuluju, mějte se hezky,
1: děkuji,
0: pro vás končí tato letní soutěž, protože už jste vlastně takovým tím, no, řekněme, v losování o ty pobyty. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: No já už vám nemám co říct, jenom to, že z vás zvuk zítřejšímu poslechu, to se vypravíme na zámek v Jindřichově Hradci. Užijte si dnešní den, užijte si s námi zámecké léto. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Centru Olomouce začala oprava frekventované křižovatky. Poslanci se znovu vrací k debatě o znovu zavedení EET. Tenistka Karolína Muchová se dnes utká o premiérové semifinále Wimbledonu. Budeme mít oblačno až zataženo s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V centru Olomouce dnes začala oprava křižovatky na náměstí Národních hrdinů. Světelná signalizace bude mimo provoz zhruba měsíc. Místem neprojedou osobní automobily. Hromadná doprava bude projíždět bez omezení. Uvedl to mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
2: Dělníci zmodernizují semafory a propojí křižovatku s křižovatkou ulic Havlíčkova a třída Svobody pomocí optických a koordinačních kabelů. Součástí prací bude také instalace kamerového systému a opravy chodníků. Po jejich dokončení se práce přesunou na křižovatku třídy Svobody a Havlíčkovy ulice a zde po celou dobu prací zůstane zachován plný provoz.
0: Poslanci se vrátili k debatě o znovu zavedení EET. Vládní návrh dnes míří do druhého čtení. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat třeba obchody, restaurace nebo řemeslníci. Zvláštní režim dostanou malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Opozice návrh kritizuje, třeba místo předseda rozpočtového výboru Vojtěch Munzar z ODS přínosy EET zpochybňuje.
3: Nejvíc nám vlastně vadí, že tam není skutečná výjimka pro malé živnostníky, například pro ty, co mají živnost jako vedlejší, co třeba prodávají na trzích při svém zaměstnání. Na ty se ta výjimka, kterou navrhuje tato vláda, neuplatňuje, protože oni nemůžou z podstaty věci využívat paušální daň.
0: Ministryně financí Alena Schillerová za ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Prezident Petr Pavel se dnes na summitu NATO v Ankaře zúčastní Business Fora obranného průmyslu. V závěru dne ho pak čeká neformální večeře s lídry členských zemí NATO, kam ho nakonec pozval turecký prezident. Zítra se prezident Petr Pavel zúčastní i hlavního jednání Severoatlantické rady, kde si chce vyslechnout postoje české vlády v oblasti obrany. Na Šumperskou dnes začíná 5. ročník literárního festivalu autorských čtení s názvem Kniha v lázni. Na programu je celkem 13 setkání se spisovatelkami a spisovateli. Jiří Hájíček, Iva Pekárková nebo Markéta Pilátová se s lidmi setkají například v Šumperské městské knihovně, v Loštické synagoze nebo v Zámecké kavárně ve Velkých Losinách. Vyplývá to z informací na webu Šumperské městské knihovny. Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila na Wimbledonu do čtvrtfinále. Marie Bousková naopak na turnaji končí. Dohrávka osmifinálového dolu dnes se čeká Jiřího Lehečku, který zatím ztrácí v přerušeném dolu s Němcem Zverevem. A v souboji o semifinále nastoupí odpoledne Karolína Muchová proti Japonce Osakaové. Rodečka z Olomouce před Grand Slamem neměla volno a tak se snaží mezi zápasy v Londýně co nejvíc odpočívat.
4: Vždycky záleží a trošku to necháváme na tom, jak se zbudím ten další den, ale já zatím moc netrénuju. Popravdě v tom dni volna jdeme fakt hrát jako 30-40 minut jen tak lehce, abych trošku vypla, snažíme se dát nějaký čas, abych tam měla skoro půl den volna, ale není to žádný drill nebo že bychom něco trénovali, spíš je to takový odpočinkový den. Počasí.
0: Dnes se čekáme oblačno až zataženo a místy přehánky ojídněle bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Držíte se na dálnici D1 u hranic směr Brno. Silničáři tu opravují vozovku, pravý pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte prázdninové 7. červencové dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a následuje repríza opakování pořadu Dobrá rada se Zorou Ješkovou a dvěma dámami, policistkami, preventistkami. Prosíme, netelefonujte, nepište SMS případným výzvám. Nepodléhejte, ale hlavně nepodlehněte případným kyberšmejdům, kyberpodvodům. Zdravím tě, jsem Babička Prokouklová, jsem tu pro tu starší generaci. jsem maminka Prokouklová, jsem tu pro maminky, jsem pan Prokoukl, pomáhám všem dospělým, aby nenalatěli. A pak ještě malý Olda, anebo teenagerka, pěkná týnka, tak to je pan Prokoukl, web panprokoukl.cz, prokoukněte to, podívejte se, ten web funguje, je pestrý, zajímavý a hodně o něm byla řeč a bude také v prázdninové repríze dobré rady o kyberpodvodech a kyberšmejdech. Tak hezké dopoledne, za chvíli od Zory Ješkové v repríze pořadu.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ještě jednou vítejte vy všichni v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. My si dnes budeme povídat o podvodech a hlavně také o tom, jak podvody, třeba ty internetové, odhalit, jak se zkrátka nenechat okrást a také kdo a co nám k té ochraně před podvodníky může pomoci. Aby nám poradili, tak od toho tady dnes v Dobré radě máme osoby nejpovolanější. Je to kapitánka, bakalář Zuzana Slabá a poručice magistra Markéta Kalerová z oddělení tisku a prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Dámy, vítejte tady u nás, přeji vám krásný a dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Je to pravda, že se stále více policejní statistiky zaplavují, jsou zaplavovány příběhy nešťastníků, kteří sedli na lep internetovým podvodníkům? Skutečně se ty případy stále množí a narůstají?
4: Ano, případy stále rostou.
2: Můžeme k tomu říct třeba podrobněji i tady v Olomouckém kraji, jako máte ty informace o tom, že narůstají a třeba v jaké věkové kategorii?
3: Tak případy každoročně narůstají. Bohužel i s tím, že tady máme prevenci na vysoké úrovni právě v rámci kyberpodvodů, tak v rámci kyberpodvodů nám ty čísla jdou nahoru. A to už je pro nás alarmující, že i přes veškeré osvěty a přes veškeré preventivní programy, tak lidi tu prevenci pravděpodobně nechtějí vidět.
2: Tady máme takový úžasný banner. Kyberšmejdi nikdy nespí. A se vzdviženým ukazováčkem je pod tím úžasná postavička. A já už prozradím teď, že ta postavička se jmenuje Pan Prokoukl. Co to vlastně je za webové stránky, stránky pana Prokoukla, který radí lidem, jak nenaletět podvodníku? Můžeme je představit?
3: Tak myšlenka na pana Prokoukla vznikla ke konci roku 2022, kdy v roce 2023 se poprvé objevil v rámci komiksu. V roce 2024 tady byl v Olomouci na City Lightech, v Olomouckém kraji ho můžeme vidět v nemocnicích, na úřadech. Zároveň my jako policisté děláme po celém Olomouckém kraji besedy s panem Prokouklem. V roce 2025 tak jsme spustili webovou stránku s panem Prokouklem a jeho rodinou, kde jsou preventivní rady pro všechny věkové generace. Uhum. Ale největší gro té webové stránky je to, že každý člověk, pokud obdrží nějakou SMSku, e-mail nebo navštíví nějakou webovou stránku, která se mu zdá podvodná, tak on tam může provést analýzu té zprávy, e-mailu, čehokoliv a ten pan Prokoukl vyhodnotí, zda se jedná o podvod či nikoli. Zároveň tam máme i chatbota, který působí 24 hodin 7 dní v týdnu, kde v případě, že on má podezření, že může být obětí podvodu, napíše tam ten svůj problém a on mu zase opět vyhodnotí, zda je nebo může být obětem podvodníků či nikoliv. Mm.
2: Já jsem se dívala na tu internetovou stránku panprokoukl.cz a moc mě zaujalo, že všechno je to vyloženě vtipnou, zábavnou formou. I k panu Prokouklovi je psáno, je to borec z kybersvěta, který ví všechno o podvodech a pohání ho umělá inteligence. Je to prostě týpek, který vám vždy pomůže a není na to sám. Můžeme představit třeba i tu rodinu pana Prokoukla?
4: Snažíme se tím vlastně zaměřit na všechny věkové kategorie. Je to formou vlastně komiksových postav a přidali jsme panu Prokouklovi celou rodinku. Vlastně manželku, paní Prokouklovou.
2: To je ta Týnka?
4: Ne. Když se podíváte...
2: Aha, to je pro puberťáky. Týnka, píše, jak jako... to mají puberťáci těžký, ano.
4: Přesně tak. A Týnka jako teenagerka, takže je to i vtipnou formou vlastně. Pak je tam malej Olda Prokoukl, ten je zaměřený vlastně na žáky prvního stupně základní školy. Pak je tam babička Prokouklová, ta je zaměřená vlastně hlavně na seniory, na tu seniorskou populaci. Je to i tak napsáno, aby to pro ně bylo zajímavé, je tam čtení ke kafíčku, jsou tam rady nad zlato, kterými se mohou řídit. Na té celé stránce vlastně máme pak aktuální podvody, aby jsme vlastně pořád tu stránku nějakým způsobem aktualizovali a reagovali na ty aktuální podvody a když se podíváte na policejní autičko, které tam bliká, tak tam jsou vlastně kontakty i na nás, na preventy

0: CZ, která pomáhá vlastně k té osvětě a k tomu, abychom se dokázali bránit podvodníkům. Ale jsou to i další vlastně doprovodné prvky, o kterých my si povíme za malou chvíli tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc a povíme si také o tom, jaké podvody jsou třeba nejčastější, s čím se policisté nejčastěji setkávají a je-li vůbec možné třeba je i odhalit.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Jak neneletět podvodníkům, tak o tom si tady dnes povídáme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v Dobré radě s kapitánkou Zuzanou Slabou a poručicí Markétou Kalerovou z oddělení tisku a prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Já jsem dnes byla obdarována krásnými balíčky, ve kterých je například takový kybercilín. Pozor, kybercilín je opravdu lék se vším všudy a je to preventivní i akutní bonbon proti internetové naivitě. Dodává dávku kritického myšlení a tlumí chuť klikat na podezřelé odkazy, posílat peníze cizím lidem nebo sdílet i údaje komukoliv, kdo tvrdí, že je z banky. Kybercilín pomáhá odolávat phishingu, falešným bankéřům, podvodným inzerátům, romantickým podvodníkům a investičním pastem. Je ideálním prostředkem k posílení vaší digitální imunity. Je tady důležité upozornění. Kybercilín není náhražkou za zdravý rozum, ale jeho posilovačem a pozor, v kombinaci s velkou důvěřivostí může být neúčinný. Tak, kybercilín, je to úžasně vtipné. Stejně tak, jak web pana Prokoukla, tak i tento kybercilín a stejně tak i

0: další upomínkové předměty, které vlastně tady máme sebou, vy je dáváte na osvětových akcích lidem?
1: Přesně tak. Ti, kteří navštíví naše besedy, tak jsou zároveň obdarovány nějakými propagačními materiály s panem Prokouklem a i tam můžu dostat právě zmíněný kybercilín.
0: Pane Prokoukl, ta webová stránka, ona získala, tuším, i nějaké ocenění, je to tak, že jste byli?
1: Získala druhé místo v evropské ceně na místní úrovni, takže pro nás je to neskutečná jako událost a jsme za to moc rádi. A hlavně tady bych tím i chtěla zmínit to, že na webové stránce pana Prokoukla, nebo celkově na projektu pana Prokoukla, tak nepracuje jenom policie České republiky, ale i Krajský úřad Olomouckého kraje společně s e-bezpečím.
0: Tak děkujeme za to, děkujeme za tyhle webové stránky, které tady jsou a opravdu je může využít úplně každý. Pojďme si popovídat o tom, s jakými podvody se vlastně vy policisté nejčastěji setkáváte. Paní Markéta Kalerová.
2: Máme vlastně takových víc podvodů, ale řekla bych, že takovými nejčastějšími praktikami je pořád phishing. Podvodné navolávání. Funguje to tak, že vám zavolá například falešný policista nebo falešný bankéř a nějakým způsobem se vás snaží nalákat, abyste zaslali nějakou finanční hotovost například. Když někdo je neinformovaný, nezajímá se o ty podvody, tak se mu může stát, že často naletí.
0: To je jeden z těch triků podvodníků. Jo. My to ještě rozebereme potom posléze, jak se vlastně zachovat v těch situacích a opravdu nenaletět a jak poznat skutečně, že je to podvodník. A další vlastně typy těch podvodů?
2: Pak máme podvodné investice. Teď v poslední době se často stává, že vám přijde třeba SMSka od falešného vnuka nebo falešné dcery. Pošlu vám SMSku, abyste zaplatila vlastně nějakou finanční hotovost nebo nějakou fakturu třeba. To teďka v poslední době běželo hodně, tady ten typ podvodu. Pak máme pořád ještě podvody spojené se zásilkovnou, s Českou poštou, tady s těmi institucemi, s bankami. Točí se to tak nějak pořád do kolečka.
0: Když vezmeme třeba ty podvodné SMSky, jakože volá falešný vnuk a chce po nás nějakou třeba částku, vždy přece určitě ta SMSka nepřijde z telefonního čísla toho vnuka.
2: Oni většinou napíšou SMSku, ahoj babi, mám nové číslo, prosím tě, zaplať mi tady tuhle fakturu, protože já nemůžu třeba dál telefonovat. Aha. No a ta babička třeba, která, a nemusí to být babička, jo, tady ty SMSky chodily vlastně i lidem produktivním věku, jo? Nemusí to být jenom babička, ale může prostě si říct, ano, má nové číslo, tak nějakým způsobem teda mu pomůžu, abych si s ním mohla dál volat a nějakým způsobem to prostě zaplatí tu fakturu.
1: Ono tam dochází i normálně k klasické konverzaci, jo, že mamka nebo taťka se zeptá, jo, co se stalo, jo, spadl mi telefon do vody, nefunguje mi internetové bankovnictví, prosím tě, potřebuju urgentně odeslat tuhle platbu, hnedka zítra ti ji vrátím, až si to jako zprovozním. Takže normálně tam i mezi sebou komunikují s tím podvodníkem, proto je důležitý třeba se i toho podvodníka zeptat na nějakou věc, kterou zná opravdu třeba jenom vaše dítě, jo, nebo váš známý a ten podvodník to neví. Jo, takže tam ta komunikace je prostě vzájemná s tím podvodníkem, aby vás zase přesvědčil, že skutečně on ten syn nebo dcera, která potřebuje pomoc v jeho nějaké tíživé situaci, ale je to podvodník.
0: A co by mě zajímalo, ti podvodníci, oni znají naši rodinnou situaci, jestli máme vnuka nebo vnučku nebo děti a jaké a tak dále, a nebo střílí na slepo.
1: Střílí na slepo, protože mám spoustu svých známých nebo i kolegů, kterým napíš právě nějaký jako falešná dcera, falešný syn, ale přitom jejich dítě má třeba půl roku, jo, že prostě někdo se vždycky chytí. A těch SMSech, kolik oni musí poslat, je opravdu velké množství. Takže třeba, nevím, denně, teď plácnu opravdu od oka, pošlu třeba 3000 SMSek různým lidem, a někdo se prostě nechá napálit.
2: Oni to prostě zkouší, a buď se někdo nechá napálit, nebo ne. A pak zkusí vlastně, když ten domnělý jakoby poškozený, nebo nepoškozený, podle toho, jestli se nechá napálit, nebo ne, se třeba doptá pak na nějaký informace, co třeba ten člověk vědět nemůže, tak se odmlčí a pak už třeba nepíše.
0: Narůstá počet tady těch snah podvodníků?
1: Narůstá a bude.
0: A bude
1: narůstat.
0: Takže opravdu je na místě, aby jsme právě o tomhle tomu hovořili. My se k tématu vrátíme za chvilinku, protože tady máme ještě skutečně dost důležité informace o tom, jak se třeba chovat právě při těch nátlakových telefonátech, kterými nám podvodníci můžou hrozit, že byl napaden náš bankovní účet a podobné věci a vyvolávají v lidech strach a na jaké věkové kategorii kategorie nejčastěji cílí, tak o tom všem si povíme za chvíli. Tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc se Zuzanou Slabou a Markétou Kalerovou z oddělení tisku a prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Posloucháte Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc. Abychom nenaletěli podvodníkům, kyberšmejdům, abychom se nenechali napálit podvodnými telefonáty, tak o tom všem si dnes povídáme tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Už jsme zmínili také pana Prokoukla, úžasnou webovou stránku policie Olomouckého kraje www.panprokoukl.cz, na kterou se můžete podívat a je velice vtipná a s různými věcmi, jak nenaletět, vám určitě poradí. A dnešními hosty jsou kapitánka Zuzana Slabá a poručice Markéta Kalerová z oddělení tisku a prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. A my na telefonu máme také našeho posluchače s dotazem pana Jiřího z Olomouce. Pane Jirko, dobrý den, můžete se ptát.
2: Dobrý den, do Českého rozhlasu Olomouc a do pořadu Dobré rady. Já bych se chtěl zeptat vaši vážené policie, jestli dělám dobře, když mě někdo volá a volá mě jenom, to jsou jenom čísla prostě a já ty telefony prostě neberu raději, protože nevím, kdo to je, jestli dělám dobře nebo ne. Já to dělám pro svou bezpečnost.
1: Mm-hmm. A jestli třeba nemůžete taky přijít třeba o nějaké důležité informace tím, že žádná cizí čísla neberete. No tak dobře, tak zeptáme se, co na to říkají dámy z policie České republiky. Zuzana Slabá.
3: Dobrý den. Moje rada je, pokud víte, že máte všechno v pořádku, tak telefony klidně neberte dál. A pokud i telefon vezmete, nic se neděje, ale pokud nějakým způsobem ten člověk vám bude říkat, že je v něco v nepořádku, tak nejlépe je, abyste ten telefon zavěsil a ověřil si to sám právě u té konkrétní společnosti, ze které vám třeba volají.
1: Uh-huh. Tak pane Jirko, spokojen?
2: Vážená paní policistko, já vám moc krát děkuji, že jste mě tak poradila, no já to tak budu dělat dál. Tak. A přeju vašim hostům hodně zdravíčka a zdravím i celý kolektiv ředitelství České policie. Dávejte na sebe taky pozor. A moc krát vám děkuji.
1: Tak jste hodný, pane Jirko. Moc děkujeme.
3: Moc vám děkuji a mějte se krásně.
1: Naschledanou.
2: Děkuji moc krát i vám přeju všem hezký den.
1: Stejně tak i vám. Naschledanou. Děkujeme. Vidíte, pan Jiří z Olomouce nám zrovna tady nahrál na to téma podvodných telefonátů. Jaké praktiky vlastně ti podvodníci a jakou taktiku ti podvodníci na telefonech využívají?
3: Podvodníci využívají taktiku velice sofistikovanou a můžeme očekávat, že ta sofistikovanost se u nich ještě bude zlepšovat. Oni mají kontakty, které mají už třeba ověřené, kdo ten telefon vlastní nebo jak se jmenuje ten člověk, kterému volají. Můžou o něm mít už nějaké informace, jakou má banku. Prostě už mají tolik informací, že můžou být natolik přesvědčiví, aby toho člověka přesvědčili natolik, že jim opravdu volá člověk z banky a že má nějaký problém právě v tom bankovnictví, že třeba jeho účet je napadený, nebo že si na jeho jméno někdo chce vzít půjčku a že je potřeba jednat a ty peníze uschovat někde do nějaké úschovny. Možná hodně lidí i zajímá, kde ty kontakty berou, tak ty kontakty si kupují na takzvaném černém trhu. Za pár dolarů si nakoupí prostě nějaký balíček kontaktů, které potom jenom zjišťují, zda jsou aktuální. Potom si oni mají vlastně nějaký tým, pravděpodobně, kdy zjišťují, komu co patří, kde oni bydlí, jak fungují. Mají to velice propracované a jsou to organizované skupiny. Proto třeba i mnoho lidí si myslí, že právě nenaletí, že by to poznali, kdyby jim volal nějaký falešný bankéř, ale nepoznají. Teďka je hodně známé to, že oni posílají třeba i svoje kartičky falešné, že pracují v bance, takže svoje nějaké osobní údaje jako těch falešných podvodníků. Ano. Oni ty falešní podvodníci posílají průkazky bankéřů, kteří reálně existují. Oni využívají i jména reálních nějakých bankéřů, využívají i jména reálných policistů, zasílají falešné služební průkazy naše policejní. Takže ten člověk má opravdu i pocit, že je skutečně v nějakém procesu zahraňování peněz, ale přitom to je všechno léčka.
1: No dobře, chápu, že banku si ověřím tím způsobem, že do té své banky na pobočku zatelefonuji anebo zajdu osobně a zeptám se. Ale jak se třeba ověřit policistu?
3: Pokud vám volá nějaký falešní policista, tak můžu říct, že žádný policista vám nebude posílat služební průkaz. A nejjednodušší je, pokud vám volá nějaký policista a chce po vás vás něco, nebo zdá se vám to podezřelé, klidně si zavolat na linku 158, říct tenhle problém, říct, že vám volá nějaký policista ten a ten, mm-hmm. a oni vám klidně můžou vlastně vyvrátit tu informaci, že se o žádného takového policistu je nejedná, nebo že prostě je to podvod, takže se toho nebát.
1: Že jsou i takové případy, že vlastně lidé ty peníze těm podvodníkům nejen, že jim je třeba pošlou, a nebo se dokonce stává, nebo četla jsem o případech, kdy prostě se ten člověk s tím podvodníkem přímo zeptá a ty peníze mu dá osobně. Přímo osobně, jako do rukou.
3: Teď se to zrovna stalo v minulém týdnu, žena ze Šumperska tak vlastně popředávala osobně peníze v celkové výši přes 3,5 milionu korun, jo, což je prostě šílený. A tam to teda šlo ohledně podvodu do investic.
1: Čili ona, pokud se pamatuju na ten příběh, tak vlastně ona našla inzerát na sociální síti, který vybízal k investování, a ona se v podstatě vlastně rozhodla, co vyplnit veškeré své kontakty, a na to konto se setkala potom s tím podvodníkem.
3: Ano, to je tak, že vždycky potom vás kontaktuje nějaký člověk, který vám radí teda zainvestovat peníze, on vám to klidně může i ukázat, jo, vysvětlit, jak to je vlastně všechno jednoduché, jo, bez rizika, jo, jak tam jsou nějaké velké zisky, je tam nějaký vstupní poplatek, ale bohužel prostě to nikdy, jak je někde velký zisk za krátkou dobu, je to vždycky podvod.
1: Vždycky je to podvod.
4: Oni někde dokáží toho člověka i přesvědčit tím, že vlastně mu ukážou, že vlastně vydělává, pošlou mu i nějakou částku, jakoby zpětně, že vydělal, takže on si myslí, že vlastně jo, vynáší mi to, že je to v pořádku, no a pak už vlastně posílá další peníze a od ty už většinou přichází, pak už většinou tam žádný ten domnělý výdělek jako v uvozovkách není.
3: A oni to mají opravdu tak propracované, že mají i podvržené nějaké investiční stránky, že tam třeba vidíte, jak to i třeba stoupá, jo, jak se vám zhodnocují peníze, a vy to opravdu jako reálně vidíte, že ty peníze vám jako fakt jako, že se vydělávají, ale všechno to je podvrh.
1: A stále ještě frčí bitcoiny?
3: Ty bitcoiny teďka už spíš, podle mě, to je v nějaké té bitcoin komunitě, kde třeba ty lidi chcou zainvestovat do bitcoinu, ale ještě úplně o tom nemá nějaké informace a hledají nějaké základní informace, jak zainvestovat do bitcoinu, ale to jsou ti lidi, kteří potom se do toho podvodu dostanou, protože jak oni nejsou jako sebevzdělaní, kde investovat do bitcoinu, investovat, jo, nebo i pochopit tu logiku toho bitcoinu, tak bitcoin stále jako jede.
1: Ano, stále mezi podvodníky jsou, je to stále in.
3: Ano, ano, ale už to není třeba v režimu toho, že třeba peníze uložte do bitcoinu a zachraňte si peníze. To už teďka moc jako nejede, protože všichni víme, že když máme odnes peníze do bitcoinu, na nějaký bezpečný účet, tak už všichni máme, nebo většina z nás má už ten vykřičník, že to je podvod. Jasně. Ale v rámci investování do bitcoinu, tak tam ty podvody ještě jsou.
1: Tak my bychom si za chvilku mohli ještě podívat na takových nějakých pár, na tu zlatou cihličku, co je na stránkách pana Prokoukla www.panprokoukl.cz. Tak taková ta zlatá cihlička, kterou když rozkliknete, tak tam najdete ty dobré rady, skutečně co dělat, jak se zachovat v takových těch nátlakových situacích. Dnes v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc.
5: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dobré rady se dnes dáváme tady ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme se o tom, jak nenaletět. A máme tady posluchačku, která má pro nás příběh a také se setkala s podvodníky. A je to situace, do které se může dostat opravdu každý člověk, který se ocitne v nějaké krizové situaci nebo třeba ve finanční tísni. Dobrý den, já vás vítám a můžete nám prosím říct, protože je to důležité jako ilustrační příklad i pro ostatní posluchače. Co se stalo? Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, přeji hezké dopoledne. Já mám takový svůj příběh, který bych teda chtěla s vámi. Prostě jsem našla inzerát, byla jsem v nějaké finanční těžkosti a tam na mě vyskočilo nějaká nabídka finančního zisku. Mají perfektně propracované stránky, kde je spousta jakoby klientů, kteří během týdne, 14 dnů i měsíce přijdou k penězům. Nicméně paní chtěla jenom telefonní číslo a potom to začalo. První splátka byla 2 500 a to se mi rozsvítilo. Já jsem nechtěla dávat žádné číslo svého účtu ani své občanky. Tudíž jsem řekla ne, já do toho nejdu. Nicméně ona prostě jsem přestala s ní komunikovat a ona mi stále psala. Já jsem jednou odpověděla na její SMS, která byla přes WhatsApp a ona říkala, ale už jste tady zaregistrovaná. Musíte dál pokračovat. Já říkám, ne, já od toho odcházím. A pak jsem ty telefony prostě nebrala. Mm-hmm. A mám po naučení, že teda jsem přišla v uvozovkách jenom o 2 500. Pro mě jsou to velký prachy.
0: No jasně.
1: Takže chtěla bych všem říct si, aby to prostě nedělali.
0: Děkujeme moc za tento příklad. Já myslím, že dámy z policie České republiky budou reagovat.
2: Dobrý den, tady Dobrý je to den. Ukázka toho známého nátlaku. Musíte prostě rychle zaplaťte, jo, je potřeba hned, ano. Nesmíte to zrušit, jo, musíte v tom pokračovat. A ten člověk samozřejmě má strach, že když to neudělá, že se něco stane. A vám teda klobouk dolů, že opravdu jste vydržela už na to nezareagovat, a že teda, byť jste přišla o peníze, tak je to pořád nic oproti tomu, o co jste mohla reálně přijít.
1: Ano, děkuji pěkně. Tak
0: děkujeme moc za sdílení tady toho příběhu, je to důležité. Nashledanou. Tak, velice důležitý příběh, opravdu děkujeme za to. Jsou vůbec ty podvody, když se tolik množí a ty organizované skupiny podvodníků jsou nějakým způsobem dohledatelné, jsou ty případy objasnitelné, nebo to vlastně s většinou tak nějak vyšumí?
2: No, vlastně musíme si taky říct, kolik je reálně i ohlášených nebo oznámených událostí, protože máme sice nějaká čísla nahlášených případů v rámci kyberkriminality, ale víme, že jsou reálně vyšší, protože mnoho lidí to třeba nenahlásí, protože se stydí, protože říkali, že třeba na to nikdy nenaletí a naletí. A co se týče objasněnosti, tak tam jsme někde zhruba na nějakých 20%. A to není z toho důvodu, že by policie nepracovala tak, jak by měla. Ona pracuje velice dobře a máme na to tým specialistů, kteří se tomu velice aktivně věnují, ale bohužel ty organizované skupiny často vlastně navolávají nebo pracují ze zahraničí a o to je to těžší se k ním dostat. Také používají i bílý koně, několik prostě čísel účtů, který prostě, kde ten tok peněz je vlastně téměř skoro nedohledatelný a je to vlastně těžší vyzjistit toho podvodníka, odkud třeba navolává nebo odkud třeba je.
0: Tak, my se teď podíváme na finální dobré rady. Víte co, já vás teď trošku vyzkouším z toho, jak dobře znáte odpovědi na zlatou cihličku pana Prokoukla. Takže rady nad zlato. Když chceme něco prodat, takže co kupujícímu zasílat?
2: Pouze číslo účtu, nic jiného nepotřebuje.
0: Nikam se nepřihlašovat.
2: Ano, dobře. Ano.
0: Když chceme opravdu investovat, seriózně.
3: Tak určitě si najít nějakou seriózní investiční firmu, ne z reklam prostě, co jsou na různých webových stránkách, na internetu. Můžou to být i důvěryhodné webové stránky, jako nemusí to být nějaké prostě, co si myslíte, že třeba nemusí. Určitě nezasílat žádný finanční hotovost, tak jak říkala paní vlastně, Ale
2: držet se pravidla, že čím, jak tam jsou vysoký zisky, je to jasný podvod.
0: Jasně.
2: Takže vždycky se spojit s bankéřem. Zisky sice nic moc, ale víte, že o ty peníze nepřijdete.
3: Aha, aha. A nebo se aspoň poradit třeba s někým z příbuzných, když by někdo opravdu chtěl investovat, tak nenaletět právě na takovou tu falešnou reklamu.
0: Chodí často SMSky s různými odkazy, anebo třeba i maily s odkazy, že máme někam kliknout a teď se něco slibuje, když klikneme. Takže jak na to zareagovat?
2: Kontrolovat si takzvanou URL adresu nebo webovou stránku, kam nás to odkazuje. Protože i když třeba nám píše například Česká pošta a webová stránka vypadá na první dobu jako věrohodně, že tam je třeba www, Česká pošta, ale potom tam je třeba tečka, já nevím, web.mode. Jo, že kontrolovat, jestli to je opravdu reálná stránka té dané instituce. Proto je důležité znát i svoji webovou stránku naší banky, jo, zásilkovna, že zásilkovna.cz, jo, a tak dále, a tak dále.
0: Už jsme to tady zmiňovali, čili když nám volá pracovník banky nebo policista s tím, že máme napadený účet a nutí nás, že okamžitě máme reagovat, je to podvod.
3: Je to podvod. Banka ani policie vás takhle nikdy kontaktovat nebude. A vlastně na naší stránce www.panprokoukl.cz se můžete i podívat na tady ten typ podvodu a jsou tam přímo vlastně, jak může vypadat takový falešný služební průkaz nebo průkaz vlastně pracovníka banky.
0: Co lásky přes internet? Tak je to ještě frčí stále? Takové ty sliby?
2: No, frčí.
3: Pořád.
2: frčí to. A za mě teda klasika. Seznámit se s někým, podívat se na toho člověka, že fakt existuje a nevěřit žádné virtuální lásce.
0: Takže seznámit se s někým reálným raději, ne?
2: Ano, ano, ano.
0: Dobře, o webových adresách banky, že bychom je měli znát, tak to je jasné, o tom jsme teď mluvili. A máte tady závěrečnou radu, věříš, nebo otázku, věříš všemu, co vidíš a co slyšíš?
2: No.
0: Nedůvěřuj.
2: Protože víme, že dneska je umělá inteligence, že je deepfake, dají si napodobit hlasy, dá se opravdu velice svalžovat spousta třeba i těch investičních podvodů, že tam mluví nějaký politik, jak to je výhodné, mluví svým hlasem, jak ho známe, jo, vypadá to, že tak mluví, takže je opravdu si říct, že není to fakt výtvor umělé inteligence a nevěřit všemu, co vidíme a být možná opravdu více nedůvěřivý vůči těmhle všem věcem. A každopádně znovu odkážu na naši stránku www.panprokoukl.cz. Pokud vám přijde SMSka na zásilku nebo nějaký nebo i investiční nějaké nabídky, ať to ty lidi vloží do té analýzy toho pana Prokoukla. Ať se nebojí toho pana Prokoukla zeptat na toho chatbota, protože on zná všechny tyhle případy. On je takzvaně vytrénovaný na všechny podvody, které aktuálně nyní jsou.
0: Úplně možná poslední otázka takhle ještě k těm telefonickým podvodům a vlastně k těm nátlakům, jak i tady posluchačka zmínila, že jsou ti lidé skutečně už od začátku schopni vyvinout na dotyčnou osobu velký psychický nátlak a dostat je do stresu. Je to neslušné, když takovému člověku prostě práskneme telefonem?
3: Já si myslím, že určitě ne.
2: Já to radím i na besedách.
3: Já taky.
2: V dnešní době možná už ta slušnost, samozřejmě buďme slušní k lidem, ke starším, jo, nebo víme, kde pomoct, ale v rámci toho telefonátu dnešní doba už je taková, že možná ta slušnost není už úplně na místě. Právě z důvodu toho masivního opravdu nátlaku těch podvodníků, tak nebát se ten telefon položit.
0: A my moc děkujeme za všechny tyto dobré rady. Kapitánka Zuzana Slabá a poručice Markéta Kalerová z oddělení tisku a prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje dnes byli tady s námi v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Děkujeme za váš čas, za všechny dobré rady a budeme se zase těšit příště. Naschledanou.
3: My taky moc děkujeme. Naschledanou.
2: Děkujeme moc za pozvání. Mějte krásný zbytek dne.
0: Zora Jižková pro vás dobrou radu připravila. Za chvíli tady máme zprávy v 11 hodin Českého rozhlasu Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Správně, odborně, jde o hlásky nebo fonémy, nikoli o písmenka. Správně, odborně se to nazývá dyslálie, patlavost, vývojová porucha artikulace. Ale tak jako tak s tím pořád mají problémy další generace dětí. Hláskám r, l, ř nebo sykavkám jsme se věnovali s klinickou logopedkou doktorkou Lucií Vyhlídalovou v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A prázdninovou reprízu pro prázdninová procvičování nabídneme ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V průběhu září začne Olomouc vyplácet bonusy za přihlášení k trvalému pobytu. Vláda přidá příští rok 36 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Dnešní počasí má být oblačné s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Do konce července přijímá olomoucká radnice žádosti o vyplacení bonusu 10 000 korun. Je určený lidem, kteří se loni přihlásili k trvalému pobytu ve městě. Nabídku využilo přes 2,5 tisíce lidí. O slíbenou odměnu si zatím požádalo 900 olomoučanů. Lidé při vyřizování příspěvků často zapomínají na důležité dokumenty, upozorňuje vedoucí ekonomického oddělení radnice Jana Dokoupilová.
2: Většinou je to ten doklad o tom vlastnictví té nemovitosti anebo ta nájemní smlouva. To je ten doklad, který nejčastěji zapomínají. Peníze se budou vyplácet až v září. To znamená, že do konce července my bereme ty žádosti, potom máme měsíc na to, abychom je zadali do systému a v průběhu září budeme vyplácet ty částky.
1: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda. Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód. V nabídce byly celkem tři typy dluhopisů, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
3: Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let. Protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%. Výnosy ze všech státních dluhopisů jsou osvobozeny od srážkové daně.
1: Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně pak ceny v červnu klesly o 0,3%. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek.

0: Fotbalisté Belgie porazili v osmifinále mistrovství světa v Seattlu domácí Spojené státy 4-1. Ve čtvrtfinále se Belgičané střetnou se Španělskem, které v Dallasu vyřadilo po vítězství 1-0 Portugalsko. Kouč Roberto Martinez po utkání oznámil, že na lavičce Portugalců končí.
1: Počasí.
0: Dnes se čekáme oblačno až zataženo a místy přehánky ojídněle bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Olomouci je uzavřeno náměstí národních hrdinů kvůli opravám. Omezení potrvá do 5. srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pobídky, přijďte k nám bydlet, jsme probrali strana krajského města, opět a znovu po čase u nás ve zpravodajství Českého rozhlasu Olomouc ve zprávách o 11. a taky po 11. lehce navážeme, jak to dělají na Šumpersku, zatímco většina obcí tohoto této části regionu se potýká se snižováním počtu obyvatelstva v Rapotíně. Představte si, je tomu naopak. Proč, čím ten trend je tady dán. Potom budeme také pátrat ještě v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc. Taky potom, které květinky, rostlinky nejsou doma jen pro parádu. Zelení pomocníci k osvěžení vzduchu, třeba zase do blížící se vlny teplot nad 30 stupňů Celsia. To bude obsah babských rad. No a za chvilinku, ano, tady se sice píše pekaři o prázdninách, ale nejde tentokrát o diakritiku. Pekarí bělohbradý je doma v pralesích střední a jižní Ameriky. V Evropě ho chová pouze 10 zoologických zahrad. Tak se do jedné hádejte, do které té naší 70-leté vydáme za pekary, za malými černými prasátky. Už za chvíli.

0: You Win Again je píseň z repertoáru ze zpěvníku kapely Bee Gees, bratrů Gibbových. A ta za chvilinku bude třeba z Těšína, o tom, že dokud se zpívá, ještě se a tak dále, Jarek Nohavica. A pak jedna skoro polka, no vlastně ano, napůl. Eva Farná, ovšem česky na ostří nože, vás dostane u nás v hudebním dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc, stejně jako světové hvězdy. Tak a do Polska se ještě vydáme, tak i v naskok do Polska, v pozvánkách za pár okamžiků v dopoledním programu. Teď ale...
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
0: Tedy taky pravidelný zajímavý bod prázdninového programu Českého rozhlasu Olomouc. Pekary bělobradí jsou sudokopytníky podobnými z prasátkům. Mají tmavou srst a typickou bílou skvrnu na bradě a krku. Z ekologického pohledu jsou pekary klíčovým druhem ekosystému střední a jižní Ameriky tím, že požírají semena a při hledání potravy překrývají lesní hrabanku, zajišťují obnovu lesa a populaci rostlin. Vidět můžeme pekary bělobradé také v Olomoucké zoo, kam se teď vypravíme v dalším díle našeho prázdninového seriálu.
2: Tady je připraveno takových dobrot.
3: Mají tam hlavně kořenovou zeleninu, mrkev, petržel, celer, červená řepa, pak něco měkčího, třeba brokolice, květák mají rádi, kedluby, co ještě, rajčata, papriku, cuketu.
2: A posypané to vypadá, že to je nějakou kukuřičnou moukou?
3: Jo, je tam kukuřičný šrot a takový speciální granule, sojový, aby měli nějakou bílkovinu.
2: No a protože to jsou prasátka, tak to mají v korítkách.
3: Ano, přesně tak. Oni jak tam potom naletí, tak většinu z toho vyhážou, ale zem mají čistou, takže můžou papadat i ze země.
2: Říká chovatelka Karla Dolenková. Na jak dlouho to mají? Na celý den?
3: V podstatě na celý den, potom mají ještě oddělenou část, co se dává v čase komentovaného krmení, to nebývá každý den, ale krmíme je i něco odpoledne, to dostávají do výběhu, aby je lidi viděli trošku v akci.
2: Kolik jich máte?
3: 5 kusů, 2 jsou samci, ty přijeli z Brna a

0: Jeho chová včetně nás pouze 10 zoologických zahrad a jen málo která zoologická zahrada je množí. Takže naším cílem je mít tady dlouhodobě hezkou velkou chovnou skupinu těchto zajímavých a málo známých novosvětských zvířátek.
1: Když říkáte bělobrady, mám se tam podívat dolů na tu bradu?
0: Podívejte se.
1: Je tam ta bílá barva.
0: Je to jeden ze tří druhů pekariů, které na světě známe a vlastně je takový prostřední. Co se týká velikosti, co se týká ohrožení, co se týká areálu výskytu.
1: On má úplně ideální velikost, já ho vidím jako domácí zvířátko, což samozřejmě chápu, že nejde, ale on není prostorově výrazný, tak jako my jsme třeba u těch prasátek zvyklí.
0: Pekariové jsou sesterská větev prasát, oddělili se od nich velmi dávno, už v první polovině třetí hor. A mají celou řadu rozdílů od prasat. Ku příkladu ve vrhu mají 1 až 2 mláďata, nerodí taky tak často, jsou více třeba takhle bíložraví, o něco méně rý. No a třeba novinka naprostá z poslední doby, která je velmi dobrou zprávou pro ty pekary, je, že netrpí africkým morem prasat.
1: Vypadají sportovně štíhle.
0: Tak ono je to zvíře, jehož primární biotop jsou tropické lesy, ať už tropické deštné lesy nebo opadavé lesy, to znamená poměrně husté prostředí, kde oni jsou mimochodem zodpovědní za udržování cestiček v těchto oblastech. To znamená, že tahle štíhlá postava se do toho lesa hodí daleko lépe, že jo, než zavalitější.
1: Ta srst vypadá, že bude tvrdá, pichlavá.
0: Ta srst je trošku hrubší, musí sloužit jako ochrana. Pekariové mají logicky řadu nepřátel. Nejznámější z nich je jaguár a puma, takže jsou to zvířata, která musí být schopná rychlého pohybu a mají poměrně ostré zuby, takže jak tady můžete vidět, tak my k ním nechodíme, ani když uklízíme, vždycky si je přeženeme někam jinam.
1: Půl roku jsou v zoo Olomouc. Kdyby všechno dobře šlo podle vašich představ, kdybyste se mohli dočkat přírůstku?
0: No, kdyby to šlo úplně ideálně, tak by to bylo v nejbližších týdnech, ale uvidíme, jak to půjde, protože naše zvířata jsou mladá a vlastně první páření jsme pozorovali už na přelomu roku. Ovšem dlužno podotknout, že teda ti samci, co se týká páření, byli velmi snaživí, ale chyběli jim takže ty samice pářily přes hlavu, tak doufáme, že se to naučí správně.
1: Na prasátka pekary bělobradé se můžete zaměřit při návštěvě zoologické zahrady na Svatém kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Polsko, česká, Vendriňacká, Eva Farna. No a před chvilkou také ještě pozvánka na Naskok do Polska v prázdninovém programu Českého rozhlasu Olomouc. No a když jsme u toho, kosovsko-albánsko-britská zpěvačka Dua Lipa. Tak i tu dostalo na ostří nože Evy Farné. Tak doufám, že se necháte pozvat třeba také k dalšímu vysílání Českého rozhlasu Olomouc a spolu vybírat, spolu účinkovat, stejně jako Dua Lipa s Evou Farnou na pražském koncertě, můžete třeba odpoledne defilovat. Tady bude prosím chlapec i chlap Martin Zounar a třeba i vy v Humoriádě po 16. hodině s Martinem Zounarem, Pavlem Kučerou a s vámi, milé dámy i pánové, ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc v odpoledním prázdninovém.
1: Či

0: teď ještě ABBA, defilující v hudebním programu Českého rozhlasu Olomouc, anebo za chvilinku jedna světová countryová melodie v českém podání, klasika Tomáše Linky. 11 hodin, skoro 29 minut. Ten úbytek počtu obyvatel trápí asi mnoho vesnic, obcí, osad, ale i měst, také na severu olomouckého regionu. Jsou ovšem výjimky, představte si, k ním patří i Rapotín. Jen za posledních 5 let v Rapotíně přibylo víc než 250 trvale bydlících osob a zájem prý roste. Čím to je? Na to jsme se s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc zeptali starosty Rapotína Bohuslava Houtce z hnutí ANO.
1: No, asi je tady dobrá voda, ne? Dělám si legraci. Tak samozřejmě obslužnost obce, to je základ, že tady máme jednu z nejrozvinutějších sítí cyklostezek, cyklotras, tak samozřejmě bezpečnost v rámci dopravy, chodníky, veřejné osvětlení. Máme zde dostatečné množství obchodů, různých, bych řekl, sportovně rekreačních aktivit v rámci našeho katastrálního území. A v neposlední řadě je to o tom, že je tady určitá komunita lidí, která, i když ve všem spolu nesouhlasíme, tak táhne za jeden provaz a to tvoří Rapotín, to místo prožití, které ostatní vyhledávají.
2: Vy to neřeknete, ale je to taky, že jste blízko Šumperka. To si myslím, že to je taky jeden z těch důvodů, ale je dobrý, ta rivalita je skvělá. Pojďme k tomu, s tím souvisí samozřejmě výstavba bytu. Vy jste vlastně dokončili teď jeden takový větší projekt. A jak to vypadá třeba se zájmem o rodinné domy, o výstavbu a zejména z pozemky, jsou tady k dispozici?
1: Jelikož Rapotín zdědil relikt minulosti, to znamená má ve své správě bytový fond po bývalých sklárnách, celé sídliště, které je tedy, když jste se bavil a hovořil o městu Šumperku, tak je větší, co se týče správy obecních bytů, než u samotného města Šumperka, ad jedna. A dva, samozřejmě koupili jsme bývalou budovu, ale zrekonstruovanou po bývalé jídelně v areálu skláren, kdy se tedy podařilo zde vybudovat 12 bytových jednotek, po kterých se doslova zaprášilo. Dávám vám za pravdu, že zájem o bydlení v Rapotině a v okolí je enormní. Proto bychom byli i rádi v rámci budoucích změn územních plánů, aby se podařilo postupně pozemky určené pro rodinnou výstavbu s určitou logikou a urbanistickým rázem v rámci obce rozšiřovat, ale v tuto chvíli samozřejmě nám nynější územní plány nedovolí nějakou výraznější rodinnou zástavbu.
2: No je to dáno tím, že jste v povodňovém území, téměř celá zastavená část obce, což by se mohlo změnit po dokončení těch protipovodňových opatření a zároveň jako by byl potom třeba i zájem těch developerů, kteří tak krouží okolo.
1: Někdy se tomu tak opravdu stává, ale já jenom ještě doplním, jak jste mluvil o těch záplavových zónách, aktivních, pasivních, tak samozřejmě protipovodňová opatření, krom toho primárního účelu ochranu životu, zdraví a majetku obyvatel, tak ten sekundární důvod, proč je stavíme, je právě zmírnění těch pasivních a aktivních zón v rámci našeho katastru, tak abychom mohli rozšířit tu rodinnou výstavbu. Developeři samozřejmě tady jsou, větší část těch developerských záměrů v minulosti zkrachovala právě s ohledem na ty aktivní a pasivní záplavové zóny. Uvidíme po dokončení a kolaudaci těch protipovodních opatření, jestli se neobjeví další možné pozemky pro tady tuto výstavbu.
2: Mluvil jste také o územním plánu, který už má nějaká léta, takže zvažujete zpracování nové dokumentace?
1: Právě v tuto chvíli probíhá změna územního plánu v pořadí 4., kdy tedy my v tuto chvíli prostřednictvím létajícího pořizovatele připravujeme tady tuto změnu, řešíme i rodinnou či jinou výstavbu.
2: Předpokládám, že to už ale asi bude schvalovat nové zastupitelstvo.
1: Máte pravdu, to finální rozhodnutí by mělo být učiněno až po volbách 9. 10. října.
2: Z Rapotína Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Tohle byla jihomoravská Argema, tohle je dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Mimochodem, když jsme tady byli u světových hvězd a taky těch našich s nimi na pódiu, Eva Farna a Dua Lipa, tak tohle je australský DJ Cyril. A prý jsou to opravdu originály hlasu z 70. let od Suzy a Krise Normana. Však se můžeme v zápětí přesvědčit, i když. Dopolední hudební program Českého rozhlasu Olomouc nastaven a nastolen. A za chvilku také rady. Rady babské, ovšem od stále věčně mladé Jarky Pokojovky.

0: Kde vlastně končí úrodná Haná a začíná hornaté Valašsko? A jak zní písničky z malebného kraje, který si od obou vzal něco a přesto zůstal svůj? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát vezme na hudební výlet do Hostýnského nebo Lipenského záhoří. Vypravíme se přímo nad Hostýnskou horu a objevíme kouzlo tohoto jedinečného pomezí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Výhra. Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
2: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hygienické rady.
1: Nepříjemný zápach v bytě nemusíte řešit jen osvěžovači vzduchu nebo vůní ve spreji. Existují pokojové rostliny, které dokážou vzduch přirozeně pročistit. Mezi nejznámější patří tchýnin jazyk. Je téměř nezničitelný a zvládne růst i tam, kde jiné květiny strádají. Jeho velkou výhodou je schopnost filtrovat vzduch a omezovat pachy z kouře nebo vaření. Navíc produkuje kyslík i během noci, takže se skvěle hodí třeba do ložnice. Další užitečnou pokojovkou je tolcovka s lesklými listy a kalichy bílých květů, která působí navíc i dekorativně. Umí zlehčovat vzduch a omezovat nepříjemný odér. Dobře se jí daří hlavně v koupelnách nebo místnostech s vyšší vlhkostí. A do třetice všeho dobrého břečťan bývá spojován spíš se zahradou, ale dobře prospívá i v interiéru. Dokáže osvěžit těžký vzduch v místnostech, kde se málo větrá. Je proto ideální hlavně do menších bytů nebo kanceláří.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Horehrodí do Chicaga za kapelou Chicago a jejich nejslavnějším hitem. A pak třeba na cvičák za středoškoláky po celé republice, včetně Prostějova. A nebo ještě jednou na Šumpersko k hrobce rodiny Kleinových. Tentokrát tedy Sobotín, znalci vědí. A ostatním připomeneme ve zprávách ve 12.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Medicine man.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Sobotín na Šumparsku obnovuje park u Mauzola. Podnikatelé v Česku by mohli znovu evidovat tržby. Jedná o tom sněmovna. Stovky středoškoláků dnes se nastoupily na dobrovolné vojenské cvičení. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami teploty do 27 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Sobotíně na Šumparsku pokračují v obnově mauzola rodiny Kleinů. Restaurátorky pracují na poslední části vnitřních maleb. Hotovo budou mít letos v říjnu. Vedení obce také spustilo rekonstrukci rozsáhlého parku, který památku z 19. století obklopuje. Potvrdil to nezávislý starosta Sobotína Josef Hroch.
2: V letošním roce se začalo oprava krásného parku, takže v letošním a příštím roce bude realizovaný obnova parku za cca 14 milionů. Bude tady včetně oplocení a výsadba několika tisíc stromečků.
0: Podnikatelé v Česku by mohli znovu evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který projednávají ve druhém čtení poslanci. Podle koalice by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody nebo restaurace. EET má podle ministryně financí Aleny Schillerové za ANO přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Na 10 místech v Česku nastoupili dnes středoškoláci k dobrovolnému vojenskému cvičení. Fyzickou i psychickou odolnost budou trénovat například v Liberci, Šatci nebo v Prostějově. Armáda původně počítala s 800 účastníky, kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. Na 30-denní akci se přihlásilo téměř 1200 studentů. Pokračuje mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňa-Košvancová.
3: Každý student, který absolvuje dobrovolné vojenské cvičení, má splněn kurz základní přípravy. V případě, že se v budoucnu rozhodne stát se vojákem z povolání nebo vstoupit do aktivní zálohy, či se rozhodne pro studium na vysoké vojenské škole, nebude muset absolvovat výcvik znovu.
0: Policie obvinila 8 lidí a 2 firmy kvůli provozování podvodných internetových platform a call center. Informovala o tom Barbora Kudláčková z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle ní pachatelé nabízeli investice do kryptoměn, které ale neprovedli. Poškozených je přes 1000 a způsobená škoda je několik set milionů korun. Centrála na případu spolupracovala se slovenskou policií. Obviněným hrozí až 10leté vězení. Sport. Tenistka Karolína Muchová bude odpoledne bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. Utká se s Naomi Osakovou, se kterou hrála krátce před Grand Slamem finále turnaje v Německu. Tam Japonka kvůli zdravotním problémům odstoupila. Podle Muchové se teď ukazuje, že zřejmě nešlo o vážnější potíže.
4: Nemyslím, že byla indisponovaná, jako za 2 dny hrála úplně naplno zápas, ale myslím si, že fakt to bude hrozně těžký zápas a budu muset předvíst dobrý výkon, abych měla šanci. Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami i bouřkou, teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Fouká mírný, přechodně čerstvý až nárazový západní vítr. Zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane mírný, ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Olomouci v ulici Přerovská havarovalo nákladní auto s osobním vozem. Tvoří se to kolony, dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tento prázdninový týden je o jeden pracovní den kratší. A to mluvím těm, kteří pracují i o prázdninách, protože to prostě jinak nejde, a nebo mají volno kolegové. U mikrofonu je 7.7. Tomáš Kedzior, přeji pěkný poslech Českého rozhlasu Olomouc. Startují nám písničky na přání, telefonní čísla do studia jsou 221 555 444 a SMS-ková linka 723 70 33 51.

0: Kuličky na přání Českého rozhlasu Olomouc otevírá paní Jarmila Střince. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomášku, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače. Dnešní písnička poletí do Štěpánova u Olomouce, kde své krásné 80. narozeniny slaví pan Josef Motáň. Milý Pepo, k tvým krásným narozeninám ti přejeme plnou náruč květů a blahopřání na tisíc. Jsi nejbohatší člověk mezi námi, ne penězi, ale vzpomínkami. A ti těch vzpomínek stále jen přibývá, ve zdraví, radosti, život ti ubývá. Do stovky chybí ti jen malý kus, tak to tu s námi vydržet zkus. K tomu mnoho štěstí, lásky od nejbližších, boží požehnání a pohodu v rodinném kruhu. Ti ze srdce přeje celá tvá rodina, připojuje se celá rodina Chrastova z Babic u Štemberka a rodina Lipkova z Třince Dolní Lištné. Mějte se, pane Tomášku, moc hezky a moc děkuji za vyhledání písničky.
0: Zdravíme do Třince naše posluchače a ta písnička je velmi známá a oblíbená.

0: Paní Eva Skrnová poslouchá Český rozhlas Olomouc a telefonuje. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače a tuto písničku bych chtěla nechat zahrát paní Květušce z Bohutina, paní Marušce, paní Tihlaříkové, potom ještě sestře Marii z Bruntálu a také kolektivu vedoucímu a kolektivu pizzerie Družstevní ulice, že vaří moc dobré obědy. Děvčata, děkuju a vydržte ty vedra, bude lépe. Pane Tomášku, vám děkuji za vyhledání písničky. Přeji vám taky pěkný den, pěkný víkend, jestli budete mít volno. A těším se na další volání. Děkuji za všechno.
0: Tak to byla paní Eva Skrnová, vybrala písničku Josefa Laufra.

Kam zmizel tvůj dětský úsměv? Josef Laufer, písnička z Českého rozhlasu Olomouc, teď patří ke kulatinám paní Aničce Květoňové z Bílska. Aničko, do dalších let pevné zdraví, pohodu, štěstí, měj kolem sebe dobré lidi, anděl strážný, ať tě chrání a kytky krásně kvetou. Všechno se měj se nejlépe, píše paní Anička z Olešnic. V těchto dnech slaví narozeniny paní Alenka Krmíčková ze Staré Červené Vody. Vše nejlepší, pohodu, zdravíčko, lásku všech, co jí máme rádi, úsměv na tváři a radost z Emičky přeje mamka a rodina Čujová.

0: Jednohubky Vladimíra Mišíka v Českém rozhlase Olomouc. Další telefonické přání bude od paní Lídy z Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáši, já vás srdečně zdravím i všechny moderátory, pracovníky Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych měla takové přání pro pěkné odpoledne poslat písničku paní Janičce a Jiřímu z Roštění k jejich významnému včerejšímu dní. Milace Přáslavic, Marušce Skroměříže, Vlastišce Skutálkové brzké uzdravení, i Zdeňce Pavelčíkové do nemocnice totéž, Vladiškovi Stovačova a panu Jendovi ze Štětovic i jeho paní

0: všem přátelům i vám, pane Tomáši. Děkuji vám pěkně, mějte se moc hezky a nashledanou.
1: Zdravíme také do Pňovic paní Janu Hladišovou, je to naše kamarádka, která má narozeniny, my jí přejeme vše nejlepší, zdraví a pohodu, píšou Růža a Pavel. Věnování mojí mamince Hance Hronové ze Skříbova, pěkná písnička pro radost. Maminko, máme tě moc rádi, píšou dcera Lenka, Martin a Danek.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: 7. studiové album skupiny Genesis vyšlo v roce 1976 pod názvem A Trick of the Tail. Bylo prvním po odchodu zpěváka Petra Gabriela a přes prvotní protesty se nakonec k mikrofonu postavil bubeník Phil Collins. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Genesis.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A v úterních písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc vítáme pana Michala z Petrova nad Desnou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
3: Michale, povídejte.
4: Já bych chtěl Michal zahrát písničku Jardovi Šavlovi, jeho ženě a jeho synovi. A potom Jarmine Svorníkové, no, a všem lidem, kterým nikdo nezahraje.
3: Pane Michale, děkujeme, zdravíme, posíláme Valdemara Matušku.

0: Českém rozhlase Olomouc, písničky na přání, a teď paní Liduška z Jeseníku. Dobrý den.
1: Dobrý poledne, pane redaktore, přeji vám a všem našim milým posluchačům. A dneska bych chtěla písničku poslat Jarouškovi do Loštic, Haničce do Předmostí, Břetíkovi do Štítu, Lidušce Loničkové do Olomouce, Evičce do Strukova a Dášence od Jeseníku. Pěkně děkuju a někdy se zase těším na slyšenou.
0: A já předávám SMSky paní Bohunce Kernerové z Benkova k dnešním jmeninám. Hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody, zdraví Majka a Vlasta. Ještě písnička pro Evinku a Ríšu Vrbovi, také jejich babičku Evu, ať se mají na chatě co nejlépe a užijí si pěkný čas spolu, píše maminka.

0: Petr Spálený na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc. Další písničku, která bude od Pavla Nováka, vybral pan Tonda z Bedihošti. Dobrý den.
1: Prýma den všem věrným posluchačům i pracovníkům Moravského rozhlasu Olomouc. Jsem těžce nemocný. Zahrajte prosím pro mě za účelem pozvednutí nálady pro potěšení i radost. Písničku posílám také všem, jim nezahraje nikdo, a přidávám paní velice hodnou paní Lidu z Doubravic. Přání vyslovuje vdovec Tonda z Bedihoště, Moravskému rozhlasu Olomouc. Horusně děkuji a dáli Bůh, někdy příště nashledanou.
0: Tak budeme se těšit a já přidávám tu písničku také do Žilové. Všem seniorům narozeným v červenci vše nejlepší, pohodu a veselou mysl s úsměvem na tváři a zdravíčko za všechny přeje posluchačka Marci.

0: dva měsíce jsme se vrátili s Pavlem Novákem v Českém rozhlase Olomouc. Vítáme pana Laďu Stovačova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě zdravil. Děkuji vám za vybavení písničky. Toto zdravím Český rozhlas Olomouc, český posluchače, a touto písničku bych chtěl poslat panu Pepičkovi Jeklovi, verskému uzdravení. Přejete nožičce, Pepo, chybíš mě na Maburze. A paní Lidice do Olomouca, paní Maruce do Přerova, paní Maruce do Kroměříže a paní Mileně z Dobromoga. A ještě myslí se mému kamarádovi Pepovi a Romaně Šitarovým Lopeník pod Vysice pod Lopeníkem. Tam je všechny poslouchají. Děkuju.
0: Pěkně zdravíme, zpívat bude Mirel Matěj.

0: Francouzská písnička doznívá v Českém rozhlase Olomouc a paní Marta z Havířova nám telefonuje. Dobrý den.
1: Krásné úterní odpoledne, Tomášku, zdravím vás, všechny moderátory, celý svět posluchačů, no a všechny oslavence. A písničku Život je jízda posílá proto, že život rychle utíká, takže já zatím cestuju, užívám toho života každodenně, dokud mám síly, i když zdravíčko mě ubývá. Tak proto posílám všem tuto písničku, aby lidi prostě, pokud nemusí, tak ať nepospíchají, ale ať si váží každodenního života, jak se ráno probudí a těší se, že prostě užívají toho drahocenného, cenného života. Tomáčku děkuji a nashledanou.
0: Naslyšenou. Věnování paní Lídě Uchytilové do Jeseníku. Hodně zdraví také paní Staňce Dolomnice Ulímařova, píše paní Lída z Olomouce.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Loni jsme si připomněli 25. výročí zapsání Olomouckého sloupu Nejsvětější Trojice na seznam světového dědictví UNESCO. Proč je důležité chránit naše kulturní dědictví a jak se české památky na seznam UNESCO dostávají? O tom si budeme povídat v prázdninové repríze s Michalem Benešem, členem České komise pro UNESCO. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Pokračujeme v úterních písničkách na přání. Zdravíme až Dobroumova paní Milenu. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Já vás také všechny zdravím. A hlavně takový ty svý, který mě hrajou. A já jsem teďka dlouho hrála, takže bych je chtěla tím tou písničkou pozdravit. Posílám písničku veselou, protože smutnýho máme kolem sebe dost. Takže přeju všem, aby ta písnička je pobavila, rozveselila. A hlavně bych ji chtěla poslat panu Františkovi z Javorníku. Františku, moc vás zdravím. Doufám, že jste přežil ty vedra, já taky. A potom bych chtěla pozdravit pana Petra z Přerova, pana Jiřího z Litovle a pana Laďu z Kovačova. Pane Laďo, jste smutný nějaký, tak já vám přeju, aby vás tahle písnička rozveselila. A nebuďte smutný. Vždycky si poslechněte nějakou veselou písničku a uvidíte, že bude líp. Zdravím vás a vaše kanárky.
3: Děkujeme. Ta písnička veselá opravdu je, zpívá Aťka Janůšková.

0: A vzpomínali jsme na Superstara ještě ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítáme paní Janu z Litovle. Dobrý den.
1: Dobrý den. Přeju všechno nejlepší do Českého rozhlasu Olomouc. Pěkný den a chtěla bych popřát mým sestrám do Ponikve a do Ludmirova, sestřenici Ružence do Náměště, bratrancovi do Unčova, Jarkovi s rodinou a kamarádkám, hlavně Marušce Šmidové do Slavětina. Přeji strašně moc zdraví. Božence Horničkové a tady kamarádce Majce Šmidové, nevím, někoho jsem asi zapomněla, no všem, který mám ráda, tak bych chtěla popřát do Ponikve Ružence a Mirkovi, to jsem říkala, tak všem, co mám ráda, tak bych chtěla popřát krásně odpoledne deštivý. Tady u nás teda napršelo hodně teď přestalo, tak
0: děkujeme. Hezky zdravíme. Písnička také paní Lidce do Jeseníku. Hezký den a hodně zdraví přeje Dáša a zpívá Lucie Vondráčková.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
2: 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Stovky středoškoláků dnes nastupují na dobrovolné vojenské cvičení. Dělníci pokračují v opravách kulturního centra v Prostějově. Festival Kniha v lázni nabídne na Šumpersku autorská čtení. Polojasno nebo jasno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na 10 místech v Česku nastupují dnes středoškoláci k dobrovolnému vojenskému cvičení. Fyzickou i psychickou odolnost budou trénovat například v Liberci, Žatci, také v Prostějově. Armáda původně počítala s 800 účastníky, kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. Na 30denní akci se přihlásilo téměř 1200 studentů. Pokračuje mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobar-Ňakošvancová.
3: Každý student, který absolvuje dobrovolné vojenské cvičení, má splněn kurz základní přípravy. V případě, že se v budoucnu rozhodne stát se vojákem z povolání nebo vstoupit do aktivní zálohy, či se rozhodne pro studium na vysoké vojenské škole, nebude muset absolvovat výcvik znovu.
2: Kromě snadnějšího nástupu do armády dostane každý účastník, který projde celým cvičením a složí přísahu, více než 38 000 korun. Některé e-shopy v Česku postupně zdražují platbu za dobírku, například prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina. Upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Podle její analýzy reagují e-shopy na to, že se jim platba na dobírku nevyplatí a kvůli nevyzvednutým zásilkám jim vznikají náklady navíc. Marketingový ředitel Upgates Michal Benacký říká.
4: Podíl nevyzvednutých dobírek je v řádu jednotek procent. Pro e-shopy jde ale o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
2: Výměnou pódia a osvětlení pokračuje v Prostějově rekonstrukce kulturního a společenského centra. Součástí letošních prací je také modernizace zázemí, uvedl to náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO.
5: Už čtvrtým rokem do toho dáváme kolem 26-30 milionů ročně, abychom ten objekt postupně v tu sezónu, kdy je zavřeno, obnovovali a nenarušili tak chod toho centra, které je samozřejmě mimo tu letní sezónu kompletně vytížené.
2: Na Šumpersku dnes začíná pátý ročník literárního festivalu autorských čtení s názvem Kniha v lázni. Na programu je celkem 13 setkání se spisovatelkami a spisovateli. Jiří Hájíček, Eva Pakárková, Markéta Pilátová se s lidmi setkají například v šumperské městské knihovně, v Loštické synagoze nebo v zámecké kavárně ve Velkých Losinách. Vyplývá to z informací na webu šumperské městské knihovny, kde je také vyvěšený podrobný program s časy jednotlivých setkání.
0: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka bude dohrávat přerušený osmifinálový duel Wimbledonu s Němcem Zverevem. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová z Olomouce proti Japonce Osakové. Další jistou čtvrtfinalistku v singlu Lindu Noskovou z Přerova čeká dnes osmifinále v deblu ve dvojici se Šramkovou ze Slovenska proti polsko-české dvojici Piterová-Sisková.
0: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo jasno. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a mírný, ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané auto budete míjet na dálnici D1 do Ostravy. Stojí před exitem hranice za 306. kilometrem. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
6: Alex a host.
7: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji, krásný dobrý den.
6: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Marta Jandová a její holka rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takových ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když jsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, protože člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám, protože já když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat. Bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň. Tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zas pak se na mě některý lidi zlobí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuji v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, by to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké to nechtějí. A za druhý prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuji na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? Ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, a jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem si to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase řekl, já mám tu písničku tak rád. Ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím, a tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zdaj nehavam stopy. To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když to je třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď třeba o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte. No,
0: rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám to svoji německou kapelu Die Happy a to teďko opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulej týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. Takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu. Tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako, a zaplatit vstup vlastně jenom za mě. Ale jsme připravení, máme spoustu nových.

0: písniček, máme různé blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover, tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
1: A Holka rozmazlená, ta asi také zazní.
0: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
1: Marta Jandová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva tý mamince, ona udělala první krok, to říkám, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak ji vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluji i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března, tady bude, myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže, a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje... To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce, 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že od příští roku slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, by to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle. A ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnejma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hráli nás tam hudební televize, MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si Goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petr Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často. A hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka musela jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelela kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, aby mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už mám to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového, než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kdo je Petr Janda, kdo je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarolídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě. Těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já, kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teďko bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33. A v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru, tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako vošklivý komentáře, ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad do každém rozhovoru, jestli to už někdo několikrát o mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá, a je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý, proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala: víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice, a i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím měla křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem, a ten sen se jí splnil, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí: Marušku, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když bys, ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho po tom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. Kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3-ek a já jsem to přihlášený k mému účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový a táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že jsi mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností řekla, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a se a řekl, ne, prostě ne. A ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že to má, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala, Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já si vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu, popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No a já jsem jí to už přinesla skoro hotový a tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, za co jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, to tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč na těm padesátinám? Tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No, já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším rolem tatínek zrovna a tatínek je doktor, že jo, a takže ona si myslela, že buď bude po tatínkovi lékařka a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat pro táto, po táto, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. Dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala.
1: Tak on fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně té byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako na, o hvězdách a tak. Tak o tom často mluvíme, já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nevím, je biologka nebo astrobioložka, ale vyprávěli o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak si mi to vyprávěla a ona, to jo, máme, to zní suprově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka, takže uvidíme, co bude. No,
0: no, ve 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela a říkám, on je její velký idol a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, to tak. Ale já to použiju, já to Jandová jsem se nechala do práce, když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, tyjo, vy mi někoho připomínáte, a já... Nejste první. Já říkají všichni, že někoho jako připomínám. Ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Já už jsem na to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyším, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi. Já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teďko v třetí době bohužel už i neanonymní lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, jako některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastní.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: O 10 000 za přihlášku k trvalému bydlení si zatím požádalo 900 Olomoučanů. V Olomouci dnes začíná oprava křižovatky na náměstí Národních hrdinů. Světlá hora na Bruntálsku přes léto opraví kuchyni v tamní mateřské škole. Polojasno nebo jasno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Více než 900 Olomoučanů si už podalo přihlášku k 10 000 odměně za přihlášku k trvalému pobytu. Výzvu loni v srpnu vyhlásili olomoučtí radní s platností do konce loňského roku. O vyplacení bonusu si občané můžou žádat do konce července. Podle vedoucí ekonomického oddělení magistrátu Jany Dokoupilové trvá vyřízení žádosti zhruba 5 minut. V centru Olomouce dnes začala oprava křižovatky na náměstí Národních hrdinů. Světelná signalizace bude mimo provoz zhruba měsíc. Místem neprojedou osobní auta. Hromadná doprava bude projíždět bez omezení.
4: Dělníci zmodernizují semafory a propojí křižovatku s křižovatkou ulic Havlíčkova a Třída svobody pomocí optických a koordinačních kabelů. Součástí prací bude také instalace kamerového systému a opravy chodníků. Po jejich dokončení se práce přesunou na křižovatku Třídy svobody a Havlíčkovy ulice a zde po celou dobu prací zůstane zachován plný provoz.
3: V Česku dnes začalo dobrovolné vojenské cvičení plnoletých středoškoláků. K 10 útvarům jich nastoupilo více než 1100. U tankového praporu v Přáslavicích na Olomoucku cvičení absolvuje 262 studentů. Nejvíc v rámci jednotek pozemních sil, pokračuje velitel praporu Tomáš Suchý.
5: Jelikož je to tak mediálně propírané a je to svým způsobem i finančně, dá se říct, docela dobře ohodnocené, tak ty studenti si to mezi sebou řeknou. My spolupracujeme s několikama středníma školama v regionu a my aktivně vlastně ten program dobrovolného vojenského cvičení nabízíme, protože to je právě jedna cesta, jak veřejnosti ukázat, co ta armáda dělá, a za druhé vlastně připravit naši mladou generaci na to, aby byli schopni bránit vlast.
3: Mateřská škola ve Světlé hoře na Bruntálsku bude mít novou kuchyň. Staré vybavení už nesplňuje současné požadavky. Obec chce rekonstrukci stihnout přes léto, aby nenarušila chod školky. Vedení obce předpokládá, že modernizace přinese taky úsporu energií. Nové budou příští školní roky, takéž stoly a židle. Většinu nákladů pokryje dotace, říká tamní nezávislý starosta Alois Šimčík.
6: Kuchyň mateřské školky budeme měnit kompletní, vybavení plus hrnce, nádoby, všechno. Už to má nějaké roky a je to třeba obměnit, jako pro ty děti tam jsou, tak je třeba mít všechno v pořádku. Sport.
3: Čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Estonsko sice porazili 75-73, po výhře Švédska ve Slovinsku 88-79, ale skončili ve skupině H kvůli skóre poslední. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo jasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a mírný ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Porouchané auto budete mít na dálnici D35 na obchvatu Olomouce ve směru na Ostravu za 268,5 kilometrem mezi exity Slavonín Nemilany. Odstavené nákladní auto je na D46 do Vyškova. Stojí za exitem Prostějov jich před 20,5 kilometrem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc přinese mimo jiné také hodinu humoru. To je Humoriáda, dnes ji navštíví herec Martin Zounar. Doufám, že se dobře pobavíme také u soutěže Hřebíky, ta startuje za chvíli. A docela veselé téma nabídne také rubrika Okolo češtiny, a to nadávky v ženském rodu, případně bez rodu. No, dozvíme se více od bohemisty Ondřeje Bláhy Okolo 3/4 na 3. Tak dobré odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Vy příště možná také, ale zkuste to dnes, dovolat se do hřebíku, soutěžní telefon 221 555 444 a vyhrát něco pěkného ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Také dneska ty ceny stojí za to.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Nádherné černé rozhlasové triko pánské ve velikosti S a M můžete si vybrat. Je tady flashdisk Českého rozhlasu, je tady také několik CDček a knížka vydavatelství Kazda s názvem Beze studu. Vhodná hlavně pro ženy. Soutěžní telefon jsem říkal, pravidla jsou jednoduchá a jasná. Za 3 správné odpovědi je výhra a na každou otázku je limit 10 vteřin. A my zdravíme prvního soutěžícího. Hezký dobrý den.
3: Hezký den, tady Ondra z Velký Karlovic.
0: Pane Ondře, zdravíme, tak 10 otázek je tady pro vás nachystáno, tak co?
3: Tak dáme třeba jedničku.
0: Dáte jedničku. Jaký je význam slova impulzivní? Buď to dlouhováhající, nebo jednající bez rozmyslu, nebo trpělivý či klidný?
3: Impulzivní?
0: No.
3: No, tak to bude... Zkusím ještě jednou ty možnosti.
0: Pane Ondro, na limit je otázku 10 vteřin. Bohužel jste to nestihl, nedá se nic dělat. Druhý soutěžící je tady, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Je to kdo?
4: Kostě Zábře.
0: Pane Kostě, stejná otázka. Jaký je význam slova impulzivní? Za A dlouhováhající, za B jednající bez rozmyslu, nebo za C trpělivý, klidný?
4: Impulzivní je Bečko.
0: No je Bečko. Pan Ondra před vámi, ten splnil možnost A, dlouhováhající, a nevyplatilo se. No, takže Kostě, co dál?
4: Tak další, to byla kolikátka?
0: To byla jednička teprve.
4: Tak pojďme nahoru.
0: Dobře.
4: Dvojka.
0: Kdo letos vyhrál anketu Zlatá hokejka? Martin Nečas, David Pastrňák nebo Tomáš Hertl?
4: Já si myslím, že to byl Martin Nečas.
0: No, máte pravdu, tentokrát ano. Pasta byl druhý, Tomáš Hertl třetí. Kostě, a finálová otázka.
4: No, tak za 3.
0: Který český filmový herec chytal v mládí za Viktorii Žižkov a Spartu Praha? Za A Vlasta Burian, za B Oldřich Nový, za C Jaroslav Marvan.
4: No, tak nechtěl bych být zase tak impulzivní, ale hned, jak jste řekl, Ačko.
0: No, je to ono, samozřejmě. V době první světové války chytal Vlasta Burian ve Spartě, měl dokonce šanci stát se reprezentačním brankářem, ale upřednostnil hereckou kariéru a já myslím, že to bylo dobře. Kostě, blahopřeji k výhře, loučím se a vítám třetího soutěžícího. Pěkný dobrý den.
5: Dobrý den, Jiří Olomouc.
0: Jirko, zdravím, otázky od čtverky do desítky, jenom pro vás.
5: Děkuji, čtverku.
0: Čtverku berete. Těžká otázka, kolik zlatých hvězd je v převážně zeleném znaku újezdu u Uničova? 1, 2 anebo 3?
5: Já ji zvěřím.
0: Tak kolik? 1, 2 nebo 3?
5: No 3.
0: Dáte 3 a víte, že tam jsou. Myslím, že všichni v újezdu drželi palce.

0: nejvýznamnější místa České republiky. Je tam samozřejmě obrovský klášter. A teď ta otázka. Kteří mniši v tomto klášteře hospodaří už přes 8 století? Jsou to cisterciáci, nebo benediktíni, anebo johanité?
1: No, tak to je opravdu těžké. Ačko.
0: Dáte Ačko a vy jste to trefil. O. Dneska štěstí stojí při vás i při panu Kostěvi, který volal před chviličkou. Jirko, máte výhru, já vám blahopřeju, zůstaňte na telefonu a ještě jeden soutěžící, no možná budou i dva, uvidíme, jak vám to půjde. Kdo je právě teď na lince Českého rozhlasu Olomouc? Dobrý den.
2: Dobrý den, Štefan Bruntál.
0: Štefane, zdravím do Bruntálu. Jak hodnotíte dnešní otázky? Lehké, střední nebo těžké?
2: No zatím to šlo, takže...
0: Zatím to šlo, já si taky myslím. Dobře, pětka, sedmička, devítka a desítka.
2: Tak pětku.
0: Tak pětku berete. Kdy se obvykle koná dostih Velká Pardubická? Za A první sobotu v září, nebo za B první sobotu v říjnu, nebo za C druhou neděli v říjnu?
2: Tak to je ta druhá neděle v říjnu.
0: Je to pravda, ale to bude 11. Takže sedmička, osmička, desítka...
2: Tak osmičku.
0: Tak sedmička, devítka, desítka. Teď jsem to spletl já.
2: Tak sedmičku.
0: Tak sedmičku. Ve kterém století žil ruský režisér, scénárista a herec Andrej Tarkovský? Století 18., 19. nebo 20.
2: Tak když to byl režisér a herec, tak 20.
0: Tak 20. no. Ne, že by režiséři a herci nebyli dříve, ale jeho televizní díla byste asi v těch předcházejících stoletích těžko mohl zhlédnout. Žil v letech 1932 až 86 a jeho díla u nás byla za minulého režimu kultovní, jak se říká. Tak a co vy, desítku anebo devítku?
2: No, chtěl bych se vyhnout té rozhlasové, tak zkusím tu devítku.
0: Tak jste to trefil. Včera byl státní svátek. Jak a kdy zemřel mistr Jan Hus, to se ví všeobecně. Víte ale, Štefane, kdy a kde se narodil? Tady jsou možnosti. Za A v Husinci ve druhé polovině 14. století. Nebo za B v Husově chrámu v Olomouci, taktéž ve 14. století. A nebo Jan Hus se narodil v katedrále svatého Víta ve 13. století.
2: Tak, tak to byl ten Husinec.
0: To byl ten Husinec. Ačkoliv se to neví úplně přesně, tak se to dovozuje, že se narodil pravděpodobně v chudé podanské rodině kolem roku 1370 v Husinci. Myšleno je ten u těch Prachatic. Já jsem tam kdysi byl a na Husa tam vzpomínají samozřejmě.
2: Kdy tam chodil do školy do Prachatic?
0: Dokonce do Prachatic, takže posíláme pozdrav. Klidně třeba přes internet, pokud nás tam někdo poslouchá. Štefane, blahopřeju. Dneska jsme měli až na začátek, který pan Ondra z Velkých Karlovic poněkud protáhl, samé úspěšné posluchače a to nás velmi těší. Zbývající soutěžní otázka zůstává na příště, takže opět zítra touto dobou hřebíky. A nezapomeňte, že až do konce července je tady soutěž Rozhlas, to je výhra.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok, nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. V neděli nám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů druhý nejlepší recept roku 2002, tak jak jej ohodnotila porota. Šlo o ořechové trubičky na skle plněné šlehačkou od paní Vlasty Pospíšilové z Drnavic. My se je za chvilku naučíme dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty. Ovšem vytvářejí je porotci a profesionální kolegové. Více za chvilku.

0: řekl ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc před chvílí. V pochoutkovém roce v tom letošním speciálu mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naděja Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a Vojtěch Vrtiška. Ten si recept, který budeme dneska připomínat, tedy ořechové trubičky, poněkud zjednodušil, aby mu netrval tak dlouho, a toho přitom původní autorka paní Pospíšilová zvládla za jedno odpoledne.
1: Tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnavé. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva. 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
2: Pochoutkový rok.
3: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
1: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku. Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
3: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
1: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu, dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko. Jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
3: Těsto na trubičky odpočnulo.
1: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
3: Rozvaluj. Narolovat. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník, a teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
1: Je to tak, to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
3: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
1: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout.
3: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
1: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá.
3: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
1: Je to tak.
4: No, je křehká.
3: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
3: Vypadají opravdu luxusně.
0: Říká moderátor pořadu Patrik Rozehnal, připravuje cukrář Vojtěch Vrtiška. Recept najdete na stránkách pochoutkovirok.cz a nezapomeňte zase v neděli poslouchat další díl pochoutkového roku. Tentokrát si upečeme kunštátský perník a kuchařem bude Ivan Vodochodský.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Sedmé studiové album skupiny Genesis vyšlo v roce 1976 pod názvem A Trick of the Tail. Bylo prvním po odchodu zpěváka Petra Gabriela a přes prvotní protesty se nakonec k mikrofonu postavil bubeník Phil Collins. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Genesis.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Bohemista Ondřej Bláha každé úterý na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, tentokrát v prázdninových reprízách. To dnešní téma bude poněkud peprné. Budeme totiž nadávat a budeme hledat, jestli pak jsou nějaké nadávky v češtině v ženském rodu a případně proč takové nejsou. Bude to velmi zajímavé.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Před časem jsme si v našich jazykových okénkách povídali o jmenném rodu v jazyce a mimo jiné o tom, že jsou slova jako švadlena, ke kterým neexistuje mužský protějšek. Stejně tak existují i slova mužského rodu, ke kterým neexistuje ženský protějšek, například takové slovo sirotek. To je jenom v mužském rodě, ale může se samozřejmě vztahovat i na osobu rodu ženského. A třeba když se o někom řekne, že je osobnost ve svém oboru, nebo třeba celebrita, tak to jsou zase podstatná jména ženského rodu, která automaticky dovedou označovat nejen ženy, ale i muže, a to rovnou měrou. Z těchto příkladů plyne, že jmenný rod nemusí nutně a vždy korespondovat se skutečným rodem, tedy s ženskostí nebo mužskostí člověka, o kterém se mluví nebo píše. Tento rok na jaře jsme se ve škole v semináři bavili při nějaké příležitosti o tom, jak je to v češtině se jmenným rodem v nadávkách. Ta debata byla o to zajímavější, že se jí účastnili i zahraniční studenti češtiny, tedy nerodilí mluvčí. Z pobytu v Olomouci si tito studenti například odnesou poznatek, že slova blb a blbec jsou podobně jako třeba měkké kontaktní čočky něčím, co bylo vynalezeno tady, v českých zemích, a expeduje se to do světa. Slovo blb je původem české a v jiných slovanských jazycích se jako domácí slovo nevyskytuje. A hle, máme ke slovu blb i spravedlivou přechýlenou podobu. Pokud na tom záleží, můžeme používat slovo blbka, které se velmi líbilo i těm Slovanům v semináři, kteří ve svých mateřských jazycích nemají slabikotvorné l. Taková nadávka, ještě poměrně jemná, je slovo blázen, které rodově rozlišené vlastně vůbec není. Takže například na sociálních sítích čtu, jak si někdo libuje těmito slovy. Cituji. Ona je prostě blázen. Miluju její energii a povahu. Konec citace. Někdo se mě ptal, jestli se v češtině, kdyby záleželo na rodu, dá někomu nadávat například slovy ty bláznivá. Odpověď je, že určitě ano. Ovšem ta nadávka ty bláznivá zní dost vznešeně, skoro básnicky. Dovedu si představit, že například v bytě básníka Vladimíra Holana by takové nadávky jako ty bláznivá mohly padat. A pak je tu slovo, které bylo a je v češtině nad jiné časté, a sice slovo vůl. Je pravda, že být vůl je původně výsada mužská, ale dnes si vole běžně říkají i holky, což jednak sám slyším i ve škole, jednak mi to studentky rády potvrzují. K tomu ještě dodejme, že v lístkové kartotéce, která je online k dispozici na stránkách Ústavu pro jazyk český, je doložen, byť ojediněle, i výraz volice, což je ženský protějšek vola, a jinak je to výtvor českých obrozenců. Je vidět, že naši předkové mysleli opravdu na všechno. Od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Omezení na železničním koridoru z Prahy do Pardubic potrvají do konce července. Do 30-denního vojenského cvičení dnes dobrovolně nastoupilo přes 1000 středoškoláků. Sobotín na Šumpersku obnovuje park u mauzolea rodiny Kleinů. Polojasno nebo jasno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na trati z Prahy do Pardubic potrvají omezení až do konce července. Dělníci tam začali pracovat na nutné údržbě a opravách. Dálkové vlaky proto můžou být opožděné. Termíny omezení upřesnila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V první fázi do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče.
0: Ředitelství silnic a dálnic zahájí v pondělí v Dolanech na Olomoucku opravu silnice první třídy spojující Olomouc a Šternberk. Práce se budou týkat úseku dlouhého asi 1700 metrů, potrvají do konce srpna, stát budou zhruba 18,5 milionu korun. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Práce budou rozděleny na dvě hlavní etapy a s tím souvisí i omezení dopravy. Řidiče osobních vozidel čekají značené objížďky přímo nejbližšími obcemi. Ovšem, nákladní doprava zůstává po většinu času na hlavní trase. Výměnu povrchu v Dolanech stihneme ještě do začátku školního roku.
0: Pro více než tisícovku středoškoláků začalo měsíční dobrovolné vojenské cvičení. 30 dní se budou učit, jak zacházet se zbraní, číst v mapě, poskytovat první pomoc a další základní dovednosti. Cvičení pořádá armáda letos po třetí. Podmínkou je studium na střední škole a věk od 18 do 22 let. Zájemců je rok od roku více, řekla mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňa-Košvancová. V loňském roce se na cvičení přijelo přes 700 uchazečů, k přísaze se jich dostalo více než 600. Po zakončení cvičení a složení přísahy dostanou účastníci více než 38 tisíc korun. Usnadní jim taky případný vstup k armádě v budoucnosti nebo studium na vysoké škole vojenské. Restaurátorky pokračují v obnově mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně na Šumpersku. Pracují na poslední části vnitřních maleb. Hotovo budou mít letos v říjnu. Obec také opravuje rozsáhlý park. Památku z 19. století obklopuje. Pokračuje nezávislý starosta Sobotína Josef Hroch.
4: V letošním roce se začalo oprava krásného parku, takže v letošním a příštím roce bude realizovaný obnova parku za cca 14 milionů. Bude tady včetně oplocení a výsadba několika tisíc stromečků.
1: Sport.
0: Hokejová Olomouc přivedla 8 nových útočníků. Jedním z nich je 22-letý Michal Tomeček. V minulosti odehrál za Olomouc dvě mládežnické sezony a vyhrál bodování juniorské extraligy. Po dvou sezónách v první lize chce ukázat, že má i na extraligovou úroveň.
5: Určitě se jako soustředit na to, abych byl platný pro tým. Jakou roli dostanu, tak tam budu hrát a chci určitě to posunout zase tu svoji hru směrem nahoru a ukázat, že umím být výborný hokejista, ale já si věřím na 100% a dávám tomu maximum, jak ale tak mimo něj a uvidíme, co to přinese.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo jasno. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a mírný ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Trávu kolem dálnice D35 sečou dělníci na trase Lipník nad Bečvou Olomouc. Mezi Lipníkem a Velkým újezdem mezi 295. a 293. a půl tým kilometrem jedou levým pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Velmi se těšíme, až do vysílání Českého rozhlasu Olomouc zavítá Martin Zounar a bude to už za hodinu v dnešní Humoriádě. U mikrofonu je teď také Tomáš Kedzior, navštívíme mimo jiné Loštice, tam se děje spousta zajímavých věcí. Zámecké léto ohledneme se za dnešní dopolední premiérovou soutěží a místem, které jsme navštívili, a chystáme i rubriku Co v učebnicích nebylo. Mluvit budeme o polární záři. Tak to je naše nabídka a samozřejmě také písničky teď od Krištofu a nebo Heleny Vondráčkové.

0: parta cestuje po zámcích České republiky. Velká parta posluchačů sleduje pravidelně naše zámecké léto. Tady je ohlednutí za dnešním dopoledním vydáním.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbramy.
4: No, park je úžasný. Je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestavy Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Rozhlas, to je výhra.
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
0: Rozhlas, to je výhra.
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte,
0: Rozhlas, to je výhra!
2: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Správně, odborně, jde o hlásky nebo fonémy, nikoli o písmenka. Správně, odborně se to nazývá dyslálie, patlavost, vývojová porucha artikulace. Ale tak jako tak s tím pořád mají problémy další generace dětí. Hláskám r, l, ř nebo sykavkám jsme se věnovali s klinickou logopedkou doktorkou Lucií Vyhlídalovou v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A prázdninovou reprízu pro prázdninová procvičování nabídneme ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

město samo sobě developerem. To platí pro Loštice, které aktuálně finišují s rozprodejem posledních stavebních pozemků, na kterých vznikne nová čtvrť. Vedení Loštic si ale veškerou administrativu řeší samo. Chce si tak ohlídat podobu nového kusu města a my si o tom ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc za chvíli podrobně popovídáme.

0: Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Absolutní kontrolu nad podobou nové části města má aktuálně vedení Loštic. Radnice sama napřímo prodává stavební parcely pro nové rodinné domy. Vznik nové čtvrti tak vedení města nenechalo na developerech, ale celý administrativně náročný projekt řídí vlastními silami. Podrobnosti má teď kolega reportér Michal Poláček, kterého vítám ve studiu. Pěkné odpoledne, Michale.
1: Pěkný den. Ta nová část Loštic vznikne na kraji města u ulice Jevíčská. Jde o plochu o rozloze kolem 3 hektarů v majetku města, které tam pro budoucí stavebníky připravilo na 20 stavebních parcel, jak popisuje nezávislá starostka Loštic Šárka Havelková-Sajfertová.
2: V současné době je zde 23 stavebních parcel pro individuální bytovou výstavbu, 12 stavebních parcel pro řadové domy a v zadní části plánujeme ještě bytové domy, kde by mělo vzniknout 5 bytových domů se 40 byty.
1: Ta nová Loštická ulice ponese název Hrnčířská a jde o odkaz na tradici známých loštických pohárů a současně název, který si vybrali lidé v anketě. Městu díky novým domům přibude podle starostky zhruba 300 obyvatel.
0: Zmínili jsme, že město má velkou kontrolu nad podobou nové lokality. Co přesně to, Michale, znamená a jak bude nová část Loštic vypadat?
1: Cílem současného vedení města je, aby nové ulice vypadaly architektonicky dobře. Vedení města proto odsouhlasilo takzvané regulativy, pravidla, jimiž se musí noví majitelé pozemků při stavbě svých domů řídit. Jaká omezení to jsou, přibližuje nezávislá starostka Loštic Šárka Havelková-Sajfertová.
2: Chtěli bychom, aby do uličního prostoru byly ploty propustné minimálně ze 40%, aby nám tady nevznikaly takové dneska moderní betonové ploty, kde jsou lidi schovaní. Chtěli bychom, aby ty ulice byly vzdušné. Máme stavební čáru, to znamená, všichni musí začít stavět na jednom nebo na stejné čáře. Tím pádem ty domy prostě vytváří uliční prostor. Máme požadavek, co se týká sklonu střechy, nechceme tu bungalovy, to znamená, že sklon střechy by měl být 35 stupňů minimálně, a právě proto, aby tady nevznikaly jakoby úplně nízké bungalovy, které se sem jako do té hanácké krajiny ani nehodí.
1: Dodám, že tato pravidla vedení města zohlednilo v ceně pozemků, která je pevně daná na 2783 korun za metr čtvereční, včetně DPH. Podle starostky jde o částku pod tržním průměrem, která městu pokryje především náklady na přípravu celého projektu.
0: No a jaký je mezi lidmi zájem?
1: Poměrně velký. Aktuálně je v lokalitě Hrnčířská v Lošticích volných posledních 7 pozemků. Jde o třetí kolo jejich prodeje. Při prodeji některých parcel byl zájem dokonce tak velký, že se muselo o pozemky losovat u notářky, jak připomíná nezávislá starostka Loštice Šárka Havelková-Sajfertová.
2: My jsme chtěli, aby všechno proběhlo maximálně transparentně. Cenu jsme stanovili z nákladů, které jsme s tím územím měli, a protože jsme to vyhlásili, takže v prvních 2 kolech jsme nabízeli parcely tak, že pokud přišlo více zájemců o jednu stavební parcelu, tak jsme před notářskou dělali losování.
1: Dodám, že aktuálně jsou v budoucí Hrnčířské ulici stavební stroje, které chystají podklad pro nové silnice a chodníky. V zemi už jsou uložené inženýrské sítě, kanalizace, vodovod a plynovod jsou tak už připravené.
0: Pojďme se na to na závěr podívat tak nějak obecněji. Jak častá je, Michale, situace, kdy město nebo obec nevyužije služeb developerů, ale samo zařídí vznik nové čtvrti a stavební pozemky pro nové obyvatele?
1: Podle výkonné ředitelky Sdružení místních samospráv České republiky a starostky obce Srbce z hnutí starostové Jany Přecechtělové jde o trend, který dokazuje, jak se vedení obcí obecně profesionalizuje.
3: Není to tak, že by obce dříve rozvoj neřešily, ale dříve šlo často o nahodilý prodej pozemků. Dnes jde o trend v rámci profesionalizace. Soukromý sektor se soustředí hlavně na velká města a samosprávy dnes přibírají otěže, protože pochopili, že pokud si nebudou území připravovat sami, nikdo jiný za ně kvalitu veřejného prostoru neuhlídá. Ten nárůst tady nespočívá jen v počtu, ale především v tom, že si obce dnes kladou mnohem vyšší nároky než dříve na infrastrukturu, vzhled a občanskou vybavenost.
0: Říká Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka Sdružení místních samospráv České republiky. Do Loštic se zanedlouho vydáme znovu podívat se přímo na místo. No a samozřejmě celou tu výstavu bude Český rozhlas Olomouc dlouhodobě sledovat.
4: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

někdo brýle, někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Kde vlastně končí úrodná Haná a začíná hornaté Valašsko? A jak zní písničky z malebného kraje, který si od obou vzal něco a přesto zůstal svůj? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát vezme na hudební výlet do Hostýnského nebo Lipenského záhoří. Vypravíme se přímo nad Hostýnskou horu a objevíme kouzlo tohoto jedinečného pomezí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji, zpravodajský souhrn toho nejdůležitějšího, co se stalo v Olomouckém kraji během dne, nabídneme vám ho také v prázdninové odpoledne, bude to mezi 17. a 18. hodinou. Taky budeme hrát dechovou a lidovou muziku na vaše přání po hodině 18. No ale tím nejbližším větším pořadem je samozřejmě Humoriáda, ta startuje v 16.05. Naším hostem bude tentokrát Martin Zounar a za chvíli ještě rubrika Co v učebnicích nebylo?
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Stovky středoškoláků dnes nastoupily na dobrovolné vojenské cvičení. Dělníci pokračují v opravách kulturního centra v Prostějově. Festival Kniha v lázni nabídne na Šumpersku autorská čtení. Polojasno nebo jasno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. U 10 posádek v Česku začalo dobrovolné vojenské cvičení pro plnoleté středoškoláky. O ně obrovský zájem. Studenti se během měsíce seznámí se základními dovednostmi vojáka. Pokud budou chtít, můžou ve vojenské kariéře pokračovat. Povolávací rozkaz do kasáren v Prostějově dostalo 70 studentů.
2: Mně se ta armáda líbila už od malička, že vlastně člověk se každý den připravuje na to, že kdykoliv může být poslán chránit svoji zemi.
3: Říká absolventka zdravotnické školy Barbora Hrušková. Cvičení je ideální způsob, jak studenty motivovat pro vstup do armády. Je přesvědčený Michal Pírek, zástupce náčelníka štábu pro operace prostějovského pluku, průzkumu a elektronického boje.
4: Tak, aby jsme nezůstali pozadu, co se týče aliančních armádách, a chceme, aby tady ti mladé lidi právě doplňovali řad profesionální armády. Chceme jim ukázat to prostředí armádní. Můžou se potom rozhodnout, zda budou pokračovat dál nebo případně jiný integrovaný záchranný systém.
3: Loni cvičení předčasně ukončilo 11% studentů, nejčastěji z osobních důvodů. Z Prostějova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Výměnou pódia a osvětlení pokračuje v Prostějově rekonstrukce kulturního a společenského centra. Součástí letošních prací je taky modernizace zázemí, uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO.
5: Už čtvrtým rokem dotadáváme kolem 26 milionů ročně, abychom ten objekt postupně v tu sezónu, kdy je zavřeno, obnovovali a nenarušili tak chod toho centra, které je samozřejmě mimo tu letní sezónu kompletně vytížené.
0: Mateřská škola ve Světlé Hoře na Bruntálsku bude mít novou kuchyň. Obec chce rekonstrukci stihnout přes léto, aby nenarušila chod školky. Modernizace přinese taky úsporu energií, nové budou stoly a židle. Většinu nákladů pokryje dotace, říká tamní nezávislý starosta Alois Šimčík.
6: Kuchyň mateřské školky budeme měnit kompletní, vybavení plus hrnce, nádoby, všechno. Už to má nějaké roky a je třeba obměnit, jako pro ty děti tam jsou, tak je třeba mít všechno v pořádku.
0: Na Šumpersku začíná 5. ročník literárního festivalu autorských čtení Kniha v lázni. Na programu je 13 setkání se spisovatelkami a spisovateli. Jiří Hájíček, Iva Pekárková a Markéta Pilátová se s lidmi setkají například v Šumperské městské knihovně, v Loštické synagoze nebo v zámecké kavárně ve Velkých Losinách. Píše se na webu Šumperské městské knihovny, kde je také vyvěšený podrobný program s časy jednotlivých setkání. Sport. Plavec Jan Foltín vyrovnal na juniorském evropském šampionátu vlastní seniorský český rekord na 50 metrů prsa. 18-letý talent postoupil v Mnichově z rozplaveb do semifinále z prvního místa časem 27,18 sekundy a zároveň vylepšil rekord šampionátu.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo jasno, teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 15 a mírný ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli čištění vozovky jedou dělníci po D1 z Kroměříže do Přerova, potkáte je za 259. kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Humor jáda. Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte, v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
8: Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
1: Humor jáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už seznáme na připraveným Martin Zouna.
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje, zdravím Sontáku, z Běle pod Pradědem, a on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2, a teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil bytě svých rodičů, a on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dole dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsínce dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu, kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde přes předsí, zavře, jde doleva, no ježel, no hodinky otevře, zavře, teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlý, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, a už to trošku jako, no tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád. No tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, dobrý, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na toho majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar, Martičko, nazdar. Co pak si už vzhůru? Ale nic, to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se neví, co tady dělat. Přišel jsem k vám požádat, vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo to, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zaboukne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostal. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Voleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty ano výbět nějakou historii?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, to všechno ten den zvládneme odstěhovat, tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky, ty buky, ty šuky, ty buk. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhované, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
4: Ne.
1: A ona, ty vole, teď jsme u souseda! Takže odešla samozřejmě, byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nástraná, jo. A já jsem do 5 do rána s klukama stěhoval z baráku do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to si spleteš po té slovici, si pleteš strany.
0: A sousedí to věděli?
1: David to ví, ten se smál, jako, že ten přišel, ty vole, tady jsou ty, proč ty to tady děláš? Já bydl, ne. No, do dneška na to vzpomínáme, musím říct.
0: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
1: Pozor, opití vodky? Tak my jsme tematický v uchu.
0: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo tak na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Připomínám humoriádi jména, která jsou ve hře v ukázkách, Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounár.
5: Dobrý den. Vás.
6: Krásné odpoledne, zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare,
5: děkuju.
6: Vás, Patriku.
4: Díky.
6: A prosím, Ačko, Volečka.
4: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
5: Hradečák. Také Hradečák.
7: A vy jste taky Hradečák?
5: A jsem taky Hradečák, vidíte
4: no,
5: to. Hradecký otrok, jak se říká.
7: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Bolkovi Polívkovi.
5: Děkujeme.
4: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
5: Halo, halo.
8: Halo, dobrý den.
5: Dobrý den. No.
8: Dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Halo.
5: Halo, dobrý den.
8: Tak vás zdraví.
5: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
8: Já vás zdravím oba dva, chci to... taky Jáčko.
5: No to je dobře.
4: Zapsáno.
5: Budeme pít vodku.
4: A ještě jeden hlas.
9: Dobrý den, tady René Zbyšková.
5: Dobrý den.
9: Já bych to pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka. Děkuju. Martina Zounara.
5: Děkuju.
9: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
5: Dobře, dobře.
4: My děkujeme, no je to rozhodnuto, bude to ta vodka.
5: Bude to ta vodka, no tak jo, ale to se napijem.
10: Spiro z Prahy?
11: To je tak. Ten Spirov je takový ruský to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
10: Bulharský.
11: Spirov. Nevím, Bartuláš, Spirov.
10: Olivka.
11: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koňák a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už to v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já ještě mám miluju hory, já je sjezdař. On říká, sjezdař, to je tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se na hory, on lidi léto, lidi červenec. Spirov. Čuje se hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse, on říká. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já ty začnou štengrovat, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů. Jako.
10: Vnizu.
11: Vnizu. No, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do ty podoby, že ten Spirov normálně větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma

0: Víš, to je s těma? To si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svíští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka, otřes vosku, chuděrka, Spirovnic. Spirov ma vytáhnu nahoru, teď ma vyslečil z té ušanky dole. A se se, probuď se jenom. Vstal nitka, Spirov se probudí druhý den. Říká, víš, co si udělal, co jsem, ty starý jazdil na líž. No neblbni, paní Macha, no neblbni. Že by se čuče, já už 3. generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil nohu, otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžel. A on jde do ty nemocnice Spirova, teď hledá paní Macháčková. Paní Macháčková, říká, Macháčková, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčková, jo, počkej, Macháčková, zlomená noha, otřes mozku. Říká, no, čovič, no prosím tě, ona, bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se ti to, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař, narazil do mě lyžař, no kde, no u mýho bytu, červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
1: Takovéhle nějaké podobné sásky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu? Člověče, bláznivina.
2: Ne. No, my jsme měli, s Michalem Dlouhým jsme měli takový klub Alora to sapere vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, také recesistické, měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
1: Občance?
2: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali, takže to vždycky policisté jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schválení.
1: Takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přijde, prosím vás, tady to vzadu, na to, tam má nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
2: Jo. Poslouchej, no, ale ty, já jsem měl, my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišly ty okna, že jo, plastový, no, co tady to, tak ano. Jsem, ale to začalo, to byl zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal jako v pohodě, všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to hele uležet a potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhl, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár, co si vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře. Chcete
2: na to?
1: Jo, dáme jim prostor.
2: Dáme. Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost, že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivnej. Količka malý, motůrek malý, velká kasa a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Nám to nevadilo, nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobrý.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: První zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho to bylo hodně neby, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: Ano, to
2: bylo,
1: je a pro posluchače sanitka seriál, sanitka, třeba tyhle, no, ty první, no, sanitky, se, ano.
2: No, tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý vzadu, to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, jako mezi spolujezdcem, a Latvii byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že volá to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo a v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Taky Voloha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
2: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky.
2: Ale bylo to,
1: ještě
2: my jsme hráli Mandrák, no jasně, ježišmarja, to byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd Mandragora, Machiavelliho, a jezdili jsme já, Vilma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Vlček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čoveče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš co, to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš co to bylo tenkrát? Ty blázne. To byly krásný peníze, ano. Jsi mohl koupit pak džíny v tu Zexu.
1: Vzpomíná Martin Zounar, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
2: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 011 04, heslo Humor, Mezera A nebo B. A k tomu Věra Špinarová a její Valentýno.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je tu humoriáda, bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zunar schvaluje, tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pana Patriku,
2: ano.
4: A zároveň zdravím Miroslav Zunar.
3: Martina, tak byl Miroslav.
4: Martina.
3: A děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice, velice rád na něho vzpomínám. Osobně
3: děkuju.
4: Jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, no, teď to je nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kňažkem film
3: Nebo být zabit,
4: nebo
3: ano, máte pravdu.
4: Zabít.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to byl velký zážitek. Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Mějte se, se daří. Kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale tak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. A byla to hra Bosé nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím si, že tam
3: s Zuzkou Zedničkou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak vidíte.
5: Tak to dobře,
3: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba na některém ze zámků, protože ano, Martin teď hraje.
3: Měla paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
3: Mějte se hezké.
2: Ať se daří. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Rová Myslovec Vysoký, já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Varunku do Rokovníko.
2: Ať je dobře a plno Děkujem. Zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: A zdravím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju televizi.
3: Dobře, a co se dáte?
7: A hlasuju pro Ačko.
2: Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl no to, až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Takže to bylo u vody, ten brák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten krát povídá, trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. A nesmírně jsem je obdivoval, upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul. A tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
3: v oboru? Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle, jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který má, tady má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalebo, než se šlo na jeviště. Začal jsem, byl u dveří jsem a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju, to bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, teďka to začalo, to ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no, ti by všichni povídali samozřejmě, a bylo to opravdu, bylo to gigantický,
2: jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to mě věští, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrat, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, jako potom říkal, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední režii s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Laváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, chuť medu, Čelek Delejnová. Bylo to opravdu, byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání, to už se ptám vás, posluchačů, vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála
3: první sobotu. A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: jseš proti místo
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
3: Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmar, tak no klidně, já bych hele a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář, Martin Zouna.
2: Historka z Německa.
1: Ano, co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Kloskovicích na...
2: Bílý paní.
3: Že Bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. Děkuji. I dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her. Díky. Těšíme se na příští rok.
2: Ano, bez zboru.
3: A vidím Bčko.
1: Dobře.
2: Děkuji.
3: Ať se krásně, naschranou.
1: Děkuji.
4: Zdraví vás, Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brenos Martina, pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
2: Do Martina,
1: ano.
2: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Sombat, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady jsem zaschovený, panové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste potřeboval
2: já taky, je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia. Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Děkujeme. Byl jsem na strašidílku Kentervilském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotým, je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co hlasujete?
7: Tam taky alternovat, jestli se...
2: Ne, nebudu, to bych, nejde nebudete. To bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, hezká.
1: No, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak tvoje prosba zabrala, Vinklář vyhrál.
2: Děkuju, Pepíčka.
8: Si všem vzpomínka na Slováka musí být, protože to dopovídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičnej. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzeváku, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým Německem a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já? Přišli a tím prošel celým Německem a vymýšlel neskutečné věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Štralsundu, v hotelu Baltic, a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadrák. No Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou pohádá si Schrecklich, alles junge, komm her, pojď sem, hoším to. A povídá, ich kaufen eine Miete, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený. A uch, ich geben dich, jo, a alles... Všech vás to bude, jo? Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina. S modrýma šátkama, oni měli modrý šátky, říkali, Herr Sovák, já pán ten chrápe nahoře v mém pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat přes kopírák, když oni by se nesetkali v té Praze. Jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. A oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
2: za to, že jim
8: album města Štralsundu, protože mu věnujou, tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo, že jdeme spát a nic tam a Sovák povídá, ale pojď sem. Ten Cupák je nerozumný, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že nemáme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát až druhému, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nej, tam je věnování, a to vyřízne. Pám, a komu to tady prodáme? Pám, norským námořník. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlívali šampáně na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň slavnou v té době O Cangaceiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo O Cangaceiro. Nic víc, jo. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, ministr kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělal. Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci být taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě jí mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla scéna a ten Ackermann se otočil na Jirku Srnku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říkal, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne, opa, já nejsem žádnej barovej hráč, já jsem hudební skladatel.
4: Je to úplně poslal.
2: Humor Jáda. Tohle to byl můj papíček, Miklář, můj profesor na herci.
1: Hezká vzpomínka. Martina, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V regionu začaly žněh, kombajny zatím sklízí pouze obilí. V Olomouci se opravuje křižovatka na náměstí Národních hrdinů, Prostějov přispěje potravinové bance na opravy skladu. Polojasno nebo jasno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Olomouckém kraji začaly žněh, kombajny zatím sklízí pouze obilí, do polí s řepkou nevyjeli. Zemědělci sklidili prvních 1400 hektarů polí s ozimým ječmenem. V kraji je obilovinami oseto celkem 85 281 hektarů polí, meziročně o 3,5 tisíce méně. Na dalších 21 422 hektarech letos roste řepka. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Začátek sklizně v posledních dnech zpomalilo deštivé počasí. V centru Olomouce začala oprava křižovatky na náměstí Národních hrdinů. Světelná signalizace bude mimo provoz zhruba měsíc. Místem neprojedou osobní auta. Hromadná doprava bude projíždět bez omezení.
2: Dělníci zmodernizují semafory a propojí křižovatku s křižovatkou ulic Havlíčkova a Třída svobody pomocí optických a koordinačních kabelů. Součástí prací bude také instalace kamerového systému a opravy chodníků. Po jejich dokončení se práce přesunou na křižovatku Třídy svobody a Havlíčkovy ulice a zde po celou dobu prací zůstane zachován plný provoz.
1: V Česku dnes začalo dobrovolné vojenské cvičení plnoletých středoškoláků, k 10 útvarům jich nastoupilo více než 1100. U tankového praporu v Přáslavicích na Olomoucku cvičení absolvuje 262 studentů, nejvíc v rámci jednotek pozemních sil. Pokračuje velitel praporu Tomáš Suchý.
3: Jelikož je to tak mediálně propírané a je to svým způsobem i finančně, dá se říct, docela dobře ohodnocené, tak ty studenti si to mezi sebou řeknou. My spolupracujeme s několika středníma školama v regionu a my aktivně vlastně ten program dobrovolného vojenského cvičení nabízíme, protože to je právě jedna cesta, jak veřejnosti ukázat, co ta armáda dělá, a za druhé vlastně připravit naši mladou generaci na to, aby byli schopni bránit vlast.
1: Zástupci potravinové banky získají od samosprávy Prostějova příspěvek 50 tisíc korun, rozhodli o tom radní města. Peníze jsou určené na opravu skladu, pokračuje Alena Vrtalová z magistrátu.
4: Potravinová banka odvádí velmi důležitou práci a pomáhá lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Podpora modernizace jejího zázemí je investicí do fungujícího systému pomoci. Sport.
1: Čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Estonsko sice porazili 75-73 po výhře Švédska ve Slovinsku 88-79, ale skončili ve skupině H kvůli skóre poslední. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo jasno. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a mírný ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobní auto bouralo na dálnici D1 do Brna, nehoda se stala u hranic. Za třístým 7,5 kilometrem skončila bez zranění, místo havárie je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Dobrý Dobré odpoledne, přeje Tomáš Kedzior. O čem uslyšíte? 10 000 korun za přihlášení trvalého pobytu nabídla Olomouc. Jaké byly podmínky a jak výzva dopadla? Dozvíte se. Navštívíme muzeum rodiny Kleinů v Sobotině, které prochází nákladnou rekonstrukcí. Mluvit budeme také o vojenském výcviku středoškoláků, tedy těch, kteří se na něj dobrovolně přihlásili. A na závěr dne v kraji pak pravidelná návštěva zoo na Svatém Kopečku a tentokrát v Výběhu, kde žijí pekary bělobradí.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí je ve studiu Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Na trati z Prahy do Pardubic potrvají omezení až do konce července. Dělníci tam začali pracovat na nutné údržbě a opravách. Dálkové vlaky proto můžou být opožděně. Dnes to uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Pro více než tisícovku středoškoláků začalo dnes v Prostějově, Přáslavicích a taky na dalších místech v Česku měsíční dobrovolné vojenské cvičení. 30 dní se budou učit, jak zacházet se zbraní, číst v mapě, poskytovat první pomoc a další základní dovednosti. Cvičení pořádá armáda letos po třetí. Podmínkou je studium na střední škole, věk od 18 do 22 let. Zájemcům je rok od roku více, řekla mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňáko-Švancová. Tématu se budeme podrobněji věnovat v následujících minutách Dne v kraji. Výměnou pódia a osvětlení pokračuje v Prostějově rekonstrukce kulturního a společenského centra. Součástí letošních prací je taky modernizace zázemí, uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO.
3: Už čtvrtým rokem do toho dáváme kolem 20-30 milionů ročně, abychom ten objekt postupně v tu sezónu, kdy je zavřeno, obnovovali a nenarušili tak chod toho centra, které je samozřejmě mimo tu letní sezonu kompletně vytížené.
2: Restaurátorky pokračují v obnově mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně na Šumpersku. Pracují na poslední části vnitřních maleb. Hotovo budou mít letos v říjnu. Obec také opravuje rozsáhlý park. Památku z 19. století obklopuje. Uvedl nezávislý starosta Sobotína Josef Hroch. Také o tomto tématu uslyšíte více v dalším pokračování Dne v kraji. Na Šumpersku dnes začíná pátý ročník literárního festivalu autorských čtení s názvem Kniha v lázni. Na programu je 13 setkání se spisovatelkami a spisovateli. Jiří Hájíček, Iva Pekárková a Markéta Pilátová se s lidmi setkají například v šumperské městské knihovně, v loštické synagoze nebo v zámecké kavárně ve Velkých Losinách. Vyplývá to z informací na webu šumperské městské knihovny, kde je také vyvěšený podrobný program s časy jednotlivých setkání.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Meteoroložka Eva Richtaryková je připravena. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A pojďme ten dnešní den probrat od začátku, tedy od rána. Jaký byl?
2: No, tak bylo hodně oblačnosti a střídali se chvíle téměř bez deště a naopak s poměrně výraznými přeháňkami nebo i bouřkami. A teď už srážky z našeho regionu nebo z Olomouckého kraje téměř odezněly, jenom na Jesenicku je ještě slabá přeháňka a teploty během dne vystoupaly až na 25 až 29 stupňů Celsia, nejtepleji bylo tedy na jihu regionu a vítr foukal přechodně až čerstvý i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Jaké počasí můžeme očekávat večer a v noci?
2: Tam ještě stále očekáváme hodně oblačností, místy stále ještě počítejme s přeháňkami nebo s občasným deštěm, s tím, že na Jesenicku a v oblasti obecně severní poloviny Olomouckého kraje mohou být srážky četnější ještě i v průběhu noci. K ránu potom budou srážky všude ustávat a také bude částečně ubývat oblačnost. V noci klesnou teploty na 17 až 13 stupňů Celsia, na Jesenicku bude chladněji kolem 12 stupňů, vítr povane mírný západní, severozápadní, místy stále ještě s možností až čerstvého větru s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, ale obecně už by jich nemělo být tolik jako přes den. No a během zítřejšího dne pak očekáváme už slunečné počasí, polojasno nebo postupně až jasno, ale chladnější teploty mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni, no a vítr stále takový i čerstvý s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Meteoroložka Eva Richtaryková, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: domásil dostatek a přihlásil se na dobrovolné vojenské cvičení. Ano, a dnes v České republice začalo. Týká se plnoletých středoškoláků. Účastní se ho letos více než 1100 dobrovolníků. Armáda se snaží pomocí akce přilákat do svých řad mladé lidi. Výcvik pořádá v 10 posádkách, v jedné z nich v Prostějově natáčela pro Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc reportérka Lenka Kratochvílová.
1: Je 7 hodin ráno a na nástupišti v prostějovských kasárnách stojí několik desítek studentů s batohy, kufry a odevzdávají je na korby nákladňáků. Krosnu, batoh a igelitku právě odevzdal.
2: David Výmora, podívej, tak sportovní oblečení, nějaké léky, osobní věci, hygiena. Vlastně

0: Vše soky, ty věci, které potřebuju.
1: Zdravotní prohlídku má za sebou i Barbora Hrušková, studentka zdravotnické školy z Kyjova.
2: Už ze mě trošku opadá ten stres, který byl ráno, byl dojela, stáhlý žaludek, už to trošku ze mě opadává. Je to lepší už.
1: Proč se rozhodla vlastně měsíc strávit v Maskáči?
2: Mně se ta armáda líbila už od malička. Mně se to hrozně líbí, to povolání, že vlastně člověk se každý den připravuje na to, že kdykoliv může být poslán chránit svoji zemi.
1: Ta finanční motivace hrává nějakou roli?
2: Určitě taky, protože vlastně přes léto si člověk chce většinou vydělat. A když armáda nabízí i takovou možnost, tak samozřejmě je tam taky určitý jako chtíč.
3: Pojďte a udělejte takový trojstup, jo? Ať už máme tvar, ať to trošku vypadá. Jsme všichni? Takže to pozor. Směr přímý, pochodem vchod.
1: No ten krok asi stejný zatím ještě není. Nicméně i to je čeká se všechno naučit.
4: No, čeká je to hodně, ale já věřím, že to zvládnou.
1: Říká mi Jiří Grgar, jeden z instruktorů.
5: Já si myslím, že to nejnáročnější pro mě bude ze začátku ta změna toho režimu. Jo, že začínají něco úplně, co v životě neměli.
1: Miroslav Perháč a budete fungovat vlastně co by instruktor?
5: Čeká je úplně vlastně všechno, co standardně mají vojáci ve Vyškově jako na základním výcviku. Takže od vševojskové přípravy ze všech odvětví vlastně něco. Chemická příprava, spojovací, jo, střelecká, to je velké groje na tu střeleckou ženu z toho důvodu, že budou střílet se zbraněma. Takže musíme začít úplně od píky, úplně od základu až po vlastně ostré střelby, ostré granáty. Ta sranda už potom jako není.
1: Absolvent gymnázia Tomáš se prý ale ničeho z toho nebojí.
6: Já vidím svou kariéru v armádě a budoucí, takže toto byla za mě naprosto skvělá příležitost, tak si to nějakým způsobem vyzkoušet, oťukat a získat nějaké prvotní zkušenosti.
1: Absolvováním cvičení se studenti armádě k ničemu nezavazují. Automaticky se tak nestávají ani členy aktivních záloh. Záleží jen na jejich rozhodnutí, jestli budou chtít ve vojenské kariéře pokračovat. Ty, kteří cvičení zdárně ukončí, čeká 31. července slavnostní nástup. Z Prostějova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
8: Za chvíli se přesuneme jinam, do mauzola rodiny Kleinů v Sobotíně.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Mauzoleum rodiny Kleinů v Sobotíně bylo v minulosti ve špatném stavu. Chyběla okna a kaplí zatékalo, což poškodilo i nástěnné malby. Památku ve stylu vrcholné italské renesance navíc ničili vandalové. Obec proto před lety zahájila nákladnou rekonstrukci, při níž restaurátorky aktuálně dokončují obnovu poslední části interiérových maleb.
1: Tu houbičku teda používáte k čemu?
2: Tou houbičkou otírám potom tu injektážní směs, která by zůstala na malbě, tak aby vlastně tam nezůstaly fleky.
3: Restaurátorka Anna Ferdu se zachraňuje zbytky malebe v mauzoleu rodiny Kleinů.
1: Stojíme na třetím patře lešení a kolem sebe tady jsme na úrovni těch maleb, ale na první pohled je jasné, že z těch maleb nic moc nezbylo. Z té celé postavy, kterou předpokládám, že tady stála, tak vidím jenom ramena a hlavu.
2: To všechno vlastně opadalo, protože dřív tady nebyly okna, zatékalo sem. Bohužel nevíme předlohu, jak to vypadalo, takže se prozatím nebudou doplňovat ty výjevy, protože to bychom si museli opravdu vymýšlet.
3: Anna Ferdus tak sahá po injekční stříkačce a kousku vaty. Vlhkostí poničené zbytky maleb jsou popraskané a vyboulené.
2: Ta omítka je napuštěná takovým zpevňovačem organokřemičitým. Ty boule se snažím přilepit zpátky do roviny a zachránit, co se dá.
3: Vedle poničené výzdoby tak vynikají vloni obnovené malby v kopuli mauzolea. Tam se voda před lety nedostala a strop tak září barvami a zlatem. Na lešení je i pozlacovačka Monika Bujnochová. V rukou má štětec a sklenici s tekutinou, která vypadá jako hodně řídký med.
4: Podkládám to šelakem, což je taková přírodní pryskyřice naložená v lehu.
1: Kolikrát se tomu místu musíte povinovat? Kolikrát vlastně na tom místě stojíte? Kolik kladete vrstev, než teda přijde ta finální, kterou uvidí návštěvník?
4: Jenom já jako pozlacovačka, tak vlastně jednou, po druhý, po čtyřikrát.
3: Obnova maleb bude hotová letos v říjnu. Práce na mauzoleu ale nekončí, říká nezávislý starosta Josef Roch.
5: V letošním roce se začalo oprava krásného parku, takže v letošním a příštím roce bude realizovaný obnova parku za cca 14 milionů.
3: V dalších letech vedení obce počítá i s obnovou fasády mauzolea. Turisté se do něj ale mohou podívat i teď v létě. Konají se tu komentované prohlídky krypty. Ze Sobotína Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: A na Šumpersku zůstaneme i hudebně, protože si poslechneme kapelu Opět a Radeček ve spolupráci s Moravskou filharmonií.

0: Více než 2500 lidí loni reagovalo na výzvu olomoucké radnice a přihlásilo si ve městě trvalý pobyt s příslibem bonusu 10 000 korun. O jeho vyplacení mohou žádat od začátku června, lhůta končí na konci července. Zatím si o odměnu požádalo 900 lidí.
1: Dobrý den, posaďte se prosím a poprosím občanský průkaz. Předpokládám, že jdete žádat o dar 10 000.
2: Ano, přesně tak.
3: Paní Simona Skopalová už má v ruce doklady ve složce pěkně spořádané. Už jste obyvatelkou Olomouce. Od kdy?
4: Bude to tak půl roku.
3: Jak dlouho už v Olomouci žijete?
4: Bude to 5 let.
3: Bonus 10 000. Už víte, co s tím?
4: Tak v prvé řadě to bylo asi to, že už tady žijeme 5 let, takže stejně by to přišlo, ta změna trvalého bydliště, ale tady ten bonus určitě taky a využili jsme ho na svatbu.
3: Už nás poslouchá vedoucí ekonomické oddělení Jana Dokoupilová. Od paní Simony jsme slyšeli, co všechno má připravené. Bude jí to stačit nebo ještě něco chybí?
5: Má všechny přílohy, které byly i ve výzvě.
3: Paní Simona je asi velmi pečlivá. Vypadá to, že bude všechno.
5: Všem vzorným, ano.
3: Co ale lidem nejčastěji chybí, kteří přijdou a žádají o vyplacení té slíbené části?
5: Většinou je to ten doklad o tom vlastnictví té nemovitosti, anebo ta nájemní smlouva. To je ten doklad, který nejčastěji zapomínají.
3: Jak dlouho trvá řízení, a než jim dojde na účet slíbených 10 000.
5: Pokud jsou nachystaní, tak jak tady žadatelka, která je s námi, tak je to otázka opravdu 5 minut. Peníze se budou vyplácet až v září. To znamená, že do konce července my bereme ty žádosti, potom máme měsíc na to, abychom je zadali do systému a v průběhu září budeme vyplácet ty částky.
3: Za každého obyvatele Olomouc dostává z rozpočtového určení daní 21 000 korun ročně. Letos město z této části odepíše 10 000 korun jako slíbený bonus. Do rozpočtu tak přibude 11 000 korun. V dalších letech už to bude celá částka. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Pekary bělobradý je doma v pralesích střední a jižní Ameriky. V Evropě ho chová pouze 10 zoologických zahrad, mezi nimi i olomoucká. O prasátkách, která jsou v přírodě ohrožená, budeme mluvit za chvíli ve dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc v našem pravidelném prázdninovém seriálu.

0: Šumavské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Sedmé studiové album skupiny Genesis vyšlo v roce 1976 pod názvem A Trick of the Tail. Bylo prvním po odchodu zpěváka Petra Gabriela a přes prvotní protesty se nakonec k mikrofonu postavil bubeník Phil Collins. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Genesis.
0: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Pekary bělobradí jsou prasatům podobní sudokopytníci. Mají tmavou srst a typickou bílou skvrnu na bradě a krku. Z ekologického pohledu jsou pekary klíčovým druhem ekosystému střední a jižní Ameriky. Tím, že požírají semena a při hledání potravy přerývají lesní hrabanku, zajišťují obnovu lesa a populací rostlin. Vidět je můžeme v olomoucké zoo, kam se vydáváme v našem prázdninovém seriálu.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: Tady je připraveno takových dobrot.
3: Mají tam hlavně kořenovou zeleninu, mrkev, petržel, celer, červená řepa, pak něco měkčího, třeba brokolice, květák mají rádi, kedluby, co ještě, rajčata, papriku, cuketu.
2: A posypané to vypadá, že to je nějakou kukuřičnou moukou?
3: Jo, je tam kukuřičný šrot a takový speciální granule, sojový, aby měli nějakou bílkovinu.
2: No a protože to jsou prasátka, tak to mají v korítkách.
3: Ano, přesně tak. Oni jak tam potom naletí, tak tu většinu z toho vyhážou, ale zem mají čistou, takže můžou papadat i ze země.
2: Říká chovatelka Karla Dolenková. Na jak dlouho to mají? Na celý den?
3: V podstatě na celý den, potom mají ještě oddělenou část, co se dává v čase komentovaného krmení, to nebývá každý den, ale krmíme je i něco odpoledne, to dostávají do výběhu, aby je lidi viděli trošku v akci.
2: Kolik jich máte?
3: 5 kusů, 2 jsou samci, ty přijeli z Brna a 3 samice, ty přijeli z Berlína.
2: S docentem Janem Pluháčkem se teď díváme, jak prasátka labužnicky jedí, zatím jenom 2.
4: No, oni začínají ti samci a pak se k ním přidávají ty samice. Ty jsou takové trošku plaší v rámci té skupiny. Jinak pekariové žijí vlastně ve smíšených stádech. Těch zvířat je v té skupině víc, jsou mezi sebou jinak poměrně tolerantní. Je to zvíře, které je ohrožené v přírodě, přestože má velký areál rozšíření, že od střední Ameriky až po střed jižní Ameriky. Tam žije společně s pekary páskovaným a ten pekary páskovaný se výrazně lépe množí, takže pokud někde nějaký druh ubývá, tak je to právě tenhle bělobradý. No a v Evropě ho chová včetně nás pouze 10 zoologických zahrad a jen málo která zoologická zahrada je množí, takže naším cílem je mít tady dlouhodobě hezkou velkou chovnou skupinu těchto zajímavých a málo známých novosvětských zvířátek.
2: Když říkáte bělobradý, mám se tam podívat dolů na tu bradu?
4: Podívejte se.
2: Je tam ta bílá barva.
4: Je to jeden ze 3 druhů pekariů, které na světě známe a vlastně je takový prostřední. Co se týká velikosti, co se týká ohrožení, co se týká areálu výskytu.
2: On má úplně ideální velikost, já ho vidím jako domácí zvířátko, což samozřejmě chápu, že nejde, ale on není prostorově výrazný, tak jako my jsme třeba u těch prasátek zvyklí.
4: Pekariové jsou sesterská větev prasát, oddělili se od nich velmi dávno, už v první polovině třetí hord. A mají celou řadu rozdílů od prasat. Ku příkladu ve vrhu mají 1 až 2 mláďata, nerodí taky tak často, jsou více třeba takhle bíložraví, o něco méně rý. No a třeba novinka naprostá z poslední doby, která je velmi dobrou zprávou pro ty pekary, je, že netrpí africkým morem prasat.
2: Vypadají sportovně štíhle.
4: Tak ono je to zvíře, jehož primární biotop jsou tropické lesy, ať už tropické deštné lesy nebo opadavé lesy, to znamená poměrně husté prostředí, kde oni jsou mimochodem zodpovědní za udržování cestiček v těchto oblastech. To znamená, že tahle štíhlá postava se do toho lesa hodí daleko lépe, že jo, než zavalitější.
2: Ta srst vypadá, že bude tvrdá, pichlavá.
4: Ta srst je trošku hrubší, musím sloužit jako ochrana. Pekariové mají logicky řadu nepřátel, nejznámější z nich je jaguár a puma, takže jsou to zvířata, která musí být schopná rychlého pohybu a mají poměrně ostré zuby, takže jak tady můžete vidět, tak my k ním nechodíme, ani když uklízíme, vždycky si je přeženeme někam jinam.
2: Půl roku jsou v zoo Olomouc, kdyby všechno dobře šlo podle vašich představ, kdybyste se mohli dočkat přírůstku?
4: No, kdyby to šlo úplně ideálně, tak by to bylo v nejbližších týdnech, ale uvidíme, jak to půjde, protože naše zvířata jsou mladá a vlastně první páření jsme pozorovali už na přelomu roku. Ovšem dlužno podotknout, že teda ti samci, co se týká páření, byli velmi snaživí, ale chyběli jim takže ty samice pářily přes hlavu, tak doufáme, že se to naučí správně.
2: Na prasátka pekary bělobradé se můžete zaměřit při návštěvě zoologické zahrady na Svatém kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.

0: a kola vysílání Českého rozhlasu Olomouc se samozřejmě také točí dál. Je tady pozvánka na zítřek. Zámecký park v Čechách pod Kosířem ničí vandalové. Otevírací dobu proto správce památky zkrátil. Na situaci se podíváme podrobněji ve středu odpoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: A naše vysílání můžete poslouchat dál, protože pro vás nachystáme písničky na přání, lépe řečeno, ty si nachystáte sami už po 18. hodině, takže přejeme pěkný poslech s dechovou a lidovou muzikou na vaše přání.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný králův rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospícháloba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Omezení na železničním koridoru z Prahy do Pardubic potrvají až do konce července. Do 30-denního vojenského cvičení dnes dobrovolně nastoupil více než 1000 středoškoláků. Sobotin na Šumpersku obnovuje park u mauzolea rodiny Kleinů. Polojasno nebo jasno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na trati z Prahy do Pardubic potrvají omezení až do konce července. Dělníci tam začali pracovat na nutné údržbě a opravách. Dálkové vlaky proto můžou být zpožděné. Termíny omezení upřesnila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: V první fázi do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče.
1: Ředitelství silnic a dálnic zahájí v pondělí v Dolanech na Olomoucku opravu silnice první třídy spojující Olomouc a Šternberg. Práce se budou týkat úseku dlouhého asi 1700 metrů. Potrvají do konce srpna, stát budou zhruba 18,5 milionu korun. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Práce budou rozděleny na dvě hlavní etapy a s tím souvisí i omezení dopravy. Řidiče osobních vozidel čekají značené objížďky přímo nejbližšími obcemi. Ovšem, nákladní doprava zůstává po většinu času na hlavní trase. Výměnu povrchu v Dolanech stihneme ještě do začátku školního roku.
1: Pro více než tisícovku středoškoláků začíná měsíční dobrovolné vojenské cvičení. 30 dní se budou učit, jak zacházet se zbraní, číst v mapě, poskytovat první pomoc a další základní dovednosti. Cvičení pořádá armáda letos po třetí. Podmínkou je studium na střední škole a věk od 18 do 22 let. Zájemců je rok od roku více, řekla mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňa-Košvancová. Restaurátorky pokračují v obnově mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně na Šumpersku. Pracují na poslední části vnitřních maleb, hotovo budou mít letos v říjnu. Obec také opravuje rozsáhlý park, památku z 19. století obklopuje. Pokračuje nezávislý starosta Sobotína Josef Hroch.
5: Letošním roce se začalo oprava krásného parku, takže v letošním a příštím roce bude realizovaný obnova parku za cca 14 milionů. Bude tady včetně oplocení a výsadba několika tisíc stromečků.
2: Sport.
1: Cyklista Matyáš Vacek se po úniku desetičlenné skupiny posunul na třetí místo průběžného pořadí Tour de France. V cíli byl desátý, vyhrál Mats Pedersen. Hokejová Olomouc přivedla 8 nových útočníků. Jedním z nich je 22-letý Michal Tomeček. V minulosti odehrál za Olomouc dvě mládežnické sezony a vyhrál bodování juniorské extraligy. Po dvou sezónách v první lize chce ukázat, že má i na extraligovou úroveň.
6: Určitě se jako soustředit na to, abych byl platný pro tým. Jakou roli dostanu, tak tam budu hrát a chci určitě to posunout za tu svoji hru směrem nahoru a ukázat, že umím být výborný hokejista, ale já si věřím na 100% a dávám tomu maximum, jak ale tak mimo něj a uvidíme, co to přinese.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo jasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 15 a mírný, ojediněl čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odstraňování následků havárie osobního auta pokračuje na dálnici D1 z Ostravy do Přerova za exitem hranice za 3,5 kilometrem. Nabouraný vůz částečně překáží provozu, stojí na konci připojovacího pruhu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je
7: Je úterý 7. července, pár minutek po 18. hodině a vy posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vilém Pospíšil vás moc a moc zdraví a už se samozřejmě těší na vaše telefonáty. Vytáčejte číslo 221 555 444 nebo pište SMS-kové vzkazy svým rozhlasovým přátelům na číslo 723 70 33 51. Hrajeme pro vaši radost. Doufám, že si spoustu z vás zavolá o nějakou lidovou nebo dechovou nebo třeba cimbálovou oblíbenou píseň. No a pokud znáte nějakou Bohuslavu, tak nezapomeňte, že jí můžete poslat písničku. Dnes totiž slaví svůj svátek. Zítra zase slaví třeba Nora, ve čtvrtek Drahoslava, v pátek Libuše. Věřím, že určitě někoho s tímto jménem znáte a nechcete to přece jen raději nechávat na ty příští dny. Zavolejte dnes, pošlete jim písničku. Hezký poslech.

0: hrála a zpívala pražská kapela Petra Finka píseň V tom tichém údolí. U toho ticha tak trošku zůstaneme. Připravená jako další je totiž Moravěnka a jejich Tichý večer. No a tichý také zůstane zatím náš telefon 221 555 444. Během naší úvodní písničky se nikdo z posluchačů nedovolal, to ale nevadí. Tiché určitě nezůstane vysílání. Písniček je tu připravených dost a dost a také několik vzkazů. Písničku posíláme třeba paní Růžence Greplové z Hrochova, která dnes slaví 70. Posíláme přáníčku, samozřejmě lásku, štěstí a zdravíčko. Ať je dnešní slavnostní den plný smíchu, radosti a milých lidí, které máš ráda. Blahopřeje ti neteř Jitka s rodinou, rodina Novotná z Uničova a Mladějovic a rodina Svačinová. No a k přání se samozřejmě připojuje také Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc.

0: Tichý večer dohrál a pokračovat samozřejmě budeme dál v našem vysílání. Pořadu Hrajeme pro radost, posloucháte Český rozhlas Olomouc a vězte, že každá láska něco stojí. Za malou chvíli o tom bude zpívat Záhorjenka a něco nám řekne paní Zdeňka Zhrochova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vilémku, srdečně vás zdravím, prosím, chtěla bych nechat zahrát jen tak pro radost a pro potěšení a pro krásný večerní pohodu. A to manželům podpíši likovým doroštění, Jendovi Dostětovi, Františkovi od Brna, Marustě do Kroměříže, Marustě do Kolčova, Marustě do Hrabočína a Lidušce Horníškové do Olomouce a paní Staňka mě nekala hrát, ale já nevím, odkud je, já jsem na to zapomněla. Ale to nevadí, ona možná bude vidět, kdo to je, paní Staňka nějaká.
0: Možná tak paní Staňka z Lomnice?
1: Ano, tak vám moc krát díky a nashledanou.
0: Mějte se krásně, díky za zavolání, naslyšenou. Písničku ze srdíčka pro mé nejmilejší posíláme také Aničce z Bludova. Děkuji moc za milé přání, pozdravení a hodně zdraví přeji také Jiřince ze Sutkoba, paní Evičce z Modřic, paní Lidunce Uchytilové a Emilce ze Zábřehu, také paní Zdeničce s Kočičkou z Hrochova, paní Mařence z Kroměříže, Milárce v Přáslavicích i Julince z Přerova. Všem svým kamarádům a kamarádkám posílá písničku pan František od Brna, který připojuje informaci, že má po chirurgickém zákroku čelisti, tak samozřejmě na něj myslíme i my v Českém rozhlase Olomouc a bude na něj myslet určitě a potěší ho kapela Záhorjenka. Každá láska něco stojí.

0: Loni jsme si připomněli 25. výročí zapsání olomouckého sloupu Nejsvětější Trojice na seznam světového dědictví UNESCO. Proč je důležité chránit naše kulturní dědictví a jak se české památky na seznam UNESCO dostávají? O tom si budeme povídat v prázdninové repríze s Michalem Benešem, členem České komise pro UNESCO. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Podvečerní vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje dál a my se za pár chvil vydáme po cestičce k Milej. To je píseň, kterou bude zpívat Lipkovanka a někomu ji určitě věnuje paní Jiřinka, která volá ze Sutkova. Dobrý den.
3: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a příjemný moderátory, zvláště který je pan Vilém Pospíšil. A dnes se na nás smiloval, nad námi.
2: Je to tak, hezký den.
3: Takže se mezi nás objevil po dlouhé době. A já bych chtěla popřát jenom tak pro radost a pro potěšení a vzkázat paní Kristýnce do Šumperka, že posíláme písničku Jirkovi na obláček a ještě dalším kamarádkám Aničce do Bludova, Marušce do Kolešova, Pankrácovým do Podčemova, Válkovým do Rapotina, Jardovi Balcárkovým do Sutkova s rodinou. A to by bylo tak všechno, ať se dám prostor dalším. A děkuji, pane Viléme, a přeji vám příjemnou službu.
2: Moc krát díky.
3: A těším se na další volání. Děkuji.
2: Já úplně stejně jako vy. Naslyšenou. Písnička potěší také Zdeňku Pospíšilovu. Dnes je tvůj den, tak ho oslav s úsměvem. Hodně štěstí, zdraví, lásky, pohodu k tomu a stále dobrou náladu ti přejí Kuba.

0: Společně s Lipkovankou jsme se vydali na cestičku k Milej. Věřím, že každý z vás má nějakého svého milého či milou, za kterým se nebo za kterou se občas vydáváte. A Lipkovanka vás k tomu třeba inspirovala. My pokračujeme dál. Přátelé nám zůstanou píseň, která podle mě krásně ilustruje to, o čem pořád hrajeme pro radost na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je přátelé si volají o písničky, posílají si, přejí si krásný den a věřím, že stejně tak učiní také paní Jana z Roštění, která se dovolala teď. Dobrý den.
1: Pěkný dobrý den, pane Vilémku. Srdečně vás zdravím všechny do Českého rozhlasu Olomouc, všechny rozhlasoví přátelé a posluchače. A tuto písničku posíláme s velkým poděkováním Lidušce Sídlové do Doubravice, Stáničce do Lomnice u Rymařova, Zdenice s Milou Kočenkou do Prostějova, Lidušce Loníčkové do Olomouce a Zdeničce Šínové do Hrochova. Děkujeme vám všem za krásné a milé slova a přání k našemu výročí svatby. Moc jste nám udělali velikou radost a ještě jednou moc a moc vám děkujeme, přátelé. A písničku posíláme vám všem, ať vám též udělá radost, pohladí na duši a na srdíčku. Pane Vilémku, písnička bude i pro vás, pro všechny posluchače a přejeme hlavně všem hodně zdraví, pěkný podvečer a pěkný celý léto. Děkuji vám a zase někdy nashledanou.
0: Budu se těšit.
1: Jana a Jiří z Roštění. Děkuju.
0: Já díky za zavolání, naslyšenou zase někdy. Další píseň, která je na řadě, poletí až do docela daleké Chrudimi, kde dnes slaví 75. narozeniny bratranec. Pevné zdraví, štěstí, trochu peněz, dobré pohody a ať se ti vyplní každé přání, co si sám přeješ. Ať tě chrání anděl strážný na každém kroku, to ti přeje sestřenice. No a kdyby jste i vy chtěli napsat nějaký takovýto krásný vzkaz svému příteli, přítelkyni, rodinnému příslušníkovi, tak právě teď zazní telefonní číslo.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s

0: No a já věřím, že vy, naši milí posluchači Českého rozhlasu Olomouc, si vážíte svých přátel a že třeba i Český rozhlas Olomouc je vám také takovým příjemným, milým přítelem. Pokračujeme dál v pořadu Hrajeme pro radost. Zaspívá Joška Černý, takže je připravena cymbálovka. No a pro paní Lídu z Olomouce jsem nakonec vybral píseň Veselá je dědina, která věřím, že by jí mohla udělat tu veselější náladu. Bude to tak? Dobrý den, doufám, že ano.
1: Dobrý podvečer, pane Vilémku. Děkuji vám pěkně za výběr písničky. Moc mě to potěšilo. Já bych chtěla dnes poslat vám všem do Českého rozhlasu pro pěkný večer tuhle písničku. Dále Jindřišce z Chropině, která je v nemocnici, přeji pevné zdraví. Elišce Puškarové do Štemberka, to je moje rodina, přeji též všem hodně zdravíčka. Honzovi a Lidušce do Písečné Vinařským, Zdeňce Šínové s Jarmilkou, Věruce Halouskové s Adámkem, ještě Aničce Janečkové do Prostějova. Anečko, prosím tě, ozvi se mi. Potřebuju tvůj telefon. A Jiřímu z Kunštátu a Břeťovi Pískovi. I vám, pane Vilémku. A celé vaší rodince přeji krásný večer a hodně štěstí, zdraví.
0: Děkuji. Nashledanou.
1: A pěkně děkuji.
0: Mějte se krásně, díky za zavolání, naslyšenou. Jak jsem již říkal, zaspívá Joška Černý píseň Veselá je dědina a já věřím, že když má ta píseň ve svém názvu slovo veselá, tak i vy, posluchači Českého rozhlasu Olomouc, budete veselí.

0: Kde vlastně končí úrodná Haná a začíná hornaté Valašsko? A jak zní písničky z malebného kraje, který si od obou vzal něco a přesto zůstal svůj? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát vezme na hudební výlet do Hostýnského nebo Lipenského záhoří. Vypravíme se přímo nad Hostýnskou horu a objevíme kouzlo tohoto jedinečného pomezí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Ještě nám nějaký ten čas, který spolu můžeme strávit v rámci pořadu Hrajeme pro radost, zbývá. Připravena je další posluchačka, která se dovolala během poslední písně. Vydáváme se na Šumpersko, konkrétně do Hrabiší na Zapaní Marií. Moc vás zdravím, hezký den.
4: Já vás také zdravím, pane Viléne, dobrý den. Vás zdravím a srdečný pozdrav s písničkou pro radost posílám Lidušce do Jeseníku, Marušce do Kroměříše, Haničce do Předmostí, Elišce a Jarkovi do Rapotina, Marušce do Kolčova a nesmím zapomenout na Zdeničku do Hrochova. A já vám, děvčata, děkuji za milé pozdravy a krásné písničky, které potěší. Přeji štěstí, zdraví, spokojenost, radost a do dalších krásných letních dnů prožitých v lásce, pohodě a dobré náladě. A vám srdečně také děkuji. A někdy zase se budu na vás těšit.
3: Já také, moc díky.
4: Děkuji, naschledanou.
3: Naslyšenou, mějte se krásně. Pěkný pozdrav všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc a písničku posíláme také přátelům paní Gotwaldové, panu Crhákovi, sestře Zdenice. Také děkuji panu Františkovi od Brna za pozdrav z písní. Mějte krásný večer, díky všem za písničky, které mi necháváte zahrát, píše paní Emílie

0: byla píseň Orchidejí pár. Vy stále posloucháte Český rozhlas Olomouc a připravena je bohužel pro některé, tedy bohužel poslední píseň, která dnes zazní v pořadu Hrajeme pro radost. No a posledním posluchačem, který promluví do našeho vysílání, je pan Ivan z Opavy. Dobrý den.
1: Jo, pěkné odpoledne všem posluchačům. Já dneska mám poděkování za přání a za písničku paní Aničce v Budově. Takže paní Aničko, děkuji vám a chci se zeptat, jestli už ty budete mít ty slavnosti u vás s Budověnkou, takže se na to moc těšíme a dneska je to taková malá předehra. Dále pozdravím paní Štěpána s paní Maruškou a Hanku na Lipině a všechny posluchače. Já vám, pane Vileme, děkuji, je to i pro vás a všem pěkný poslech a zase někdy příště se dovoláme.
0: Mějte se krásně.
1: Nebudeme to zdržovat, ať hrajeme.
0: Ano, díky moc za zavolání, mějte se naslyšenou.
1: Díky, na své.
0: Písničku posíláme také Zdeněce do Pískova, které přeje její příjemné odpoledne u dobré kávy její milovaní přátelé. No a písnička potěší také Janičku a Jiřího v Roštění. Krásnému a milému žití do dalších společných let vám přeji hodně štěstí, zdraví, lásky, panenka svatohostýnská, ať vás opatruje a andělíček, ať vás chrání z celého srdce, přeje František od Brna. No a právě ten andělíček, to je píseň, která jako poslední zazní v dnešním pořadu Hraje pro radost, zpívá Budověnka. Hezký poslech.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Začaly žně. Na vojenské cvičení nastoupily stovky středoškoláků. Festival Kniha v Lázni nabídne na Šumpersku autorská čtení. Olomoucká tenistka Karolína Muchová postoupila do semifinále Wimbledonu. Polojasno nebo jasno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Olomouckém kraji začaly žně, kombajny zatím sklízí pouze obilí, do polí se řepkou ještě nevyjeli, zemědělci sklidili prvních 1400 hektarů polí s ozimým ječmenem. V kraji je obilovinami oseto celkem 85 281 hektarů polí, meziročně o 3,5 tisíce méně. Na dalších 21 422 hektarech letos roste řepka. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Začátek sklizně v posledních dnech zpomalilo deštivé počasí. U 10 posádek v Česku začalo dobrovolné vojenské cvičení pro plnoleté středoškoláky. O ně obrovský zájem. Studenti se během měsíce seznámí se základními dovednostmi vojáka a pokud budou chtít, můžou ve vojenské kariéře pokračovat. Povolávací rozkaz do kasáren v Prostějově dostalo 70 studentů.
4: Mně se ta armáda líbila už od malička, že vlastně člověk se každý den připravuje na to, že kdykoliv může být poslán chránit svoji zemi.
5: Říká absolventka zdravotnické školy Barbora Hrušková. Cvičení je ideální způsob, jak studenty motivovat pro vstup do armády. Je přesvědčený Michal Pírek, zástupce náčelníka štábu pro operace Prostějovského pluku, průzkumu a elektronického boje.
6: Tak, aby jsme nezůstali pozadu, co se týče aliančních armádách a chceme, aby tady ti mladé lidi právě doplňovali řad profesionální armády. Chceme jim ukázat to prostředí armádní, můžou se potom rozhodnout, zda budou pokračovat dál nebo v případě jiný integrovaný záchranný systém.
5: Loni cvičení předčasně ukončilo 11% studentů, nejčastěji z osobních důvodů. Z Prostějova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Zástupci potravinové banky získají od samosprávy Prostějova příspěvek 50 tisíc korun, rozhodli o tom radní města. Peníze jsou určené na opravu skladu, pokračuje Alena Vrtalová z magistrátu.
7: Potravinová banka odvádí velmi důležitou práci a pomáhá lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Podpora modernizace jejího zázemí je investicí do fungujícího systému pomoci.
3: Na Šumpersku začal pátý ročník literárního festivalu autorských čtení s názvem Kniha v Lázni. Na programu je 13 setkání se spisovatelkami a spisovateli. Jiří Hájíček, Iva Pekárková a Markéta Pilátová se s lidmi setkají například v šumperské městské knihovně, loštické synagoze nebo v zámecké kavárně ve Velkých Losinách. Vyplývá to z informací na webu šumperské městské knihovny, kde je také vyvěšený podrobný program s časy jednotlivých setkání.
2: Sport.
3: Olomoucká tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Japonku Naomi Osakaovou porazila 7-6, 6-4. Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, vypadl v osmifinále. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo jasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů, povane mírný, ojediněle čerstvý až nárazový severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Porouchané auto budete mít. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova. Mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou stojí za 300. prvním kilometrem. Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Pokud tam míříte, projížděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Vážení a milí posluchači Českého rozhlasu Olomouc, vítejte u dalšího vydání pořadu Cymbál a husle. Od mikrofonu vás zdraví Honza Žůrek. Dnes se společně vydáme na hudební pouť a naším cílem bude dojít až nad Hostýnskou horu. Takže je jasné, že budeme regionálně kroužit kolem svatého Hostýna a právě ten je minimálně duchovním centrem Moravského, Lipenského či zrovna Hostýnského záhoří. Jak kdo chcete. A hned na úvod spojíme významná poutní místa rovnou dvě. Není to totiž z Hostýnských vrchů na naší rovinatou Hanou vůbec daleko, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ve své podstatě Valašský ženský sbor Jaderničky a Hanácký mužský sbor Rovina se právě takto při jednom putování potkali. A tak začalo nejen hudební přátelství dvou nejbližších národopisných regionů.

Haná je sice domovským regionem sboru Rovina, ale jak to tak chodí, nejlíp chutnají jabka od sousedů. A tak, co se dalo dělat? Kdykoliv jsme se rozhlíželi po zpestření repertoáru, sáhli jsme po živějším a rázovitějším právě na Záhoří. Je to projevem jednoznačně o dost exotičtější a nás pomalé až líné hanáky takové písničky prostě baví. Někdy se dokonce přistihneme při náznaku zrychlenějšího pohybu, co by mohl vzdáleně připomínat tanec. Vzpomeňme třeba velký hlas Hané, Honzu Milého. Při té následující záhorské písničce vždycky pookřál a skoro na měko mi říkával, ještě pořád bych za ženskou dovedl utíkat. Tož, Jeníku, hlídej nám ty nebeské koníčky dál, s mistrem Milým hraje muzika Haná.

Moravské záhoří pod Hostýnskou horou je svébytný národopisný region na východní Moravě, nacházející se na pomezí Valašska a Hané. V této přechodné oblasti se pak zajímavě mísí vlivy jak hanácké, tak samozřejmě i ty valašské. V tomto osobitém kraji je doma také starobylý trojdobý tanec, zvaný jednoduše záhorský, který se tancoval o svatbách jakožto tanec obřadní, slavnostní, blížící se valašským starodávným. Z alba Vrť se milý vřeteno ho zahraje štenberská muzička.

Cymbálová muzika Bukovinka se oprávněně považuje za valašskou. Muzikanti oblékají valašské kroje a v obsazení nechybí cymbál, ale album z roku 2015 bylo úplně jiné. Je totiž celé záhorské. Při přípravě hledali muzikanti písně vztahující se k posvátné hoře Hostýn a objevili s překvapením právě ty písničky ze Záhoří. Pojďme tedy i s nimi do kraje, kde nejen nad Hostýnem slunko svítí, jak nám zaspívá Štěpán Gomola s primáškou Lenkou Zajícovou za doprovodu cymbálové muziky Bukovinka.

Oblast Lipenského nebo Hostýnského záhoří stála po dlouhou dobu spíše mimo pozornost odborníků. O to radši jsme, že významným dokladem o zdejším životě pro nás dodneška zůstaly dříve zapsané lidové písně. O to, aby se bezpečně uchovaly pro naše další generace, se zasloužili obětaví sběratelé a pedagogové jako František Sušil, Pavel Klapil nebo badatel Ludvík Kunc. Především díky nim i v 21. století můžeme cestovat proti proudu času, cestami klikatými a nejen širokými. Písničku Úzká cesta úzká teď zaspívá Kamil Valenta a doprovodí ho záhorská muzika z alba Zrálo jabko zrálo.

Pomyslnou hudební štafetu teď v našem vysílání převezme ještě jednou sbor Rovina. Spolupráce chlapů z Roviny s Valašskou Bukovinkou a s ženským sborem Jaderničky z Bystřice pod Hostýnem odstartovala vcelku úspěšně už na festivalu ve Strážnici v roce 2011 v programu Jantarová stezka. Od té doby následovaly možná už i desítky společných koncertů na Svatém Kopečku, v Bystřici pod Hostýnem, ve Štípě, znovu ve Strážnici nebo přímo na Hostýně. Jak toto krásné příhraniční soužití všem nám opravdu svědčí, si teď společně poslechneme v jedinečném písňovém propojení dokonce tří poutních míst. Kromě Svatého Kopečka a Hostýna se přidá i Frýdeček.

0: Blížíme se k samotnému závěru dnešního putování. Koloběh života přinášel nejen tvrdou práci, ale i zábavu. Pivo a škádlení mezi muži a ženami byly totiž vždycky potřebným kořením života a na Záhoří tomu nemohlo být jinak. Proto se rozloučíme opravdu veselou notou. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali dnešnímu vydání pořadu Cimbal a husle. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Honza Žůrek a na závěr zaspívá mužský sbor valašského souboru písní a tanců Rusava, Záhorské písně o pivu, a to pochopitelně opět za doprovodu místní cimbálové muziky Bukovinka. Mějte se krásně.
1: Su nepřítel smutností, su rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, lačerate šukar šuněben. Nejprve si budeme povídat s Agnesou Horvátovou, která zavzpomíná na jeden z prvních romských pěveckých a tanečních souborů Perumos. Poté vám představíme projekt, který zkoumá životní zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království. O jeho vzniku i významu si budeme povídat s Petrem Torákem. Příjemný poslech.

0: Zpíval nám Gejza Horváth Pěkný večer a posloucháte Oroma Vakeren. Romské komunity v Evropě nadále čelí výrazně nižší délce života v důsledku přetrvávajících sociálních a zdravotních nerovností. Projekt Roma Place Age se zaměřil na zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království, konkrétně v lokalitách Govenhill, Luton a Peterborough. Na projektu se podílí také organizace Kompas Charity v Peterborough, kterou vede Petr Torák.
1: Ve chvíli, kdy za námi přišla Harriet Watt University v Edinburghu s touto nabídkou, jestli chceme jít s nimi do projektu Roma Age Place, projektu vlastně, který bude zkoumat stárnutí, jak se vlastně sociálně i kulturně stárne Romům na 40 let ve Velké Británii, tak nám se tento projekt strašně líbil a okamžitě jsme se k němu přidali.
0: A v čem se podle vašeho výzkumu nejvíce liší zkušenost Romů ve věku 40+, o té většinové společnosti ve Velké Británii?
1: V tom, jak Romové vnímají ten přístup třeba ke zdravotní péči, jak vnímají přístup k nějakému vyžití, protože často slýcháme od romské komunity, že de facto jenom přežívají ve Velké Británii, protože tam není žádné sociokulturní vyžití, ať už třeba v Čechách by Romové si mohli zajít třeba do lesa na houby, mohli by si zajít do divadla, do kina nebo na koupaliště. Tady to vyžití tam v Británii často chybí, proto ti Romové mají potom pocit, že de facto přijdou z práce nebo o víkendu nemají de facto nic, co by mohli dělat, co je baví.
0: Říkal jste, že chybí sociokulturní vyžití. Ti Romové tam nemají nějaké své aktivity, které připravují, na kterých se podílejí?
1: Záleží taky samozřejmě město od města. V Peterborough, kde naše organizace Kompas Charity, Charita vlastně působí už více jak 15 let, tak tam pořádáme různé aktivity, ať je to oslava romských dnů, měli jsme československé různé dny, máme tam kroužky pro děti i pro starší, ale ve většině měst tady ty vlastně provize chybí. Tam de facto není žádné jiné vyžití pro tu komunitu.
0: Podle vašeho výzkumu, proč mají romské komunity stále nižší délku života? Co je podle vás hlavní příčinou?
1: Je to často jedna, která samozřejmě genetická predispozice, celkově životospráva, která je naučena a předávána po generace, ale zároveň samozřejmě i ten přístup k adekvátní zdravotní péči. Ať už to bylo vlastně v jejich domovských zemích, v České republice, na Slovensku, ale zároveň i stále i v Anglii. Ten přístup nejenom, že pokud ten člověk neumí anglicky, tak nerozumí nebo musí čekat třeba na své děti, až skončí ze školy, takže musí spoléhat na děti. Samozřejmě třeba i často vidíme ženy, matky, které chtějí jít k lékaři se zdravotními problémy, tak často se stydí mluvit před svými dětmi, aby to překládali pro ně. Takže radši to de facto ani neřeknou, nebo to jenom tak jako zaobalej a ten doktor potom řekne, no tak já vám dám paralén a to vám pomůže, protože de facto ta žena to nevysvětlila pořádně. Jednak ta jazyková vybavenost, ale další věc je i ta schopnost třeba používat telefon nebo počítač. V dnešní době v Británii se všechno převádí do digitalizace a třeba objednat se k lékaři můžete pouze pomocí telefonní aplikace. A pokud člověk nemá buď telefon, jakoby smartphone, anebo neví, jak pracovat s tím telefonem a nemá nikoho, kdo by mu s tím pomohl, tak je de facto odříznutý od této péče. Často vidíme, i když jsme třeba dělali ty rozhovory v té komunitě pro tento projekt, tak jsme právě slyšeli i spoustu zkušeností, kde ta starší generace prostě to vzdá.
0: Takže se setkáváte s případy, s příběhy, kdy vlastně toto je velký problém a potom, dejme tomu, to onemocnění se rozvine do fáze, kdy už se to dá špatně léčit.
1: Bohužel ano. Mám i případ jakoby velice blízké kamarádky, která nedokázala pořádně vysvětlit, co se děje její dceři. Lékař si stále myslel, že to jsou jenom problémy. Třikrát to tam zkoušela vlastně vysvětlit, nepodařilo se. A potom vlastně ta holčička měla meningitidu, ohluchla a takhle vážně to může být, pokud ten člověk vlastně se nedokáže vyjádřit a vysvětlit tu situaci. Ten projekt je zaměřený nejen na tu komunitu, abychom získali tyto zkušenosti a ty poznatky, ale zároveň je součástí projektu je i práce s těmi stakeholdery, s těmi vlastně všechny participanty, ať je to zdravotnická služba, doktoři, ať je to městský úřad, ať je to policie, sociální úřad a všechny tady ty partneři, aby věděli, co tu komunitu trápí.
0: Říká můj dnešní host Petr Torák, který v Peterborough žije a pracuje 26 let.

0: Agnesa Horvátová pochází z romské rodiny Marcinových. Narodila se v roce 1949 ve vesnici Ondavské Matyošovce nedaleko Branova na Topľou na východním Slovensku. Po celý život ji provází dvě velké záliby – hudba a literatura. Více než 20 let působila v různých romských souborech, nejdéle pak v souboru Perumos, u jehož zrodu stála. V rozhovoru s Ivetou Dudoňovou zavzpomínala na působení v souboru Perumos i na spisovatele Bohumila Hrabala. Nejprve ale vypráví o tom, kdy se přestěhovala do Čech.
1: 65 s rodičma, ale nepřímo do Prahy. Jsme bydleli na vesnici Binočané, to je u Prahy. Bylo mi tenkrát 14, 15 a chodila jsem do práce. Že porých byla cihelna, tam jsem dělala, na statku jsem dělala, no a pak jsem se seznámila s budoucím manželem. Bylo mi necelých 16, no a rodiče odjeli na Slovensko a já s manželem jsme se přestěhovali s jeho rodinou na Žižkov.
2: Paní Horvátová, vy jste jedna ze zakladatelek jednoho z nejznámějšího souboru romského Perumos. Vy vlastně jste působili před revolucí.
1: Ještě za komunistů jsme jeli do Francie a jeli s náma jako ochranka, aby jsme tam nezůstali. Dva z vlády a ten náš vedoucí, Ivan.
2: Jak ten soubor velký byl a jaký jste měli úspěch ve Francii?
1: No tak soubor to byl velikánský, protože nás bylo hodně. Ale vlastně neměli jsme cizí. Bratranci, sestřenice, brácha, ségra, všichni, celá rodina jsme byli. Úspěch byl, protože tohle ještě v životě tam neviděli. Také jsme si říkali, hele, když budeme jenom zpívat a tancovat, to nic není. Musíme jim ukázat děj. Tak jsme dělali putování, námluvy, svatbu, křtiny, pohřeb. A to v jednom kusu všechno. Já jim vyprávila, jak jsme to dělávali kdysi doma na Slovensku. No tak z toho se něco vzalo. A pan Hrabal. A on nám udělal tu svatbu, režisíroval on nám ji. To jsme si ho pozvali a on nám ji dělal, protože na ty svatbě tam ta nevěsta zabíjí toho ženicha. Takže tohle on nám udělal, že kdo kde jak má být, kdy tam má přijít. To bylo s hudbou, zpěv, jako muzikál.
2: Pan Hrabal, jeden z nejznámějších českých spisovatelů, vám pomohl zrežírovat romskou svatbu.
1: Dalo by se říct, ano, je to pravda.
2: Vy jste po revoluci pokračovali dál, kde se vás všude zvali?
1: To já si už moc nespomenu. Turecko. A nejvíc byla Francie.
2: Ve Francii žijí také Romové. Setkali jste se tam s nimi?
1: Potkali. Ale jsou pyšní na sebe, že jsou Romové. Na ty kali, tam taky jsme byli, ale nešli jsme do průvodu, protože neměli jsme na to už čas. Ale byli jsme, viděli jsme ji.
2: Váš soubor pak odešel nakonec do Belgie.
1: Pak jsme tam vystupovali v Belgii. Žili jsme tam 3 roky.
2: Proč jste se vrátili?
1: Manžel nechal tady mámu. Šla jsem já, přišla ségra za mnou domů, no. Oni zůstali všichni tam.
2: Paní Horvátová, vy jste i spisovatelka. O čem jste psala? Co vás inspirovalo?
1: No já jsem psala hodně o životě. Psala jsem tam o jedné ženě, ale nedala jsem mi pravý jméno, ale Bari Rama. A je to velká Rama.
0: Říká spisovatelka Agnesa Horvátová. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Hasiči v Plzeňském kraji vyjížděli ke třem velkým požárům. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
2: Kdybychom měli výjimout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
0: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Tři velké požáry polí a lesů dnes zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Aktuálně zasahují v lese v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara tam situaci komplikuje nepřístupný terén. Velitel zásahu si vyžádal letecké hašení. Na místě zasahují i dvě jednotky z Karlovarského kraje. Desítky profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovali odpoledne nedaleko Kšic na Tachovsku, kde hořelo pole na ploše zhruba 12 hektarů. K dalšímu požáru pole vyjeli odpoledne jednotky taky ke Štichovicím na severním Plzeňsku. Tam hořelo strniště a část sklizeného pole. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny lékaři jako první v Česku operovali pacientovi do kolene chrupavku od mrtvého dárce. Aby zákrok mohli provést, museli odborníci řešit povolení nebo třeba způsob, jak štěp uchovat. Pacienta teď čeká několik měsíců rehabilitací. Oproti ostatním metodám by ale chrupavka měla vydržet větší zátěž. Shrnuje přednosta první ortopedické kliniky Tomáš Tomáš.
3: Obvykle je největší problém v tom, že ta chrupavka degraduje. Musím znovu říct, že tato metoda vykazuje nejlepší, nejvyšší míru úspěšnosti právě u většiny pacientů. Znamená to to, že ta chrupavka, která je tam transplantovaná, dokáže v těch podmínkách kolenního kloubu dlouhodobě přežívat a je schopná plné zátěže. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou porazila 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je po vážné nehodě stále uzavřený. A na D1 jsou v obou směrech kvůli uzavřenému okruhu kolony. Zejména souběžný pás směrem na Prahu je zcela zablokovaný kamiony. A na dálnici se u Říčan nedá najet. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takové ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když třeba jsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, protože člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám, protože já když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat. Bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň. Tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajeme 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, by to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké to nechtějí. A za druhý prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsal jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, a jak budeš zpívat? On ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by ji někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem si to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. Protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala A on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text. A potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda. A to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám. A protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana. A zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase řekl, já mám tu písničku tak rád. Ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím, a tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když se třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď to nebo o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte?
0: Rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě. Budu a zazní tam duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, který, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám to svoji německou kapelu Die Happy a to jako opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné

0: bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
1: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
0: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
1: Marta Jandová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně? Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v

0: Čechách a co mám dítě. Já jsem tu moji Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi ji vychovával a hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva tý mamence, ona udělala první krok, tak říkám, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak jí vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluju i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady bude, myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
0: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
0: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
0: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
0: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce, 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že příští rok slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, kdyby to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle. A ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnejma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam tu hudební televize, MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
0: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
0: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petr Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často, a hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka muselo jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelela kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, aby mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už máma to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového, než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát v muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škaro lidi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teď bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, jsem chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad do každém rozhovoru, jestli to už někdo několikrát ode mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ho ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá, a je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý a proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici, říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví, ona mi říkala, víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice, a i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím nějak křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem a ten sen se jí splnil, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí: Marušku, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když bys... Ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho po tom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to ani neexistuje, iPod vlastně. Kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3-ek a já jsem to přihlášený k mému účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový a táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že jsi mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností řekla, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštvala se a řekla ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala, Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já si vždycky říkala, že jsem to potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu, popsanou jednu stránku. Potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data. Aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona, je jako, a já ne, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No a já jsem jí to už přinesla skoro hotový a tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, za co jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, to tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jsem jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč na těm padesátinám? No tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna a tatínek je doktor, že jo, a takže ona se myslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. Dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala, tatínka.
1: On fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně tý byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako o hvězdách a tak. Tak o tom často mluvíme. Já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nevím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěli o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak si mi to vyprávěla a ona, to máme, to zní superově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No,
0: v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, ale já to použiju, já to Jandová jsem si nechala do práce, a když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, tyjo, vy mě někoho připomínáte, a já... Nejste první. Já říkají všichni, že někoho jako připomínám. Ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Ale já už jsem na to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyší, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner, a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi, já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teď v té době bohužel už i neanonymní, lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastný.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezidenti a premiéři zemí NATO přijeli na neformální večeři v Ankaře. Ústavní soud zamítl stížnost mosteckého autodromu ve sporu kvůli hluku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiéři a prezidenti členských zemí NATO přijeli do prezidentského komplexu v Ankaře, kde se koná neformální večeře. Podle médií půjde o příležitost k otevřené diskuzi o vztazích mezi spojenci. Americký prezident Donald Trump v uplynulých měsících kritizoval spojence za nedostatečnou ochotu podporovat Spojené státy ve válce proti Íránu. Na večeři dostal pozvání například i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Právě pomoc Ukrajině je jedním z hlavních témat summitu. Autodrom Most nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Jeho stížnost ve sporu se soudy dnes ústavní soud zamítl. Zástupci závodiště tvrdili, že hlukové limity stanovené soudem jsou likvidační a zasáhly do práva na podnikání. Podle ústavního soudce Tomáše Langáška pouze omezili činnost autodromu.
2: Šlo o kolizi práva bydlení, respektování soukromého rodinného života těch vlastníků sousedních pozemků. Předpokládám, že k dodržení těch hlukových limitů bude muset autodromu Most vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná.
0: Ze dna Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně už nákladní automobily vyvezly tisíce kubíků usazenin. Ty se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků sedimentů. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět. Vysvětluje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Zhotovitel aktuálně hlásí odtěžení cirka 20% z předpokládaného celkového množství sedimentu. Samotným těžebním pracím předcházelo hloubení odvodňovacích struh, tak aby se sedimenty samovolně odvodnily a byly díky tomu lehčí pro transport. Sport.
0: Ruští sportovci se můžou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po třech letech tak zrušil suspendování Ruska, které zavedl po zahájení otevřené války proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor dnes taky sportovním organizacím doporučil, aby přestali prověřovat postoje ruských sportovců vůči válce. Zatím ale neschválil, že můžou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. V prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh je za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště po několika hodinách průjezdný. Kolem havarovaných kamionů na 78. kilometru se projíždí levým pruhem. A na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 323 směrem na Brno. Stojí tam porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Dnes uslyšíte příběh velké lásky plné zázraků. Lásky, kterou hlídají andělé strážní.
5: Pár, který vám představíme, prožil úchvatný život ve východních Čechách. Jemu je 82 let, jí 79. Mají se rádi a svou lásku si hýčkají každý den. Už od dětství totiž vědí, že nic není samozřejmé.
4: Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 60 lety začal u Marty a Jiřího Vodstrčilových překvapivě mnohem dříve. V hospodě v Mostku u Chocně. Marie byla tehdy ještě půlroční batole a Jiřímu byly teprve 4 roky.
1: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Postrčí, dobrý den.
4: Patrik Rozehnal, Český rozhlas, taky dobrý den.
3: Já už jedu pro vás, já vás jenom pustím dovnitř.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás vítám. Pojďte dál. Ale už mě netočte, prosím vás.
4: No ale kvůli tomu jsme tady. Vy si to zasloužíte, vy jste nedávno oslavili 60.
6: No.
4: Manželce, květinu, vám něco sladkého, nebo můžete dohromady bombu?
3: Můžem.
5: A to s ním já, protože děda to nejí.
4: Vy to tady máte hezký a voňavý.
6: Máme, no. Snažíme se s dědečkem.
7: Manželka byla tak těžce marl, tak to vypadá, nebude chodit a nic. A tak děti se snažili něco sehnat. A syn jako je tady ve Třeboji. A tak se jim podařilo s dcerou sehnat tenhle byt. A tak nám ho dali dokupy. Nádherně všecko nový koupili. A...
5: Víte, co to je?
6: Po 57 letech se stěhovat.
4: A předtím jste bydleli?
6: 57 roku ve Vysokém Mýtě.
4: No a to mi řekněte, ten pocit, protože se říká, že když lidé bydlí na jednom místě, prožijou tam vlastně ten společný život, tak je to takové najednou těžké se vykořenit z toho místa. Zvládli jste to?
6: Děda výborně, já jsem si parka pobryčila to. Jo.
4: Takže těžké, a vy jste si zvyknul rychleji?
7: No tak já jsem zvyklý cestovat. Práci, že jo, jsem jezdil po služebních cestách a takový.
4: Tak o tom si budeme vyprávět, váš příběh uslyšíme a já už se teď na to těším, tak. Doufám, že i vy.
1: Přesuňme se teď do roku 1945, kdy to všechno mezi budoucími manželi Martou a Jiřím Vodstrčilovými začalo.
0: Tehdy měli Jiřího rodiče hospodu v Mostku u Chocně. Byl to vyhlášený podnik a navštěvovali ho i přespolní. Každou neděli tam vyráželi na orosené pivo z nedalekého Brandýsa nad Orlicí také rodiče Marty. A malou Martičku brávali v kočárku s sebou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Jiříček se tam 3,5 leté, nebo kolik ti bylo, 4, se tam motal kolem hospody, tak mu vrazila kočárek a vozil mě kolem hospody. No a pak rodiče se zkamarádili, jenže manželovi v 6 letech zemřel tatínek. A tak maminka s Jiříčkem k nám začali jezdit do Brandýsa na nádraží na návštěvy. A od té doby se známe.
4: Vás vlastně seznámili rodiče?
6: Rodiče, naši rodiče, ano, ano. A jenže manžel zase zůstal s maminkou od 6 roku a tak nám začali jezdit a my jsme hráli halmu a chodili jsme na procházky spolu a pořád prostě, no.
4: Komu kolik bylo, když jste se tedy v tom kočárku vozili?
6: No tak mě bylo asi 5 roku a manželovi 4, no.
7: No a když mě tatínek umřel, protože měl zánět pohrudnice a byl v nemocnici o Vysokém Mýtě, no a pan doktor, který musel píchnout injekci, jak mu propích srdce. Takže na můj svátek 24. dubna byl po smrti, no. Bylo mě akorát 6 roku. A tak jsme se pak s maminkou přestěhovali do Chocně a od té doby jsme bydleli v Chocni.
4: Jaké to bylo přijít tak v útlém věku o tátu, jak jste to prožíval?
7: Strašně. Nejúž jsem to prožíval, když jsem byl starší, když jsem viděl, jak chodějí takhle kluci a to s tatínkama nikam, tak mě to bylo docela líto. No. Ale jako všecko se přežilo. A s maminkou jsme vlastně vyrůstali, ta už se nevdala. No a na začátku to bylo horší, protože vdova s klukem tak nás trkali, vždycky jsme bydleli chvilku tam, chvilku zase tam, když jsme se stabilně usadili. No.
4: Znamená to, že díky tomu, jak se rodiny znali, že jste trochu... Vaše rodina, Marto, nahradila tatínka i Jirkovi?
6: No, tak nějak.
7: Trošku jo, asi.
6: chodili k nám a třeba já jsem byla v sedmý, v osmý třídě a on pak jezdil dědečko i dědeček tam v tom mostku ještě byl, potom mu vzali hospodu, že jo, taky a dědeček tam byl, tak mu jezdil schodně s obědama, dědeček mu koupil pionýra, tak vždycky přijel na pionýru a holky ve škole mě říkali, že já jsem viděla na nádraží, že jo, z okna ze školy, holky, máš tam kluka, a Marto, máš tam kluka, a já jsem nechtěla, že jo, já jsem chtěla jenom kamaráda, já jsem ještě byla hloupá holka. Potom šel na vojnu, přišel se rozloučit, že jde na vojnu a ptal se mých rodičů, jestli mě může psát. A můj tatínek říkal, no tak píš o to, když ti bude odpovídat, tak píš, no a přišel první dopis a já jsem se vztekala, že psát nebudu, že když se mu to slíbili, tak ať si mu napíšu sami, že jo. No ale přišel na první opušťák a už to bylo. Mně bylo 16, jemu 19, tak jsme začali, už jsme nebyli kamarádi, už jsme začali.
4: Pomohlo tomu trochu to odloučení?
6: Asi jo, taky no, ale ne, třeba na vojnu mě nepustili naši za ním depák vůbec, to jako byla přísná výchova. Babička, maminka jeho za ním jela, ale nepustili mě ani s ní, jako za ním.
7: Takže vlastně mě dohodili rodiče, no.
4: A vy jste se nechal.
6: A pak,
7: přesně tak.
6: A pak jsme se vlastně vzali kvůli bytu, no.
4: No počkat, to jsme to vzali hopem.
6: No, dva roky jsem na něj čekala, než přišel z vojny.
4: Takže psala jste, odpovídala jste.
6: Ano. No, dostala jsem tři dopisy, tak jsem odpověděla jednou na ty tři dopisy, to jo. Protože jsem byla na gymnáziu, tak jsem se taky učila, že jo, a to a maturita a všechno. A pak jsem ještě byla na pajdáku, tak taky jsem pořád se učila a dojížděla jsem z Brandejsa do Ústí na gympl a z Brandejsa do Litomyšle na pajdák. No a pak jsem začala, už ještě mě bylo 18, už jsem začala ve Skořenicích ve školce. Tři roky jsem chodila 7 kiláků tam a 7 zpátky pěšky nebo na kole, kde nebylo spojení.
4: V tom období, kdy se tedy ta známost, to kamarádství přerodilo trochu už v blízký vztah a že jste spolu začali chodit, jak jste si říkali, jestli to můžeme tajnit, jaká byla ta něžná oslovení navzájem se?
6: Já taky nevím, Jirko, asi Jirko jsem mu říkala normálně. Ne, jednou jsi mě říkal smetíčko, ale nevím
7: no,
6: proč.
7: No to už je hodně ti teďka něco spadlo do oka.
6: No, to jo. Ale jinak Marti a Miško taky jsi mě říkal, to vím, to si pamatuju. No ty už si to nepamatuješ. Děda náš si totiž málo pamatuje, strašně.
4: A nebo nechce.
6: Nebo nechce. To je klidně.
4: To je lepší. Kdy jste začali uvažovat o tom, že to chození by se přeci jenom mělo tedy přetavit, že se vezmete, nebo jste to oznámili oficiálně třeba rodičům, že už teda nejste kamarádi. V jakém sledu to bylo? A případně jak vypadlo třeba žádost o ruku nebo oslovení, nebo čí to byl nápad, že vy dva budete...
6: No, bylo to kvůli tomu bytu hlavně.
4: To znamená, Jirka se vrátil z vojny?
6: Jirka se vrátil z vojny a řekli mu, přihlásil se do té družstevní výstavby a řekli mu, to mě bylo 18 teprve, že jo, a řekli mu, mladej, když se nevoženíš, tak tě vyškrtnem. No, a protože jsme spolu chodili, tak řekl, že tak já jsem přišla domů a řekla jsem, mami, já se musím vdávat.
4: No, nejdřív musel přítel Jirka říct ten návrh. Jak to bylo, Jirko?
7: No, když mě teda v Karose řekli, teda, že se musím ženit, jinak je vyškrtnou, tak jsem to zavolal Marti, ta to takhle podala rodičům, kteří byli nadšený, protože si mysleli, že je v jiném stavu, nechtěli mě to věřit. No a tak jsme se 24.
6: Ne, na Vánoce jsme se zasnubovali.
7: Jo, ale pak 24. jsme se vzali, no a to bylo v srpnu a 1. září jsme začali kopat.
4: 24. srpna kterého roku?
7: 63.
4: Jste se brali.
6: Ano, tak jsme se brali ve Zlíně.
4: Proč ve Zlíně?
6: Protože jsem tam měla sestru a tenkrát moje maminka byla věřící a chtěla, aby jsme měli svatbu v kostele. Jenže když jako já učitelka jsem si to nemohla dovolit, tak jsme měli až ve Zlíně, sestra mě to všechno tam zařizovala, jeli jsme vlakem na svatbu a tam jsme se brali. Nejdřív na úřadě a pak v

0: byla svatba veliká. Hostů spousta. Maso ale na potravinové lístky. A tak museli rodiče nejdřív na Národním výboru zažádat o povolení a s ním teprve vyrazit k řezníkovi.
1: Ve slavný den 24. srpna 1963 měla nevěsta růžové šaty, natočené kadeře a velkou trému.
2: Ale jo, pamatuju si, že jsem začala brečet, měla jsem ten závoj a furt jsem říkala, Jirko, kapesník, Jirko, kapesník. Neměla jsem. No, všechno je pryč. Všechno to je dávno.
3: Svatební noc byla?
2: Byla. Pěkná. Od té doby už taková nebyla.
3: A to mi řekněte, je to partnerské vyprávění. Je to vyprávění o tom, jak to chodilo dřív a srovnání pro ty mladší, jak to chodí dnes. Taková svatební noc. Bylo to poprvé, kdy jste spolu takto byli, anebo už tehdy předtím něco takového bylo?
2: No, trochu předtím, ale hodně, za 2 roky. A to, když řeknu dětem, tak řeknou, že jsme nebyli normální. Teďka to tak je, že jo.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Martě a Jiřímu Vodstrčilovým.
2: Na začátku svého manželství prožili krásné, něžné a radostné chvíle. 2 roky bydleli u Jirkovy maminky v Chocni a přitom stavěli své pomocí v rámci stavebního družstva vlastní hnízdečko lásky. Byt ve Vysokém Mýtě.
1: Když se konečně v září roku 1965 stěhovali, byli šťastní. Slzy se jim hnaly do očí, když vstupovali do vysněného bytu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jirko, říkal jste si někdy, co by tomu tak asi řekl táta?
4: No tak ono to člověku ani tak nepřijde, ale párkrát jsem připomněl do teďka. No. Chybí ten otec.
3: Jak vám se proměnil ten život partnersky po té svatbě? Bylo to pořád stejné, náruživé nebo uvolněnější, větší starosti? Ale ten vztah vás dvou, jak jste to cítili? Měli jste na sebe čas?
5: Jo, to jsme si udělali.
4: Jo. A nejvíc potom jsme to prožívali, když přišli děti. My jsme se věnovali dětem.
5: My doteďka žijeme dětma prostě.
4: A bylo to fajn. No.
3: Kdy přišly ty děti? Kdy přišlo první? Kdo to byl? Co vy jste prožívala? Vy poprvý máma?
5: No, Peťa se narodil 8. června na Medarda 67, tak 4 roky po svatbě. Já jsem pak v září měla 23.
3: Byl plánovaný?
5: Byl plánovaný.
3: A když Marta, Jirko, řekla, povedlo se to, jaké jste měl pocit, když jste zjistil, že budete mít?
4: Já jsem šťastný, jo. Co jiného k tomu říct?
5: To jsem v září měla narozeniny taky, 11. No, tak pak se v červnu narodil. Jo, chtěli jsme, ono nám to ze začátku moc ani nešlo, ještě o tak půl roku, než prostě se zadařilo. Nejdřív říkali, Marta se musí vdávat, Brandej se, ještě jí není 19 a už se vdává a to, a pak už zase chodili babky a mamce říkali, oni nemůžou mít děti, jo, že, tak to bylo, že jo, tenkrát, kdo neměl v 18, 19 dítě, tak to bylo, teď už je to jiný, že jo, zase všechno. No a pak jsme chtěli Aličku, nebo chtěli jsme druhý, že jo, nevěděli jsme, co to bude, tenkrát nebyl ultrazvuk, nebylo nic, že jo, no, tak jsme si jeli pro auto do Zlína, viď? A byla Alička. Porod strašně těžký, jo, já jsem měla na císaře a nechali mě jim měsíc přenášet, tenkrát nebyl ultrazvuk a nic a to, pak to bylo strašně rychlý, jo, že jsem musela rychle na císaře, říkali ještě pár chvílek a byli bychom obě, ona měla na pupeční šňůře oba uzly. Takže kdyby se rodila normálně, byla by mrtvá nebo postižená. Takže to byl zázrak, že nás zachránili mě, že mě vysadila ledvina tenkrát taky a vlastně i tu dceru, že je, vždycky říkám, že, a syn vždycky říká, já říkám hlavně, že není postižená a syn, jak si s ní utahuje, vždycky říká, když se na ní podívej, mami, a to. A ona zase mu řekne, no a ty seš nedonošený zase a už se špičkujou a mají se rádi, ale spolu oba dva.

0: je to dobrý, no.
1: Takže do života vám vstoupily dvě děti.
2: Ano, dvě děti.
1: Přibylo starostí?
2: No to víte, že jo. Začali studovat, Petr byl v Rychnově na škole 4 roky, že jo, tak jsem ho pakovala každou neděli. Přišel v pátek večer a říká, první jeho slovo bylo, mám strašný hlad, takže do neděle se vařilo, peklo, pak v neděli jsem upekla, on nám řekl vždycky, tenhle proužek si můžete nechat k snídat tomu, ke kafi a tohle mě mami všechno zabál. No pak šel na vojnu, tak jsem posílala valíky na vojnu, že jo, taky. No takže no, do toho dcera dělala tu ekonomku v Chocni, tak furt nějaký starosti byly, no a jedna svatba, a druhá, a třetí a čtvrtá.
1: A u těch dětí, když byly ještě v tom dětském věku, jaký byl Jirka táta?
2: Dobrý byl táta, akorát vždycky jsem říkala, kdyby ti dělali na hlavu, tak ty budeš držet. Ten generál se musela být já.
3: Já jsem byl typ, který se nerozčiloval.
4: Jací vlastně byli Marta a Jiří Vodstrčilovi manželé? Rodiče? Partneři? Víte co? My si je vyzkoušíme.
5: Patrik Rozehnal jim položí na vlas stejné otázky, ale každému zvlášť, aby své odpovědi neslyšeli.
4: A teď si ověříme, jak se po těch 60 letech manželství znají. Vy jejich odpovědi uslyšíte za sebou.
1: Na co se doma vůbec nejvíc těší?
3: Tak až bude po všem a tam sedne si a luští a má pohodu v křesle.
2: Že vyperu, že uvařím, že mám čisto. Já na děti, když přijdou, se těším.
1: Na manžela ne.
2: Taky. Pořád se na něj těším. Toho mám pořád vedle sebe. To jsem ráda, že se mnou je. Ale jinak já se skoro těším na všechno.
1: Chtěla jste někdy po něm, aby se za něco omluvil?
2: Když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem mu říkala, že se ke mně vůbec neměl na těch fotkách. Že jsem měl k dceři, ale ke mně ne. Já, že jsem tam jak chudá příbuzná.
1: Musel jste se někdy ženě za něco omlouvat? Nebo myslíte si, že by bylo potřeba se jí za něco omluvit?
3: Nespomínám.
1: 50. výročí svatby, nevyčítala vám nic?
3: Jo, možná, že jak jsem tam stál na fotce, ne? No jo, tak to.
1: Co pokládáte za první rande a co se na něm dělo, kde to bylo, co se tam událo?
3: Tak to bylo u toho, u Komenského. To byl takový přístřešek. A to jsem byl poprvé na opušťáku a byla zima, tak jsem ještě přikryl vojenským kabátem. Tak to bylo takový to vážnější rande.
1: Celou jste ji přikryl?
3: Ne, jenom nohy. Celou ne.
1: A u toho skončilo? Nebo třeba pusa, nebo něco takového?
3: To bylo, no. To byla. Možná začala dřív ona, než já, ale nevím.
1: Kde jste byli na prvním rande?
2: To vím. Když přišel z ty vojny tenkrát, tak jsme šli, to byl sníh, to byla zima, tak jsme šli do Klopot, v Brandejse jsou Klopoty, a tam byl takovej altánek, tam jsme si sedli na takovou lavici, přikryl mě, já jsem měla krátký sukně, jsem nosila, tak mě přikryl tím vojenským kabátem takhle nohy, no a myslím, že tu první pusu jsem mu dala spíš já.
1: Na jaké pořady v televizi se díváte společně?
2: Na detektivky. I když já bych třeba něco někdy přepla jinak, a když vidím, že ho to baví, tak se koukám s ním. A když jo, opravdu já mám nějaký pořad, tak děda jde vedle.
3: Tadyhle koukáme, jak teďka dávají, řekněme, já nevím, ty kriminálky, jak to je ono, no a ty sladějáky, to mně moc nejde, tak já vždycky odcházím vedle.
1: Kolik času trávíte společně?
3: Skoro pořád. Teďka teda, jo, v důchodě.
2: Pořád. Pořád, od rána do večera, až do rána, od noci do rána.
1: Co jste u něj celý život trpěla a chtěla ho to odnaučit.
2: Kouření. Kouření. To bylo nejvíc.
1: V čem vás chtěla žena změnit?
3: Abych nekouřil. To bylo nejhorší.
1: Kdo platí v restauraci?
2: No, většinou já.
1: Kdo cáluje v restauraci?
3: Já.
1: Berete to na sebe jako chlap?
3: Jo, to jo.
1: Když jste se milovali, kdo byl stydlivější?
3: Tak manželka.
1: Jak se to projevovalo?
3: Většinou jsme museli zasnout, aby na ní moc to. Ale jinak takhle to.
1: Jste nebo byla jste při milování stydlivý typ?
2: Ano, to vždycky děda říká, že musí mít zasnuto. Až, že nemůže být celý rozhavený, když já prej zhasnu a ještě se přikryju, až jsem.
1: Kdy naposledy jste si dali pusu?
2: Každý den. Když odchází někam nakoupit, mě dá pusu. Když přijde ráno, mě dá pusu, večer mě dá pusu. Pořád. Po celý život. To jako bez toho nejde.
1: Kdy naposledy jste si dali pusu?
3: Každý den.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zlatý, vlastně už diamantový manželský pár Jiří a Marta Vodstrčilovi je důkazem toho, že láska je zázrak, který se může udát kdykoliv.
2: Zázraky zažili oba. Jakoby je tam nahoře hlídali andělé strážní. Nikdy je nenechali padnout, i když těžkých chvil bylo dost.
3: No taky byly starosti, že jo, taky. Dcera ta se vdala a pak jeden v pátek nám přišla říct, že se stěhuje do Sarajeva po válce. Takže to jsem musela k doktorovi pro prášky, to bylo hrozný, no. Ale za rok se pak vrátila, no, pak se rozvedla. Taky byly špatný někdy věci, no, to.
4: A když přicházejí tyhle těžké okamžiky, špatné, na psychiku, vyčerpávající, jak moc je důležité mít vedle sebe toho druhého a jak si pomáháte?
3: Strašně důležitý to je, že to máte komu se svěřit, že jo, to jako, anebo třeba moje maminka mě umřela u mě doma, že jo, a takový byli strašný někdy taky. A tatínek 12 roku na posteli, já poslední rok jsem tam jezdila třikrát týdně ho pomáhat, přebalovat a všechno s maminkou, a takže to bylo těžký, no.
4: Když odešla, Jirko, vaše maminka, tatínek už vlastně dlouho nebyl, maminka byla takový ten pilíř vlastně z té vaší strany, z rodiny. Jak jste to prožívali, jak moc vám třeba pomohla vaše paní přežít asi tu těžkou chvíli?
5: Jo, tak to. No, dělali jsme se spolu o to. Všechno se připravovalo společně.
3: No jo, je to.
4: To je život. Život je. Má dvě strany. Ve vašem partnerském životě, ve vašem manželském soužití, kdy jste se nejvíc jeden od druhého báli, Jirkovi o Martu?
5: No, nejvíc jsem se bál teď. To jsem z toho byl na sesypání, když jsem ji viděl.
4: A co se stalo?
5: No, když Marti zkrátka, když odvezli do nemocnice, že jo, tak zaplať pámu tady do Ústí. A když jsem viděl ty hadice tady, tak jsem se tam málem sesypal. No a teďka ještě, když nesměla pohnout hlavou a jenom říkala, já chci umřít, tak jsem tam odsud odešel potom a myslel jsem, že se z toho sesypu. To mě bylo teda opravdu nejhůř.
4: Co vám bylo, Marto?
3: Oni pořád nevěděli, co. Pak mě brali i kostní dřeň a všechny možný, že no, gynekologie, střeva, žaludek, prostě sami hadice do mě strkali a furt nevěděli, jako z čeho to mám, no. A tak nakonec, no, a říkali, měla jste ve žlučníku centimetrový kámen a ten to mohl všecko zablokovat.
4: Bála jste se o sebe, měla jste strach, měla jste chuť už odejít, nebo jaké pocity jste prožívala?
5: Pořád chtěla umírat.
3: Ty první dny, jo, ty prostě, já jsem dokonce už, ano, potom už jsem byla i na normálním pokoji, nebyla jsem na jipce, ale zase to chytlo, to prostě nemohla jsem dejchat, že jo. A nakonec zjistili, že mám v plicích vodu až nahoru, tak mě zase dali na jipku a to jsem byla už trochu v kómatu. A mně se ale zdálo strašný sen. Mně se zdálo, že vidím hřbitov v Brandejse, kde bydlejí moji rodiče, teda jsou pochovaný. A já jsem tam viděla samý věnce. A někdo šel kolem a říkal, já jsem se jmenovala Sezemská za Svobodna, kdo pak u Sezemských zase umřel, někdo říkal. A oni říkali, no Marta. Ježíš, Marta, s tou jsem chodil do třídy. A tohle se mně zdálo, co jsem potom dceři vykládala, jsem říkala, já jsem už byla v hrobě prostě. Jestli to je pravda, já nevím, proč se mě to takhle zdálo.
4: A myslíte si, že jste se tam nějak rozhodla, že se chcete ještě vrátit? Nebo to byl takový obraz, který vám ukázal, takhle by to mohlo vypadat, ale vy tu ještě musíte zůstat?
3: No tak nějak to bylo. Prostě já jsem oni říkali, že už jsem byla toho skoro.
4: Vy jste se nám vrátila?
3: Asi jo.
4: Z toho musel mít určitě Jirka velkou radost. Co vy jste doma prožíval sám, že na dlouho týdny v nemocnici na chlapa to muselo hrozně dolehnout? Přiznejte se, musel jste určitě i slzet, nebo jste přemýšlel?
5: Že jo, to je jako člověk, no a teďka ještě se ptali ženský a jak to je a tak člověk si to pořád v té hlavě protáčel. Když se jí ulevilo, tak jsme měli všichni radost z toho.
4: Jirka je citlivý. On musel, on vás přece miluje a musel se bát, že by tu lásku mohl taky ztratit. Děti v tomhle věku občas i na tohle musí to přijít myšlenka.
3: To já se taky bojím, když byl se žlučníkem, teď mu prask, všechno měl vylitý v břichu a to tak taky mě nedávali. 11 dní na jípce mě nedávali naději vůbec.
5: Pak vám ukážu ten takovýhle kámen, který mě vytáhli.
3: Protože on, si to, on taky děti říkají, že byl strašně špatný. Já pak, když za mnou chodil do nemocnice tak už, a viděla jsem, jak je špatný, tak jsem synovi řekla, Peťo, řekl mi mu, že je už zase covid a že už sem nepouštěj a už něho sem nevoz. Protože jsem se bála pak o něj spíš, no.
4: Když přijdou tyhle chvíle, na co myslí člověk? Na sebe? Nebo i na toho druhého, co on tady bude dělat, kdyby to zůstal sám, já ho tu nechci ještě nechat.
3: Na oboje. Bojíte se o ně a i o sebe, že zůstanete sám. To jo, to jo.

0: Protože děti Marty a Jiřího Vodstrčilových své rodiče milují a měli o ně po všech těch zdravotních problémech strach, rozhodli se přestěhovat je blíž k sobě.
1: A tak koupili starší byt v městském centru v České Třebové, kompletně ho opravili, zařídili a rodiče tam po 57 letech bydlení ve Vysokém Mýtě přestěhovali.
2: Udělali vám to krásné, ale jak těžké to bylo pro staršího člověka najednou v tomhle pozdním věku přejít někam jinam.
3: Děda ne, děda se těšil. A já jsem kolikrát takhle u snídaně se rozbrečela. Taky to na mě přišlo, no. A když každý den nám jedna sousedka volá, taková paní 84 roku, ne, kolik je, 84, a tak nám skoro každý den zavítala, jo, děda jí uvařil kafe nebo čaj a popovídala vždycky, co je novýho v Mejtě a zase šla a to. A tak nám volá, každý den je 8 nebo 8:30, tak víš, kolikrát volala v 7, jsme říkají v 7, ne, to ještě ležíme. A tak nám volá, a Vostrčilovi, jak se máte? A co pak budete dneska vařit? Pokaži. Taky řekneme, co budeme vařit a je spokojená. Tak hezký den, mějte se.
2: Takže udržujete vztahy vlastně s přáteli z toho původního určitě, bydliště. Určitě. Není tam trochu stesk, že tam už nejste?
4: Ale tak byli jsme na ně zvyklí tolik let, ale já jsem si tady zvyk a strašně se mi tady líbí ta příroda. A vůbec ten byt je takový útulný, je to hezky tady. No. Tak ženy to nesou hůř než chlapi, že jo.
3: No jo.
4: Já jsem kdysi čudroval, že jo, ještě a takový před vojnou, a takže my chlapi se spíš také cestujeme nikde. Ženy to nesou hůř, no.
2: Co vám pomohlo se zžít s tím novým prostředím? Kdyby něco podobného potkalo jiný pár v tomhle věku, třeba ho uklidnit, ať se nebojí, že se to dá zvládnout? Díky čemu?
3: Hlavně, že jsme dva. Hlavně, že jsme dva. Já kolikrát, když nemůžu spát a přemýšlím, nedej bože, abych tady zůstala sama, to bych šla asi radši do toho domova důchodců. Abych byla mezi lidma, že jo? Ani si to neumím představit.
2: Ale vy máte ty slzavé oči a to je důkaz toho, že vy si to uvědomujete, jak moc je důležitý pro vás a vy pro něj.
3: Určitě jo. Určitě jo, no. No, a už to třeba nebude na dlouho, že jo? To je to právě blbý. Měli bychom se vrátit aspoň o nějaký rok zpátky, no. Ale to bohužel nejde. Ale musíme být rádi, že jsme se tohohle dožili. Kdo pak se to dožije, že jo?
2: Víte ale, jakou sílu vy tím svým příběhem a přístupem k životu dáváte mnoha dalším? Nejenom těm, co máte ve svém okolí, ale díky tomu našemu vyprávění i těm, co vás teď slyší a zjistí, že tu sílu lze najít i v tomhle věku a lásku taky?
3: Určitě, jo.
4: Pravda.
3: To je pravda. Jo.
5: Zlatá láska.

0: zde dvíš si domov můj, právě ty si domov můj.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dáte nám za pravdu, že manželé Marta i Jiří Odstrčilovi jsou i po 60 letech manželského života stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
3: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim poslali nový velký kávovar, italskou kávu a také digitální rádio. A doufáme, že je tímto darem nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
4: Milá Marto, milý Jirko, mým úkolem je vám díky Petrovi Kostkovi a Carmen Majerové poděkovat za to, že jste mohli takhle vyprávět svůj příběh, a protože už v té psané formě, tak jak jste ho přihlásili, je zaujal natolik, že se rozhodli vám poslat dar.
5: Ježiši Maria, co to bude?
6: Tak to se teda nechám překvapit. Co by to mohlo být?
5: Ježiši Kriste. To snad ne.
6: Ale to nahoře se mi líbí.
5: Ježiš, tak děkujeme moc.
6: Já, rádio, to je moje.
5: Za to jsme si to zasloužili, pro Boha.
4: Za těch 60 let spolu a 80 skoro dohromady.
6: Takže jim taky moc děkujem. Opravdu to.
5: A co my jim máme dát?
4: Vy už jste jim dali tím, že jste poslali svůj příběh, který je inspirací pro mnohé z nás, i mladší.
5: Ježiši, děkujeme moc.
6: Jste hodný.
5: To jsem nečekala vůbec.
6: Jste na výrazný dech teda.
5: Jestli se to naučím s tím. Zatím to dělá děda teda.
4: Tak děda už to umí a vám udělám instruktáž.
5: Já se to budu učit.
4: Je to tedy kávovár a je to samozřejmě digitální rádio, aby i ten pořad, který jsme teď vlastně spolu dali dohromady, jste si mohli poslechnout v digitální lepší kvalitě.
5: Krásný, to má děda radost, ten to je rádiovej maniak.
4: Děda poslouchá víc rádio?
5: Jo.
6: No já, když něco dělám, tak tam musí něco hrát.
5: On jde záchod s koupelnou a musí mít tuto rádio.
4: Může, je přenosný.
5: Jo.
6: S tou jste mě udělali moc velkou radost tím rádiem.
5: A jsme dlužní teda, no, jak se to říká.
2: Vůbec ne, Marto a Jiří, vy si to zasloužíte za to, co jste prožili. A kolik lásky jste rozdali.
3: A na závěr bychom ještě rádi slyšeli, jak vypadá život po 60 letech manželství. Jak oba vnímáte lásku? A za co byste tomu druhému chtěli poděkovat?
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Jak vypadá ráno u vás? U takového zamilovaného 60-letého diamantového páru.
5: No jak?
6: No tak já většinou vstávám dřív. U maličko by už nevydržím ležet. Pak stane Martino a já buď to jdu nakoupit. A
5: já se jdu píchnout v 8, dědeček připraví snídaní, jdem se umejt samozřejmě, že jo, na záchod, no a pak spolu snídáme třeba hodinu.
4: Dokážete si i vyprávět, jako byste se potkali poprvé?
6: To jo, to dokážeme.
5: A vzpomínáme hlavně, vzpomínáme, co bylo a co to a co naše rodiče
6: a na děti hlavně.
5: A hlavně o dětech, že jo, povídáme a o vnukovi a tak jako furt si máme co říct.
4: Jste v tom věku, nebo je člověk v tom starším věku víc něžnější, dojímací, plačtivější, moudřejší, jaký?
6: No. Asi všechno.
5: Jo, opravdu jo.
4: Marto, Jirko, co pro vás znamená to slovo láska? Co za ním vycítíte?
5: Všechno. To je No, že jsme spolu, hlavně, že jsme spolu a že člověk není sám, protože ke stáru je to ještě horší než za mlada.
6: No a důležitá je hlavně tolerance. Hmm. To je hodně důležité.
5: Tak to víte, že bych ho někdy, bych ho třeba, že jo, taky za mlada hlavně, když člověk ještě měl. A on mě možná taky, že jo, ale jinak je to lepší bejt ve dvou, než sám. To jako jo. A když čím jste starší a teď přijdou ty nemoce a to a můžu mu říct, že mě bolej nohy ráno, dneska stanu, říkám, mě ti tak bolej ruce a nohy a všecko. Nějakému mladěcho bych mu to se styděla říkat, že jo, kdybych si namluvila mladýho. Takhle my už o sobě víme všechno.
4: Ale niterně, co to znamená ta láska v tomhle věku? Je to... To, že máte ty motýly, jako když jste byli zamilovaní, nebo že vás hřeje to pomyšlení, že ten druhý je třeba jenom vedle, že ho máte na blízku, je to strach, který o něj máte, je to radost, kterou máte, když jenom pomyslíte, čím byste tomu druhému tu radost udělali. Co to všechno je ta láska?
5: To je prostě všechno.
6: To je vlastně to, co jste všechno vyjmenoval.
4: No. A možná byste něco přidali.
5: No ty motýly už jsou trošku takový odletěli občas. Už jako nejsou takový jako za mladá, jo.
4: Máte společný humor, smějete se rádi, pomáhá tohle?
5: Jo, taky.
4: Je něco, co byste si ještě chtěli dopřát v životě, co od něj čekáte, po čem toužíte, nějaký sen? A určitě je, v každém věku musí být.
5: Aby jsme byli zdraví hlavně.
6: Souhlasím.
5: Jinak nic nepotřebuje. My teďka, když vám můžu říct, jsme důchodci, ale my se máme nejlepší za celý život. Opravdu, jo. My si můžeme koupit šunku, my si můžeme koupit ovoce. To dřív, když byli děti malí, tak jsme koupili jim. Nebylo prostě, jo. A stavěli jsme a prostě jsme furt šetřili a to. Ale teďka, že my to furt říkáme s dědou, že se máme nejlíp, jak se máme. Máme pěkný byt, máme hodný děti. No hlavně, aby jsme zůstali zdraví. Já jsem dětem říkala, zrenovovali jste nám byt, ještě nás jste měli zrenovovat trochu. No, ale přežila jsem, tak snad ještě nějaký rok to vydržíme, vidědo.
6: Přesně tak.
5: S tebou.
6: No jo, no, prožili jsme toho dost, ale opravdu teďka jsme na tom nejlíp.
4: Za co byste jí za těch 60 let vy poděkoval?
6: Tak za prvé, že hezky vychovala obě děti, že se jako ona starala dobře, že jo, šetrná byla, jako nerozhazovala. No a hlavně jsme se měli oba rádi, no. To je to nejhlavnější, že máme do dnes.
5: Já mu děkuju za všechno. Za všechno, že mě měl rád, že se staral o nás, že děti měl rád a má rád do teďka. Za všechno. Za všechno. A neumím si představit být bez něj.
4: To je ta láska.
5: Asi jo. No, bude to jednou těžký třeba. Pro jednoho nebo pro druhého.

0: Marta a Jiří Vodstrčilovi prožili nádhernou lásku, plnou zázraků, jako by andělé nebo kdo si tam nahoře věděl, že lidé s tak čistou duší a láskou v ní tady musí být dlouho, abychom se mohli jejich lásce od nich učit.
1: Jak napsal kdysi Erich Maria Remarque, kdo v lásce nevěří na zázraky, ten je ztracen.
0: A tak nestrácejme naději, víru, ale ani čas. Věřme, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Bývalý ředitel motolské nemocnice Ludvík neuspěl s ústavní stížností proti vazbě. V Chebu začala oprava památkově chráněné nádražní budovy. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Zpochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel o cestovní pas, a to rok poté, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročená.
5: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
4: Ludvík se zvažuje obrátit na Evropský soud pro lidská práva. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt, postavený v 60. letech minulého století, čeká renovace interiérů i vnější části budovy, říká ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
6: Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále.
4: Většinu nákladů pokryjí dotace a půjčka od Evropské unie. Družici Kostka od studentů Vysokého učení technického v Brně dnes po 9. hodině ráno vynesla na oběžnou dráhu raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Asi po hodině od startu se družice tvaru krychle o hraně asi 10 cm stala samostatným vesmírným objektem. Krátce před polednem výzkumníci dostali první data. Výzkumný tým předpokládá, že Kostka bude v provozu až 5 let. K čemu se družice využije, popisuje vedoucí výzkumného týmu Šimon Sloboda.
7: Půjde o snímkování země pomocí kamery. Budeme tam verifikovat ten provoz našich komponent v těch vesmírných podmínkách. Potom dojde k tomu, že budeme provádět pomocí naší experimentální antény nějaká měření rušení v UHF pásmu na orbitě. Sport.
4: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maďarová a Ester Ledecká zlaté medaile.
0: Počasí.
4: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: V Říčanech je uzavřená široká ulice. Nákladní auto tam havarovalo do viaduktu. A na Pražském okruhu je mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 uzavřený pravý jízdní pruh. Probíhají tam údržbové práce na mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo. Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho, to už je leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v Rázově a kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice. Ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ty lidi ani netušejí, kam jedu. Jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaký známý a měl by říct, tě Bůh, kam jedeš? A já bych leda byli odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptala, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých liáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tak tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už si nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. A rakouští celníci za Znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem prosím objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko za Bad Hofgastein přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůzí okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žízeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem a to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze Šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou řadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš na spěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. No, tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, rouda cukrlat, to jsou nějaký starý čtvrzenky už moulaný.
3: Ty nemáš klíč, viď?
2: Ne, nemám.
3: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás obět.
2: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
3: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
2: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby se, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
3: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
2: No počkej, nemůžeš, přede mnou ses ho dávala do kabelky.
3: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
2: No a kde ji máš?
3: Tamhle.
2: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam no, pod tou dekou?
3: Ano.
2: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
3: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
2: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a neslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v ní se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete najít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut,

12krát pokroten ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček, přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny. To je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala. Neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, že kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu navenek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl milumilovný člověk. Měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček Fouských. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem, Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další rejče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky
a vytáhl nad vodu. Byla to samozřejmě nějaká ženská. Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sípěla, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
2: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
3: Náhodou mohla, kdybych chtěla, aby si jeděl, kdybych to uměla.
2: Jenže neumíš. Hmm. A já umím. Hmm. Uvidíš, co ryb nachytám.
4: No, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj.
3: Víš.
2: Se nevytahuju.
4: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
2: Jakou soutěž?
4: No, kdo víc chytí.
2: Jak to myslíš?
4: No, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
3: Jo.
2: To je baštizna. Ta čulda bude celý týden čistit dřeváky.
3: Mm-hmm.
2: Ale počkej, tati. Do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
4: No, co jsi myslel? Motýly?
2: Totiž nesměj se, Máňa, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl ta čulda větší úlovek.
3: Ano.
2: Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto ta čulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
3: Ovšem, jestli ty škrpály měly žraloky...
4: Abys mi to honem nepřipomínal.
2: Já jenže tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, ta čuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
4: No prosím, jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaprlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
2: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
4: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
2: Plavala žížela až k rybičce, hopla a rybka je na udičce.
3: Jedanáky pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
2: Štiky šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
3: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
4: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
2: No, ještě jednu. A budu mít první.
3: No právě.
4: No tak, to ti blahopřeju.
3: No, to je tedy pravda. No,
2: klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je tak vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
3: No to tady je.
4: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
3: No, vidíš, to je.
2: Už se vyšklebuje.
3: Aby ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
2: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
3: No právě.
2: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
5: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky. Ryby.
3: To tady není zrovna moc sportovní.
2: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
5: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
3: Ty jsou ale hezké.
2: Má jich plnou káč.
3: A to tady ano.
5: Tak kolik jich chcete, mladí muži? 2-3 kousky nebo víc? 1, 2, jak říkám, 5.
2: Je
3: to podfuk a podfuk se nevyplácí, Hurvínku.
2: Ale to vypráví holubům.
4: Tak co? Jaký je stav o poločase, Hurvínku? Pochlup se. Já mám 4. Kolik ty?
2: Nestoj to ani za řeč. Pár takových mrníčků. Podívej, tatí.
4: Šmangode. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
2: No to víš, rybařice musí umět.
4: Umět, umět. To je štěstí, to je náhoda.
2: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tatí, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
4: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
3: Nestydíš, Hurvinku, takhle podvádat, víš?
2: Zbytečně nemluv a pojď.
6: To mě taky ne.
2: Slyšíš pana prodavače?
6: No, neslyším, toho slyšíš.
2: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
6: To třeba uchrastil. Nebo si na chvilku odkočil, co já vím.
2: To by se mě tam pověsil. Tabulku, že přijde hned.
6: Jej, zanánky. My jsme ale, pojď. Tam se ta tabulka visí.
2: Sáha, to je má záchrana.
6: No, ani bych to řekla. Tabulka tam visí. Ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
2: Vyprodám. No nazdar, že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
4: Nevěř tomu, Hurvínku.
2: Je to čudo, ty jsi tady byl schovaný?
4: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
2: Čekal?
4: No ano. A víš proč?
2: Proč?
4: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsi mě poznal.
2: Poznal?
4: No, poznal. A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
6: Když to, Hurvínku?
2: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
4: Proč byla? Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
6: Tak. Říká, Hurvínku?
2: La, la, la, žížala až krbičce hopla.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přece jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku. Dáte tam špetku česneku?
2: Latinsky allium sativum.
1: Ano, sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky
1: to taky.
2: Origanum majorana.
1: Ano, to ano.
3: A jednou paviána.
1: No tak, kurvínku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, ne edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, to bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebylo. Zapomněl jste totiž na brambory.
1: Jo, takhle, no vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: Ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No?
1: Nemusíme hlídat vařič, když tu nemá co chytit,
2: no,
1: že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krásné. To je nádhera. No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
3: Mariánku taky.
1: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak. Jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. 5 korunů.
3: Hurá, hurá, to budu hledat, až se ze mě bude kouřit.
4: Vlese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A vlese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmango, ty tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si
3: věděl. O, Jerry, prosím tebe,
2: pohledu. A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejble je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já budu taky na houbičky, na houbičky.
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně. Osolit, zamíchat, no. Co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Na všechno, abych myslela já. Že zapomněl pan Spejble, prosím, to je jenom mužský. Ale taková kuchařka, jako je bábinka. Tak lžičku soli, zamíchat. Jej, Donalky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
3: No jo, nebýt mě, usekl by si taťula pěknou ostudu. Víď, Žeričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak, tady je pytlíček, počkat napřed ochutnáme, ať si Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťula se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, nedože? Leda, že bych doběhl do sámu.

0: no good pak. Je, domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka, že ano, taťuldo.
0: Správně. Tak co, chlupte se, chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Já 6. Našel si víc hurvinku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostly.
0: Vidíš, Horvajs, vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička. Tu máš 5 korunů.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Teď já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko, ta bude přesolená. No, tebe se ani neptám, Horvajs. Když jde o to provést nějakou hloupost...
1: Musím tě zklamat, tatí, ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No, jistě.
1: Ochutnej, tatí.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No, ochutnej.
0: Kazici, choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale...
3: Co?
0: Vždyť... Není přesolená. No to je lahudla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá.
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě 5 kačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas a že můžeme společně strávit další noční hodinu. Venku se pomalu utišuje den, ale my si dnes budeme připomínat chvíle, které byly naopak plné smíchu, radosti a krásných vzpomínek. Říká se, že dětský smích je ten nejkrásnější zvuk na světě. A děti i vnoučata mají ještě jednu úžasnou vlastnost. Dokážou nás překvapit svou bezprostředností, upřímností, nečekanými otázkami i výroky, nad kterými se nejdřív zarazíme a potom se jim smějeme ještě po letech. Jsou to právě ty drobné okamžiky, které se v rodinách vyprávějí znovu a nikdy se neomrzí. Možná i vy máte schovanou vzpomínku na nějakou roztomilou hlášku svého dítěte nebo vnoučete. Nebo nějakou malou příhodu, která se stala legendou ve vašem rodinném povídání. Právě o takové příběhy se dnes večer podělíme. Budu moc ráda, když zavoláte nebo napíšete a necháte nahlédnout do svého rodinného alba nás, posluchače Noční linky. Věřím, že společně vykouzlíme nejeden úsměv na tváři a možná si připomeneme, že právě ty obyčejné chvíle bývají v životě ty nejcennější. Přeji příjemný večer a těším se na naše vyprávění. Jarka Barboříková vás zdraví ze zlínského studia a to do celého Česka. 731 800 900, volejte, pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si budeme povídat o dětském smíchu, který umí zahnat starosti lépe než ledajaký lék. Paní Iveta z Olomouce je s náma, zdravíme vás.
1: Smíchu? Ano. Tak tomu mám co povědět. Já jsem dělala ve školce 42 let. Mohu mluvit do éteru?
0: Určitě, určitě. Takže 42 ano. Let jste byla paní učitelkou.
1: Iveta, ano, Iveta Olomouc Radíkov. No. Mě už posluchači určitě znají, já furt volám, já jsem blázen. Takže já jsem pracovala 42 let ve školce a teď jedenkrát jsem seděla v té šatně s těma dětičkama a teď jsem je oblíkala. Já jsem ráda rýmovala, jo, já jsem ráda jim říkala, no slunce, blunce, plunce a takový ty rýmovačky, jo, jsem jim říkala. A teď jsem je oblíkala, zapínala se mi ty zipy a teď jednomu chlapečkovi jsem zapínala zip a říkala jsem, slunce, blunce, plunce a toto. A on říká, počka, a já jsem říkala, to je bunda a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá.
0: Bylo těžké zachovat vážnou tvář, když děti vymýšleli různé lumpárne, nebo jste byla jejich největší parťačka.
1: Počkat, a já říkám, co jsi to řekl? Prikunda. Já říkám, že ti to naučil. Prý můj bracha, on chodí do 8. třídy. A já říkám, bunda, kunda to, ne, bunda, zip, jo, a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá normálně. Já jsem se nemohla počkat, já jsem se lámala.
0: Ivetka, pojďte k nějaké další historce, za těch 40 let jich tam muselo být požehnaně.
1: No, bylo, ano. Ty děcka jsou úžasné.
0: Jsou báječné, jsou překvapivé. A řekněte, jak jste to zvládala? Co vaše nervy? Já si to neumím představit, 40 let pracovat ve školce.
1: Já jsem měla ve třídě, tenkrát, paní Jaroško, dneska tam mají holky 10 dětí, já se na to dívám, jo. Oni tam jdou dvě holky, učitelky, a mají 10 dětí. Já jsem měla tenkrát, měl 60 let, jo. Aby lidi věděli. Mě teďka 65. A já jsem tam měla ve třídě 32 děti. Jaruško, to byl mazec.
0: To byl mazec.
1: Co?
0: To věřím, Ivetko.
1: Ty děcka řádili, to byl bordel. A já jsem se na to tak dívala.
0: Stalo se vám někdy, že k vám potom do školky chodili už děti vašich bývalých dětí?
1: Ještě no, ano. Ano, to se stávalo. Ano.
0: To muselo být nádhera, potom to porovnáváte.
1: Mně je, aby posluchači věděli, kdo to volá, ta baba z toho Radíkova. Mně je dneska 65, jo. Moje holky mají 45, jak jsem o ní hovořila, tím exémem. A já jsem měla ve třídě tenkrát...
0: Ano? Slyšíme se, paní Ivetko? Jejda, tak si to nedoposlechneme, telefonní linka nás zklamala. Tak mrzí mě to, jsem ráda, že jste řekla alespoň pár vtipných myšlenek a zbytek tedy musíme schovat na příště. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, téma dětský smích, volejte.

0: Jsem ráda, že jste se naladili noční linku Českého rozhlasu. Právě dnes se společně vzpomínáme na dětský smích a na vše, co s ním přichází. Teď je s námi pan Miloslav
1: Kalaš, Uhlíčky Janovic.
0: Jak se máte, pane Miloslavi, jaký jste měl den?
1: Mám se krásně, skládám básně.
0: A rozesmálo vás nějaké dítě, nebo povídejte, o čem budeme dnes vyprávět?
1: Helejte, já vám řeknu, když ještě moje dcera nechodila do školy, chodila jenom do školky, tak vám řeknu takový případ. Bylo to před Vánoci, tak jsme říkali, jak to uděláme, aby jsme teda, jak se říká, předali té naší dceři nějaký ten dáreček. Tak já jsem, protože jsem dělal instalatéřinu, tak jsem měl koudel a já jsem říkal, víš co, já si udělám z té koudele paruku. Tak jsem se jako převlík, jak se říká, udělal jsem si takovou laickou hřívu a jako jsem dělal toho, že jí nesu dárky, jako jo. A dcera, protože byla už od malinka byla hodně všímavá, tak si všimla, že vlastně já jsem si zapomněl vzít jiný boty a já jsem měl ty bačkory, které jsem nosil na doma. A když jsem jí předal dárky, jo, tak potom ta dcera říká, mámě povídá, mami, a víš, čeho jsem si všimla, že ten, kdo mi předával ty dárky, že měl boty, že měl bačkory jako náš táta. Jo?
0: Ano.
1: Takže my jsme se pak...
0: Bylo vymalováno,
1: my jsme se tomu smáli, říkáme, hele, jak ta holka, jak je pozorná, jo? Takovou maličkost, jo, jsme zapomněli a ona si to hned všimla, jo?
0: A určitě na to vzpomínáte všichni, i ona, pravidelně.
1: No, vzpomínáme na to, jak už byla šikovná, no. No a ona už byla šikovná, už když viděla, že máma začíná plíct, jo, svetry a tohleto všecko, tak ona ještě ani nechodila do školy a už chtěla háčkovat a plíct taky, jo. Tak máma říká, no já jí to musím naučit, ale povídá, když jsi ještě na to malá, ona pá, ne, ona už mě to, já to budu dělat. A pak když chodila do školy, helejte, tak ta byla tak šikovná, ta už si pletla sama svetry a ta třídní učitelka doslova vždycky říkala, Miluško, ty máš krásný svetry a ty musíš mít teda šikovnou maminku, jo, ty máš po každý jiný svetřík a takový krásný, barevný a všelijaký. A tak ona pak, když byla třídní schůzka, tak máma šla na třídní schůzku a ta třídní učitelka říká, povídá, paní učitelko, ale prosím vás, ona, ta vaše dcera pořád tvrdí, že si ty svetry dělá sama. Je to pravda? A mama říká, no hlejte, je to opravdu pravda. Já jsem jí to naučila, ona ještě ani nechodila do toho a už si háčkovala na panenky, jo? Ještě nechodila ani do školy, jo? Jak ona byla na to šikovná, na ty ruční práce. No a tak potvrdila ty třídní učitelce, že opravdu ty všechny svetry, ona jich udělala asi 13 nebo 14 a každý jiný, jo. A všichni učitelky chodili, jenom jí objevovali, říkali, ježíš, ta paní Kalašová, ta je šikovná. A ona vlastně to dělala dcera, jo.
0: Řekněte mi, poznal jste někdy sám sebe v dítěti nebo ve vnoučeti, no udělalo něco, o čem jste si řekli, no tak to je celý po mně, nebo to je celá po mně?
1: No já si myslím, tuhle bystrost, že má po té mámě, jo.
0: A co má po vás?
1: No po mně? Já nevím, no tak... Já jsem jí říkal, hele, ona vždycky říká, hele, ty máš krásný básničky. Já jsem říkal, tak to zkus taky. Ona pá, tak já to teda zkusím, ale říká, hele, tak tohle ne teda. Tohle nedokážu opravdu, teda to. Zkoušela to taky, ale povídá, ne, to ne.
0: Dobře, tak se vás zeptám, kdybyste si mohl znovu prožít jeden jediný veselý okamžik z doby, kdy byly vaše děti nebo vnoučata malé, který by to byl a proč?
1: Já teda nevím, hlejte, jak bych... Ale hlejte, já bych vám radši místo toho řekl básničku.
0: Tak dobře, pojďte jo? Na to.
1: Jdeme na ní. Nic na světě není věčné, prý i láska k jedný slečně. Může ale klidně být, když s ní budem šťastně žít. Záleží pak na nich dvou, jak svůj život prožijou. Co je spolu spojuje, jak to žití baví je. To je život, jak má být, musíme ho pochopit. Žít tu svorně v toleranci, mít ho v srdci, ne v legraci. Vážně ten svůj život brát, ne všemu se jenom smát. Pak vám vyjdou šťastně léta, jedna láska vás vždy vítá. A než se pak naděješ, život hezky prožiješ. Takovýhle krásný svět může vás pak provázet. Tak vám k tomu žitíčku posílám všem písničku. Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám, pane Miloslave. Děkuju, že trávíte tento večer s Noční linkou Českého rozhlasu, milí posluchači. Naším dnešním tématem jsou děti, jejich kouzelné výroky a smích, který zahřeje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: povrchu a rodinných příběhů, které nikdy nezestárnou. Paní Anička z Kroměřížska je s námi. Vítejte ve vysílání. Aničko, už nás můžete pozdravit a povídat. Slyšíme se? Ano, ano.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka z Kroměříže. Já bych se jenom chtěla podělit. Vnoučata, než chodili do školy, tak do školky teda za rok před školou, tak vždycky byli u nás přes týden, tak jsme je hlídali. A tak takový modrooký blondáček, vnouček, jednou tak vážně se na mě dívá a říká mi: babičko, ty jsi moje nejmilejší princezna. Já jsem se do tebe zamiloval, hned jsem tě ponejprv uviděl. Žádnou jinou ženu nebudu milovat, jenom tebe. No, a tak to bylo od něho takové krásné vyznání. A teď za měsíc asi jsem se zeptala, jsem si říkala, jestli si to pamatuje. A mu říkám: Honzíčku, pořád tu jediná žena na světě, kterou miluješ. A on mě říká: už ne, babičko, už miluju všechny ženy. Já říkám: a které všechny? No, tebe, maminku, Markéčku, Kristýnku, to jsou sestřičky, a Elišku Sklenářovu.
0: To je hezké. Jaké hry jste s dětmi nebo vnoučaty nejraději hráli? U kterých jste se nejvíc nasmáli, Aničko?
1: Hrozně rádi jsme četli, jo, a vykládali jsme pohádky, když u nás spali, tak vždycky z jedné strany babička, pak on, tento chlapeček, pak byla vnučka a dědeček. A vykládali si pohádky v posteli, jo. A pak už vnučka byla malá, menší, pořád cestovala, tak manžel se přestěhoval do jiného pokoje, a tak se musela spávat vždycky v ložnici v prostředu. A tož každý si dal hlavičku na moje rameno, chytl mě za ruku: a babičku, prosím tě, vykládej nám pohádku. A tak si vždycky vymysleli tu nejdelší pohádku, Tři zlaté vlasy, Děda Vševěda. Tak já jim vykládala pohádku. Samozřejmě už jsem u toho usínala, tak mě vždycky budili: babičko, tak to není. A takže jako už mě vždycky napomínali, a na to hrozně rádi vzpomínají, no. A je to krásný, já vždycky říkám: byla jsem unavená, jak to bývali celý týden, a třeba tak nevyspala, ale s nikým bych to nevyměnila.
0: A které dětské slovo nebo nějaká zkomolenina vám utkvěla v paměti natolik, že ji občas používáte dodnes? Napadne vás něco, nebo byste musela dlouho přemýšlet?
1: No, to si na nějakou takovou zkomoleninu si zrovna ani nespomínám. Abych řekla pravdu, u nás naše děti i vnoučata mluvili velice hezky od malička. Syn měl 13 měsíců, když byl v nemocnici, byl tam 14 dní. A přišel, když jsem pro něho přišla dom, tak stěžoval, že jeho sestřička byla plínkou. A já říkám: a proč tě byla plínkou? Já jsem volal: sestřičko, já jsem počulaný. Pípenoch, to ve 13 měsících už tak mluvil, nebo si ráno v 5 hodin usedl v postýlce a už si vykládal: Ivošku, co budeš papat? A tak jako, no, takže příhody si vzpomenu, dcera zamkla mě v baráku a s trojkolkou vyjela na silnici, to víte taky, no.
0: Takže určitě byly děti i vynalézavé a často přicházely z nápady, které by člověk dospělý nevymyslel, nebo by ho to ani nenapadlo něco vymyslet, vytvořit. Krásné vzpomínky. Řekněte, Aničko, kolik má nejmladší vnouče?
1: Nejmladší vnouček má 3. A představte si, že on se narodil s kytarou. Už ve 2 letech už hraje na kytaru.
0: To je šikula, tak to bude ještě veselej. Děkuju.

0: oni jsou jako velice, velice muzikálně založená. Všichni hrají na klavír, na kytaru a na nevím ještě na co, no. Vnoučata.
1: To je fajn.
0: Takže je to prima, máme z toho radost. U nás taky bydlí jeden pravnuk a ten taky hraje na klavír a na flétnu, no. Takže je to krásný, když je ta rodina tak muzikální, no.
1: Určitě. A je také krásné, no, že jste nám zavolala, moc za to děkujeme. Poslouchejte dál Noční linku a pojďme si společně poslechnout Valdemara Matušku.
0: Moc děkuju, ano, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásný večer všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si připomínáme, jak krásné je poslouchat dětský smích a uchovat si ty nejhezčí vzpomínky. Krásnou noc přejeme další návštěvě.
1: Dobrý večer všem posluchačům a všem souhlasím se, protože tady je Iveta.
0: Paní Iveta, gospodin Brat, ano, povídejte. A paní Ivetko, já si vás dovolím přerušit. Přeskakuje nám signál. Zkuste prosím udělat pár kroků na jiné místo. A třeba to bude lepší. Zkuste. Povídejte.
1: Jsem to zkusila, doufám, že to bude dobrý. Říkám, jsme taková hujerovská rodinka, takže těch hláček dětských u nás proběhlo hrozně moc, ale jedna z těch hrozně hezké mezi mojima dětma je velký věkový rozdíl a můj vnuk byl mal rok a něco, velice brzo a velice mluvil. A dcera ho ještě kojila. A on byl od maminky a jeho strýc se tam objevil a se podíval a říká, stejto, chceš taky? Stýček říká, ani ne, miláčku, ne, ne, nech si to spůjnkovo.
0: To je milé.
1: To nás odboural. Nejstarší vnučka, dědeček šel do hospody, jsme šli pro poděbratku a zpátky s tím, že teda zpátky vyběhnem dědu na tý předzahrádce a dědeček, když viděl vnučku, tak říkal, jako jdu, jo, jo. No tak šli teda do tý hospůdky a děda jí tam poručil tu limonádu a ona se postavila do prostředka tý hospody, rozhledla se, dala ruce v bok a prohlásila, to je můj dědeček, poděbratskej, vochočenej. My jsme všichni bouchli smíchy. Takový štěstí, že tomu dítí to nevěnoval pozornost, protože to by byl štěstil se nikdo jiný, než vochočenej dědek.
0: To je milé. Člověk si říká, kde to berou ty děti? Jaká je ta fantazie nekonečná?
1: My jsme teď dost často říkali, no ty máš toho dědu ochočenýho, jo? Tak to je můj dědček ochočený. Syn odjížděl na školu v přírodě v první třídě. A u autobusu mi říká, maminko, prosím tě, pojď se mnou, já ti musím něco říct. Co pak je, Honziku? Maminko, nebude ti vadět dědu oženěnej?
0: Jo, no a co jste mu na to řekla?
1: To jsem se tak jako v první chvíli zarazila, říkám, a Honzičku, víš, já jsem si myslela, že mi na svatbu pozveš, no ale co můžu dělat?
0: To je milá odpověď.
1: Přijel domů a přijel si, že se to pamatoval, potom týdnu přijel domů a říká, mami, tak já jsem se z toho nevoženil, když tam nebyla. Jak
0: šikula.
1: To dětku muselo celou tu dobu šiltovat v hlavě, celý ten týden, že jako, no ty mámky mi to asi bylo líto.
0: No věřím, že jinak to je hláška, která mohla zlidovět a připomínat si často. Já jsem se neuženil, když tam nebyla, možná pokaždé, když šel na rande, tak jste něco takového zmiňovali.
1: A ještě poslední věc, vnouček si utrhl větvičku kopru. A přišel za maminkou a říká, maminko, máš mi polívčičku. A maminka běžela právě a říká, běž si říct babičce. Přišel ke mně a říká, babi, koukej. A já jsem mu vzala tu ručičku a já jsem mu ten kopr ukousla. On se na mě vyděšeně podíval a říká, no teda, a já jsem chtěl koptivku. Takže my už od té doby nevaříme koprovku, ale vaříme kopřivku.
0: Kopřivku. Dobře.
1: To je jenom takový ty běžní hlášky našich dětiček.
0: To jsou krásné střípky. Děkuju, že jste se s námi o ně podělila a trošku nám zpříjemnila dnešní pozdní večer. Děkuji, Ivetko. Zdravíme do Poděbrad ze Zlína.
1: Ať jsou všechny takový veselý. Dobrou noc.

0: Je mi potěšením přivítat i paní Marii Zříčan v noční lince Českého rozhlasu. I s ní si budeme povídat o dětském smíchu, který dokáže rozzářit celý domov. Zdravíme, vítejte.
1: Dobrý večer, tady Marie. Já bych vám chtěla říct historku s mým synem. Když mu bylo asi 5 let, tak se mě zeptal, mami, a kdo je na světě nejbohatší? Tak jsem se zamyslela a říkám, asi já. On se zarazil a říká, jak to, že ty? Protože mám Štěpánku a tebe, máme se rádi a to je největší bohatství na světě. On se zamyslel a moudrostí svých 5 let prohlásil. Aha, mami, já už vím, nejbohatší na světě je ten, kdo má nejvíc peněz a má se rád.
0: Tak. Pochválila jste ho?
1: Pochválila jsem ho. To víte, že jo. A pak mám ještě jednu historku s vnoučkem. Ten přišel ze školky a říkal, babi, mě milujou všechny holky ze školky, ale já miluju jenom 4.
0: Ano. Tak to bývá moje babička vždycky říkala, že dědečkovi jeho maminka říkala, dokud máš kolem sebe, z tohohle nevadí běda, jak bude 1. Takže ještě když miluje 4, tak to bylo určitě pořád dobré. To se ještě nemusela bát. Stalo se vám někde, že vás dítě svou upřímností přivedlo do rozpaků, třeba v obchodě, u lékaře, na návštěvě nebo v kostele?
1: No, nepřivedli mě do rozpaku, když se mě děti zeptali, jak se dělají děti.
0: Aha.
1: Tak to jsem odpověděla, no, to musí být tatínek a maminka, musí se mít rádi. Tatínek má takové semínko, to dá mamince do bříška a maminka jí a pije a to semínko tam roste a když už je veliký, je z toho miminko, jede do porodnice a pan doktor ho vyndá z bříška. A jednou se mého manžela zeptal syn, tati, a kde se kupují ty semínka, jak z nich rostou ty děti?
0: Pěkné. Ale to jste řekla hezký příběh. No, to zní dobře.
1: Děkuju.
0: To jsou věci, ano, na které se potom ještě dlouho vzpomíná. Máte doma nějakou fotku, na kterou, když se podíváte, tak si řeknete, jejdanánky, co bylo vlastně tehdy, když? Že vám to připomíná něco opravdu veselého, nějaká momentka, kterou jste zachytili, ani jste to nečekali?
1: No tak to si nespomenu na fotky, já už jsem se dlouho nepodívala, vidíte, to je nápad, musím si to zase prolistovat.
0: Dobře, nějaký vynález nebo nápad, co děti vymysleli, s čím přišli?
1: No, to jsem, když byl v první třídě, tak přišel a říkal, mami, my budeme dělat výstavu zvířat. Já vám prosím, že nějakou výstavu zvířat. No, kamarád má kozu, andulku, morče a tak a my budeme dělat výstavu. Bohužel jsem neměla tenkrát čas, abych se tam šla podívat, ale on mě pak vyprávěl, že koza měla na krku ceduly, výstava zvířat vstupné 1 koruna. A opravdu tam chodili lidi a dávali jim korunu.
0: To je pěkné. Dobře. Dívám se na čas, budeme se loučit. Máte pro nás ještě něco závěrem?
1: Už ne, děkuju.
0: My děkujeme za účast i za to, že nás posloucháte. Děkuju. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Dobře, děkuju. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Jsem ráda, že můžeme být dnes večer spolu v noční lince Českého rozhlasu. Naším tématem je dětský smích, veselé příběhy, které po sobě děti zanechávají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste si pro dnešní večer vybrali právě noční linku Českého rozhlasu. Tématem našeho setkání je dětský smích, který umí vykouzlit úsměv v každém věku. Je s námi paní Dobromila. Odkud voláte?
1: Od Malé Boleslavy.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dcera, když začala všechny teda ještě zdravím, které jsou ještě vzhůru, vám také, dobrý večer. A chtěla bych říct, že moje dcera, než jsme začali chodit, než jako začala chodit do školy, tak chodila do školky a měla špatné sykavky a a my jsme šli k logopedce, když jsme chodili do školy, logopedce, to byla paní učitelka, co učila i mě kdysi. A ta paní učitelka jí vysvětlovala prostě to, a že musí ten jazyk dát do zoubky a prostě, aby to vyšlo jako to, a tedy a prostě a tohle to tamhle to a teď jak to moje dcera tam zadní byla blízko, tak paní učitelka trošku vylíkla slina. A moje dcera, co na mě pliveš? A já říkám, Moniko, já jsem nevěděla, jestli mám blíz pod tu lavici nebo ne, protože já jsem v tu ráno byla červená. A já říkám, no co já teď ty paní učitelce mám říct. A já říkám, tak mě, a když jsem tak, teda vyšli jsme z té školy, tak jsem se tak smála jak blázen, to prostě...
0: Tomu rozumím.
1: Takže to bylo vlastně tohle a pak se mě ptala, když jsme koukali na pořad o hadech, tak tam vyprávěli o anakondách.
0: Aha.
1: A dcera mi povídá, mami, a kde žijou ty anakondy?
0: No to bývá často dětský přeřek, to už jsme tu dneska jednou slyšeli.
1: No, anakondy a pak vždycky si stoupala přes zrcadlo. Vzala si na hlavu čepici, jako kšoutovku, otočila si ji dozadu a dělala čágo bélo.
0: Ano,
1: a to jsem se taky vždycky nasmála. Tak dělala Terese Perknerová, jak uváděla asi to čágo bélo, že jo, v té televizi.
0: Mm-hmm.
1: No, takže asi takhle.
0: To je zvláštní, jak si člověk to uvědomí u takových historek, jak děti vidí ten svět úplně jinýma očima, než my dospěláci. A někdy člověk přemýšlí, kdy se to začne měnit, kdy vlastně se ten dětský svět začne přetvářet a už naráží trošku na tu realitu. No. A je nádherné se do něho vracet, alespoň právě teď v těch vzpomínkách.
1: Já se na to právě pamatuju, když právě jsme jako chodili na tu logopedii, prostě té paní učitelce, tak jsem se vždycky na to vzpomněla. Když jezdím okolo té školy, takhle jako sanitkou nebo tohle, tak se vždycky na to vzpomenu.
0: Chápu. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, děkuju, že posloucháte noční linku, že jste s námi i v tuto pozdní hodinu.
1: Hrozně se mi to líbí, ta noční linka.
0: To jsme rádi. Poslouchejte dál a zase se zapojte, hlavně, ano, paní Dobromilko. Zdravíme vás do Mladé Boleslavy.

0: posluchači, zdravím vás do druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer, dnešní noc patří smíchu, který má zvláštní schopnost spojovat generace. Povídáme si o dětech a vnoučetech, o jejich nečekaných otázkách, upřímných odpovědích i chvílích, kdy nás dokázali rozesmát tak, jak to umí jenom oni. Možná právě teď vzpomínáte na nějaký okamžik, který se stal před desítkami let, ale stále ho máte živě před očima. Na malou dětskou ručičku, první slova, veselou příhodu, větu, kterou si rodina připomíná dodnes. A právě tyto drobné střípky života dnes večer skládáme dohromady. Protože často nejsou největšími poklady velké události, ale obyčejné chvíle, které nám přinesly radost. Zůstaňte s námi u noční linky Českého rozhlasu. Budeme pokračovat ve vzpomínání na dětský smích, který zahřeje i po mnoha letech. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je s vámi Jarka Barbuříková.

0: Paní Eva z východních Čech je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano. Tak už jsme ve vysílání, nebo?
0: Ano, už jsme ve vysílání, můžeme připomenout téma. A to je dětský smích a vzpomínky.
1: Ano, ano, vím. Dobře, já vás všechny zdravím, jsem ráda, že jsem se dovolala, už mě ruka bolí. Já bych chtěla říct jenom, když náš vnouček mladší šel do první třídy, bejval u nás, on prostě dědeček už byl do důchodu, tak ten teda ve školce nahlásil, že si bere dovolenou a jede k dědečkovi. Takže on byl takový samostatný. A když šel do první třídy a byl u nás poslední den, jako než potom šel, bylo prvního, tak jsme tak nějak smutnili, že už teda nebude moc být u nás pořád, že jo. A on říká, babi, víš co, nebuďte smutný, až já budu v důchodu, tak u vás budu pořád.
0: To je pěkné.
1: No, bylo nám nějakých teda samozřejmě přes 50, že jo, dávno, a, nebo přes 60, a potom vám chci ještě, jo, a jednou jsme byl u nás a šli jsme někde do cukrárny nebo prostě do nějakého obchodu a on mě říká, babi, tyhle ty bombony si mě vždycky mamka kupuje, abych nebyl v autě. A já říkám, Štěpánku, ale to snad zvracíš. Ne, babi, já bliju. Prostě nedal si to vysvětlit, on blil. A pak mám vzpomínku na neteř malou, teď bylo asi 5 roku, a protože jsme bydleli vedle sebe, tak jsem zrovna byla u nich a zvonil někdo a ona šla odevřít, rodiče někde byli pryč a přišla jedna teta, která je dost často jako navštěvovala a říká, co pak, že jste u nás, jsme se dlouho neviděli, že jste u nás nebyli, a Kristýnka říkala, taťka říkal, že k vám nechodíme, abychom by k vám taky nechodili. A já říkám, ale ne, tak to taťka takhle ne. A jo, teď to myslel. Prostě není vždycky hodný před dětma něco říkat.
0: To je hodně pěkné, ale...
1: Ale je to, no tak ona toho měla víc, to jako v obchodě jednou zelenině byla s maminkou, stáli frontu, ona teda do dneška má dobře, no jsou to všechno čtyřicátníci, o kterých už mluvím, jo, i ten onouček, i tato tam dneš. A tak byli zelenině, stáli frontu a než maminka přišla na řadu, tak Kristýnka naplný obchod říkala, a mami, dávej si pozor, aby tě ten pán zase nevošidil jako minule. Prostě asi byly nějaký špatný váhy nebo peníze, nevím, ale prostě ta si nenechala nic pro sebe, no. Ono toho bylo hodně, je to teda strašných let a my jsme dokonce máme do dneška, jenom že nad tím už jsem spíš smutná než veselá, protože mě to dojímá, že už to je dávno pryč. Máme na kazetě nahraný jeho pohádky, když teda, protože je hodinový usínání večer, když byl u nás, to bylo málo. Prostě to se vždycky vymyslelo něco, najednou třeba tady lítali mouchy a museli se hlídat a to. A tak potom, když už nebylo nic jiného, takže nám bude vyprávět pohádky. A to teda bylo kouzelný, ale to se musí říkat tak, jak on to říkal těma jeho, protože třeba šli okolo lesu, to bylo, že šli okolo lesu a byla tma, no jo, někde zabloudili, protože kdyby si to říkalo spisovně, tak to tak nevyzní, že jo, to byl ještě asi 3 lety, to ještě úplně dobře nemluvil. Bylo toho hodně, do dneška má pusu proříznutou a hlavně, že jsou zdraví a vyrostlo to všecko a přeju každému, aby měl hodně dobrých a pěkných veselých vzpomínek na děti i na vnoučata.
0: Děkujeme za návštěvu i za milé přání, paní Evi.
1: Já vám děkuju moc krát. Mějte se hezky a hodně zdravíčka, ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Srdečně vás zdravím u noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer věnujeme dětskému smíchu a příběhům, které se v rodinách vyprávějí ještě po letech. Paní Anička z Miroslavy je u nás, těšíme se i na vaše vyprávění, Aničko.
1: Krásný večer nebo krásnou noc přeju všem a vám také, Jaruško. A musím říct, že máme 4 vnoučata, 3 vnuky a 1 vnučku, ale to už jsou dávno, dávno dospělí lidé a pamatuji se, když vnučce bylo asi 4, mezi 4. a 5. rokem a seděli jsme na zahradě pod pergolou a máme tam takovou břečťanovou stěnu, no a seděli tam 2 samičky, z každé strany ptáčci, už nevím, co to bylo za druh, no a když jsme seděli, tak si někdo z nás všiml, že tam pořád lítá do jednoho i do druhého hnízda pořád jeden ptáček. No a tak syn, jako tatínek té naší vnečky, říká, no tak asi tam nosí jim jídlo. A ona říká, no, on má určitě na jednom konci manželku a na druhém konci milenku.
0: Aha.
1: Ten ptáček. No a protože bylo by toho hromadu tady těch nebyla nouze o ty příběhy, protože když byly prázdniny nebo nemoci, tak kde děti trávili svůj čas? No u babičky a u dědečka, to jsme byli my, no ale teďka máme už 3 pravnoučátka, 2 holčičky, ale ty mají přes rok, takže s nimi ještě takové nějaké pozdvižení není, ale máme 4letého pravnoučka a zrovna včera byl jeden zápis, přijel s babičkou a v sobotu byl u dědečka na pouti. A pradědeček, můj muž, mu říká, tak co, jaký jsi měl stehno, husí nebo kachní? A on říká, já jsem měl prase z masa a k tomu chleba a okurek. A já říkám, no asi obráceně, ne? Maso z prasete. Aha, no jo, víš, babi, já jsem takovej starej popleta. A za chvíli říká, dědo, a kde ty máš svýho dědu? A on mu říká, no na hřbitově. A zavedeš mě za ním někdy? Takže takový, má takovýhle jíst takovýhle zápisy, to je několikrát za den, když přijede, nebo za ty 2-3 hodiny, co tady stráví, tak to je. Dědo, proč, jak to, že máš bílý vlasy, ty jsi si je obarvil? Se ptám taky. Takže tak to je, no, takže to by bylo asi tak všechno, co jsem chtěla říct, čemu se zasmějeme a co nás potěší, je to takové koření našeho života.
0: Aničko, myslíte si, že dnešní děti se smějí jiným věcem než dřív?
1: Já myslím, že ne. Já myslím, že ty děti jsou pořád stejné, jsou to děti a možná, že ty dnešní děti se nedají tak lehce oblafnout, že už jsou daleko jako vpředu víc ve svém věku, ale jinak jsou ty děti pořád stejné, takové roztomilé a upřímné a myslím si, že to je tak stejně. Tak stejně já si vzpomínám. A on to včera taky na zahradě dělal, že archeolog a sbíral kdejakou kůstku, chodil po záhonku, kde byl hrášek a vzpomněla jsem si, že vnučka, která je 31, která řekla o tom, tata to dělala také, běhala a sbírala kdejaké všechny, a to byly všechno cennosti a archeologické nálezy a takové věci, tak sbírala si to do krabičky, do plechové a on to dělal včera taky, takže já si myslím, že ty děti se nemění.
0: A máte nějaký způsob, jak uchovat ty vzpomínky, jak je zaznamenat? Píšete se to, nebo...
1: Ne, to nemám, ale...

0: Přeji vám klidný večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes otevíráme vzpomínky na dětský smích, který zůstává v srdci někde po celý život. Je s námi další návštěva. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím. Posluchačka ze Zlínska. Dneska máte krásné...
0: Poprosím, kdybyste si stlumila rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, ano, dneska máte krásné téma, takže já bych se chtěla přidat. Dcera, když byla malá, chodila do školky teda, tak...
0: A prosím, kdybyste se představila?
1: Amálie ze Zlínska.
0: Můžete.
1: Dcera chodila do školky do vedlejší vesnice a... Jej přinesl hladkou mouku a nějaký kořeníčka. Paní učitelka jim řekla, teda nám rodičům, tak si to přinesli a děti vyráběli, ona jim udělala těsto takové na to línecké, ne teda na línecké, na to vizovické pečivo. A oni si dělali takový různý ty šnečky a ty

0: zvířátka a zdobili to těma kořeničkama. A my jsme tam potom měli takové posezení v té školce jako pro rodiče a ona nám vykládala, že až to všechno udělali, tak si to dali na ty na takové deštičky, naskládali a ta paní učitelka musela někam odběhnout a za chvilinku se vrátila a podívala se na ty deštičky a tam nic, tam byl jenom sem tam nějaký kousek a ona říká, děti, kde to máte? A oni seděli, oni měli nadutý ty škraňky a oni to snědli, oni mezi tím, než ona přišla, tak oni to všechno snědli. Tak ona nám to povídá, že se tomu hrozně smáli. A pak mám ještě, tak máte takový úsměvný z té školky, a pak mám ještě jednu příhodu. A dcera, když jezdila, my jsme jezdili autobusem z té školky a jeli jsme jednou autobusem a ona, jsme seděli prostě a ona se pořád otáčela a já jsem říkala, už si pěkně sedni a dívej se jako dopředu, za chvilku budeme vystupovat. A ona tím až k tou škvírkou se dívala dozadu a já říkám, co tam pořád vidíš? A ona říká, tam sedí čert. A já jsem se tak nenápadně otočila, podívala jsem se a tam seděli nějací studenti a mezi něma seděl černoch jeden, jako chlapec. A jsem říkala, tak se otoč a už se nedívej jako dozadu. A ona zase tou škvírkou se dívala dozadu a já jsem jí říkala, a co tam pořád jako se dívala, že ona říká, no teď se dívám, jestli ten čert má rohy. Ona na celý ten autobus.
1: To je hezké.
0: Začali se dívat, si má rohy.
1: A on rozuměl, ten černoch mluvil česky?
0: No, no, oni se smáli, ti kluci, takže zřejmě tomu rozuměli. Jim to jako rozuměli tomu asi, no, smáli se hrozně. A pak mám ještě jednu příhodu, to je taková, ale to jsem vyslechla od známé paní, jako k ním chodila na besedu sousedka přes tam kousek přes dva domy a ten manžel byl takový trošku nevrlej, ten dědeček teda, a oni hlídali vnuka, myslím tříletého, on měl 3 roky ten Jareček a jednou on seděl většinou prý večer, když tam ta paní byla, tak on potom prostě na nočníček a spínkat. A on, ten Jareček, seděl a ten dědeček, jak ona ta paní odešla, tak on řekl, já neřeknu teď to jméno, nemůžu to říct, to příjmení. On řekl, už by mohla jít někam ta paní. A doslova to tak jako řekl. A ten chlapeček seděl na tom nočníku a tak jako nic, prostě šel spinkat a ta paní tam přišla zase za 2 dny, nebo na besedu prostě chodívala, byla taková prýma paní jako sousedka a ten Jareček zase seděl na tom nočníku, jak oni všichni seděli u toho stolu a on se tak díval a ta paní říká, já jsem tušila, že něco přijde, jako, ale pak jsem si říkala, to bude dobrý, on na to zapomněl. A on se tak podíval na tu paní, na tu sousedku a říká, no, já ti teda něco řeknu. Už bys teda mohla, řekl to příjmení, dneska mohla jít někam. Dědeček říkal, aha, že už bys mohla jít někam. Tak ona říká, no, já jsem stuhla. On se, dědeček se díval, on otáčel se, kdy utekl z té místnosti, tak ona říká, to bylo taky tak trefný, jako, že on si to prostě pamatoval, že ty děti jsou tak bezprostřední, víte, že to prostě tak řekl, že už bys dneska teda taky mohla jít někam.
1: To je.
0: Tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla, jsem si na to teďka to právě vzpomněla, tak to jsou takové příhody.
1: Krásné.
0: A máte teda moc, dneska máte moc krásné téma, tak já volám teda hrozně málo, ale hodně málo teda, ale tak jako dneska mě to nedalo, tak jsem vzala telefona. Tak se mějte hezky, všechny zdravím, zapomněla jsem vás pozdravit, všechny zdravím a přeju vám taky hodně zdraví a spokojenosti. Dobrou noc.
1: I vám, děkujeme, že jste se dnes přidala. Co bylo na dětech podle vás nejkouzelnější? Jejich smích, fantazie, upřímnost nebo něco úplně jiného? Volejte Noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, srdečně vítám dalšího volajícího a připomenu téma, které je plné radosti, dětský smích, radost a vzpomínky. Krásný večer i vám.
1: Haló, haló, můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se.
1: Jo, Milan Pardubice, zdravím všechny do redakce i posluchače. Měl bych dva malý příběhy. Mhm. Helejte, já asi budu stlumit rádio, mě to tam, to můžu ještě vteřinku zdržit?
0: Určitě.
1: Vydržte.
0: Ano. Sekundu vám dáme.
1: Mě tady ruší rádio.
0: Určitě to bude lepší, tak máte prostor, máte slovo.
1: To už to mám vypnutý. Helejte, když jsem měl malou dcerku, ledničku a hodně malá, cupitala a tak dále, tak já, kdykoliv měla nějakou bolisku, tak jsem mi říkal, seš hrdina. A bylo mistrovství světa v hokeji a já jsem to sledoval, že jo, a lednička to odposlouchala a najednou při jednom zápase se ke mně škrábala do křesla. A říkám, ledničko, to tě nebude bavit, to je hokej. A ona čekala třeba čtvrt hodiny, až řekli, tenkrát hrál hrdina hokej. Až řekli hrdina, tak ona mě řekla, já jsem taky hrdina, ale spokojně odešla, šla si je rád. Tak, to je ten příběh. Slyšíte?
0: Ano, ano. Dobře slyšíme. Teď už ano.
1: A druhý příběh, malinký. Malinká Janička taky. Přes ulici si chodila hrát k sousedům a večer říkám manželce, hele, Janička by se měla vrátit. Má tam šla a říkala, před hodinou odešla. To byly ty divoký 90. leta. A já říkám, ty vole, taky teď někdo ji unes. Tak jsme běhali po sousedech, nikdo o ní nevěděl. Janička pryč, už byly 2 hodiny pryč. A říkám, já volám policajti. A my jsme tenkrát koupili novou televizi a měli jsme na verandě prázdnou krabici. A Janička přišla od sousedu a chtěla se nám skovat, tak si vlezla do krabice a usnula tam. Tak na poslední chvíli mě napadlo se pohár do krabice a Janička tam spala. Tak to je vše, co si má chtěl říct. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, mějte se také co nejlépe, ať se vám daří a poslouchejte dál Noční linku.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude 3:15. Já vítám další návštěvu. Krásnou noc.
1: Dobrý den.
0: Jak se jmenujete?
1: Jmenuji se Anna, jsem z Karvinska.
0: Aničko, dětský smích, vzpomínky, téma i pro vás. Máte slovo.
1: Dobře, takže měla jsem dva syny a ten jeden byl mladší a on byl tak celkem oprklík. No a my jsme s manželem byli domluveni, manžel chodil na směny, že když měl odpolední, vždycky jsem mu kupovávala noviny. No a prostě pak jsem měla nohu k sáče a bydleli jsme v domě, který byl bez výtahů a my jsme bydleli až ve čtvrtém patře. No a jsem měla těch 5-6 roků, no a já jsem ho v té době, když měl manžel odpolední, nedávala do školky, protože bych musela pro něho jezdit přes celé město, což jako bylo neúnosné, měla jsem jako trubku, měla jsem jako potíže s kolenem. No a tak jednou jsem si říkala, dám mu důvěru, umí už písmenka a poslala jsem ho do trafiky přes cestu pro Mladou frontu. První den přinesl zemědělské noviny. No manžel se zatvářil, no a nějak je přečetl. Druhý den jsem mu apelovala, musí tam být M, nesmí tam být Z, prostě jo mami, jo mami, jo mami. Zase přinesl zemědělské noviny. Třetí den je přinesl zase, jenomže to už byl manžel nakrknutý. No tak jsem ty 4 patra sešla a prostě sám jsem s ní šla. No a říkám té paní, že prostě jako, že proč mu pořád dává ty zemědělské noviny, když jsem Mladou frontu. No a ona se stačila nadechnout a něco říct, tak synek řekl, no víš, mami, ona je tak baba, ona nepozná ani písmenka, kdyby je poznala jak já, tak by mi dávala správné noviny. Tam byli, myslím, další 2 nebo 3 lidi, protože to nebyl velký obchod, takže prostě lidi nevěděli, jestli být vážní, nebo se prostě začat jako smát.
0: To je krásné.
1: No.
0: To takže je pěkná historka.
1: Jako, on byl jako s trojcem, jako ten mladší syn, to byl jako s ním jako perl, jako to bylo pořád něco jako.
0: No. Tak máte ještě nějakou perličku?
1: No tak vlastně tak v létě, protože já jsem pracovala v obchodě, manžel dělal na šachtě, tak my jsme prostě museli jako pracovat přes léto. A ve městě byla prostě učená školka, kde ti děti mohly chodit, když ty některé školky byly zavřené. No a tak jsme si domluvili v jedné školce, že tam teda bude chodit jako ten jeden měsíc. No a tak jako tam synek jako chodil, no už jednou jsme jeli od babičky. No a na novinách byl titulek prostě jaderná energie, prostě budoucnost lidstva nebo něco takového v těch letech 90. No a on se nás ptal prostě, jak se tím jako topí. No a prostě my jsme pak vystupovali z vlaku, tak nebyl čas na vysvětlování. No a víte, jak tady chcete od někud, tak prostě a jste rádi, že se vybalíte, děti museli jít spát a kde si, co si. Ráno se šlo do školky, syn to taky vzpomenul, tak jsem mu řekla, že mu to řeknu odpoledne, že mu to jako vysvětlím. No jenom, že on se na to vzpomenul ve školce, no a já jsem přišla odpoledne do školky a paní učitelka mi řekla, no víte, on je takový problematický, on na mě byl sprostý. Já jsem se divila, proč by byl na ní sprostý. No a ona říká, no on chtěl vědět, jak se topí prostě jadernou energii. A než já jsem mu to chtěla nějak vysvětlit nebo omluvit, tak prostě on řekl, že nejsem pořádná učitelka, že jsem učitelka promrňata, že kdybych byla pořádná učitelka, jak jeho teta, takže bych to jako věděla a že jsem hloupá jak kura. A u nás se vlastně kurám říká jako slepicím. Jako.
0: Ano, ano.
1: Ale prostě tady jako, jak bydlíme teď, tak se jako vlastně to tak jako nemluví. No a ona si myslela, že tam dal ještě jedno písmenko, takže jako si myslela, že jí řekl, že je kurva. No ale prostě on jí řekl jenom kura. A já říkám, ale on má, on na vás nebyl zprostý. A ona z toho byla úplně jako auf, když jsem jí říkala, že to kura je vlastně slepice, no tak to, já říkám, no tak se to nastudujte, když nevíte, jak se topí v jaderné elektrárně, jako.
0: Teda, vy jste no, dobrá, to je úplně neskutečné. Já se vás musím zeptat, jak se to všechno tak pamatujete. Jedna paní teď psala mail, že by tak ráda vyprávěla, ale že jí to z té hlavy vypadlo a že jí dodnes mrzí, že se to nepoznačila, nenapsala, nezaznamenala. Já to mám třeba podobně. Vy nemáte se problém s tím se vždycky vybavit nějaké takové krásné historky?
1: Ne, vůbec ne, protože zaprvé jsem dělala v obchodě, takže si pamatovala jsem si fůru lidí. Dělala jsem na vesnici dřív v obchodě, než jsme šli do města, takže jsem si pamatovala fůru lidí a tam jste si musela navíc pamatovat, jak je kdo s kým propletený.
0: Počkejte, vlastně, jak to myslíte?
1: No, že třeba přišla babička, pak přišla třeba vnučka, tam chodila do obchodu, pak přišla třeba od té babičky, přišla jedna dcera, druhá dcera, ale jmenovali se třeba už jako různě, jako...
0: Jo, tak to dobře propletení.
1: Jako různé propletence, prostě tam, tam žili prostě, vlastně u nás na vesnici víceméně žili vlastně celé rodiny, jako... I my to třeba tak máme, že vlastně staříček měli vlastně chalupu a vlastně na zahradě si postavili naši rodiče a potom vlastně ještě se ta zahrada vlastně zmenšila a postavil se pak později i středa, takže vlastně bydlí vlastně jedna teta, druhá teta a vlastně naši rodiče bydleli. Jsme bydli tak pohromadě. Půl rodiny a tak to vlastně je tam u vícero jako lidí, takže jsem se musela pamatovat v tom obchodě, kdo jak s kým jako propletený. Já i po více 40 letech s manželem si pamatuju, jak jsme spolu začínali, nebo co mi on kdysi někdy dávno provedl, jako to.
0: To máte velké no, štěstí, jako. Aničko.
1: Tak jo, mějte se hezky a zase někdy nastanou a dobrou noc.
0: Děkuju, že jste se ozvala vy, děkuju i vy ostatní, že jste poslouchali Noční linku Českého rozhlasu, že jste s námi sdíleli příběhy, které se týkaly dětského smíchu, dětských vzpomínek. Zní to jako sen, jako pohádka, někde to zní už jako minulost. Tak jestli kolem sebe máte ještě malé ratolestě, tak si užívejte těch nádherných okamžiků. Snažte se je zapsat do paměti, zapamatovat si, abychom si o nich mohli třeba někdy příště povídat právě tady v Noční lince Českého rozhlasu. Teď se s vámi loučí Jarka Barboříková, mějte se co nejlépe, těším se na slyšenou v pátek. Ať se vám do té doby daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho Léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík, a nebo vám v uších zní spíš to vančurovské Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplatek.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo Jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Hřkato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamená je tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl vposled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Hřkato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraji a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roh, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz v roubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
5: Budiš.
3: Děl Antonín měně tělesné držení?
5: Čiňte si polibosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
2: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
6: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
5: Dobrá.
3: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
5: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
7: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahou o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má lézt z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu – Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli Abého ideální. Rudolf bydl nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydali nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací madraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před 6, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem 8 se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem 9 se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem 4. pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili, opalovali se, plavali, jezdili na kánojích a já se učil chodit po provaze.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení nakonec. Ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový sketch se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ta ještíka z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Žuj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vraště dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahli nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav! Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Alo, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele, okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistí, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně. Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedýchá? Cože vůbec nedýchá? Úplně přestá? Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej.

0: mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy Rybka, jak nám tohleto vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda, když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím, neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
3: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
2: To není marný nápad, na druhé straně to není marný nápad.
3: No, no prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
2: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že rozumíte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
3: Jo, takhle vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
4: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsnýho chlapa nevidím.
3: A to si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, neplejte se do řečí mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
4: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
3: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit.
2: Tak mluvte.
3: Ale no, bejt, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
4: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážel vašeho prvního kormidelníka?
3: Cože?
4: Ano.
2: Kormidelníka? Ano. To jako vy...
4: No vy vidíte snad někoho jiného?
2: No nevidím, to no, nevidím.
4: Nevidíte dvojmo?
3: To jsem blázen.
4: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
2: Podívejte se, ale číst jo, co? Hmm. Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
4: No prosím, prosím.
2: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
4: Ano.
2: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
4: Já sama. Drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
2: No to nemáme.
3: Nemáme.
4: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka. Ostuda.
2: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
4: A vy mluvíte s dámou!
2: No, no, no.
4: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak. Takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
5: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
3: Jo, a za to tě takhle zřídila? Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
6: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
7: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postižoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal: jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána.
8: Kamaráde, uděláš mi skupinovou fotografii?
9: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu.
10: Napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky: vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek: nečichat, učit.

Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena. A v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: Co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky. Ale
0: žraloci radši něco z masa, že salám, tlačenku, že
1: tak. S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No, no to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne. Oni na nejvíc tak školnici.
1: Oh, víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary a měli by jsme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva. A nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já se s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propo, váš manžel nejde na seznamovací večírek?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vlály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál a holky byly krásný a uměli se smát.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už je asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem, nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

0: Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková.
1: Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku,
0: žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šařilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer.
2: Dano, domů, Toníku, Slávku.
0: Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence.
2: Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce.
1: Mama mi dovolila,
2: ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci.
1: No a? Holka má být večer doma.
2: No co?
0: Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem.
2: Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne.
1: Oh, hele, jak vypadáš, kde se sválela?
2: Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe.
0: Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu.
2: Moc si o sobě myslíš. Jednou jsi měl vyznamenání a děláš pána.
1: Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci,
0: mumlala Anička v chůzi.
2: Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk.
0: Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně.
2: Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt?
0: Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla.
2: Boule, to budu vypadat.
0: Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě.
1: Já jsem se praštila do hlavy, maminko.
0: Paní Voříšková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy.
2: Celé prázdniny se jí nic nestalo, ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jednou jí nebylo špatně od žaludku, až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi.
0: Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl,
2: he, nová móda praštěná dveřmi.
0: A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomalej, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínal. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo.
1: Pusť mě, ty.
0: Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala.
1: Ty padouchu, vykřikla náhle.
0: A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu.
2: Haha, já jsem padouch,
0: smál se tak, až přestal držet dveře. Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila.
2: Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci. Tak jsi padouch.
0: Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce? A už tu máme vysvětlení. Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje. Že se nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šš.

0: A jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil.
1: Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď?
0: A kde byl vlastně Honza? Zeptal se tatínek.
1: Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka.
0: Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy.
1: Maminka zrovna měla podlahu, když ten SMBák zazvonil a já jsem šla otevřít.
0: No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal? Zajímal se Honza.
1: No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, SMBák ze Stodůlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne?
0: Ne, povídám.
1: A on, kde ho máte?
0: Na výstavě králíků, povídám.
1: On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco? A on, no, něco se stalo. Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla.
0: Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce.
1: A co ty na to?
0: No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to.
1: No, co jsi řekla?
0: Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic.
1: No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál?
0: Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte? Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma?
1: No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazu nemůžou zatknout ani vraha na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza?
0: A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9leté školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle.
1: Já jsem ho šla vyprovodit a najednou to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež? A on povídá,
0: předevčírem.
1: Předevčírem? Předevčírem? Ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých 14 dnů před vysvědčením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat.
0: A co on? Vyhrkl Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný. A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat? A on povídá, to by nemělo cenu. Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal. Že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne.
1: No a pak jsem přišla já, řekla Anička. Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka? Zeptal se Honza.
0: Ale mladej poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

0: A co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě?
1: No, mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali.
0: Paní Voříšková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala?
1: Zde,
0: řekla zřetelně Anička. Čertík Bertík? Maminka zatahala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křebílek? Zde, Vochomůrka. Emílek? Maminka tahá Aničku za malíček. Tady, směje se Anička. Mami, uvařím kašičku. Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se smíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá. Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka. Ne, ne, ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu. Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.